0: si program a uvidíme, jak plní. Určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí, takže pokud by došlo k nějaké rekonstrukce, tak určitě to bude až po nějakém roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje, to je jako jediné.
1: Babiš se v poslední době neshodl s ministrem obrany Jaromírem Zunou na nominantovi do čela armádního generálního štábu, kde vláda navrhla Miroslava Hlaváče. Zuna byl proti. Míříme na východ Čech. Při se skoku padákem z letadla při letecké show Aviatická pouť na Královéhradeckém letišti utrpěl lehké zranění jeden z parašutistů. Sanitka ho převezla k ošetření do nemocnice. Druhý pak spadl do vody. Jeho převoz do nemocnice ale nebyl nutný. A z Hradce Králové do Brna. Dopravní podnik Brno letos pořídí dvě další dodávky pro provoz služby Senior Bus. Zájem je velký a někdy se zájemcům nedaří objednat, protože Senior Bus je zkrátka plný, vytížený. Víc řekl u příležitosti 10. výročí spuštění služby generální ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek.
2: Ona je to specifická služba, protože normálně, když vezete víc lidí, že jo, tak ono s nima jako moc nemluvíte, že jo, jste v té uzavřené kabině. Tohle je bezprostřední záležitost, kdy to musí být lidi, kteří trošičku mají vztah k těm starším lidem a jsou ochotní jim pomoci. Takže máme teďkom sestavený dobrý tým lidí, kteří si to jako uvědomujou a proto ta služba taky má ten jako lepší rozměr.
1: Původní služba začínala se dvěma auty. Za 10 let už řidiči se seniory absolvovali 200 tisíc jízd. Pokud je to možné, jede seniorů společně i víc. Nejčastějšími cíly jsou dlouhodobě zdravotnická zařízení, ale seniori službu využívají třeba i k cestě za nákupem, za kulturou či přáteli. Míříme do Itálie. V Římě se během nácviku vojenské přehlídky ke státnímu svátku připadajícímu na úterý splašili koně, v provozu cválali po ulici. Podle agentury APA po této neobvyklé podívané zůstaly materiální škody a dvě lehce zraněné ženy. Podle policie se incident stal na vytížené dopravní tepně Via Cristoforo Colombo. Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v přípravě s Kosovem nenasadí některé opory. Šanci dostanou nováčci. Všichni hráči jsou zdravotně fit. A kanoistka Tereza Kneblová vyhrála úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Na stupně vítězů se ve slalomu prosadila poprvé v kariéře.
3: Frekvence 1. Počasí.
1: Pozor na silné bouřky, meteorologové ale přesně nevědí, kde a kdy by mohly během víkendu udeřit. Má napršet 30 mm vody a nafoukat velmi silný vítr. Teploty v neděli 31. května do 28 stupňů, a to na moravském jihu a v Polabí, ve středočeském a východočeském kraji.

šlo asi, trpí závadou. Je častěji na dně, nežli za vodou. Nejspíš přišel čas se postit a od snah se oprostit, být za splatou.

0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Vyprošťování lebky svaté Zděslavy z betonu trvalo přes 16 hodin. Dál nebude podle litoměřické diecéze vystavená. Regulace kratomu nefunguje, tvrdí premiér Babiš. A ve Zlíně se světovou premiérou animovaného filmu naplno rozjel dětský filmový festival. Láďa Jakuba, podrobnosti právě teď. Celkem přes 16 hodin trvalo restaurátorům Blance Valchářové a Michalu Velíškovi lebku svaté Zdislavy vyprostit z betonu. Do ní ji zalil zloděj. Relikvii ukradl z baziliky v Jabloném v Podještědí na Liberecku v úterý 12. května večer a chtěl ji pohřbít do řeky. V tom mu zabránil rychlý zásah policie. Očištěnou a zrestaurovanou lebku restaurátoři předali arcibiskupovi Stanislavu Přibylovi, a to při hlavní mši na Zdislavské pouti v Jabloném. Valchářová popsala ruční postup očištění zabetonované lebky.
2: Musím poděkovat pracovníkům muzeí a památkové péče, protože nás včasně kontaktovali a předali nám hmotu betonu a dali nám k dispozici CT snímky, aby jsme věděli, kde máme vlastně v té hmotě lebku svatý Zdislavy najít. Ten vrchol vlastně ty kalby byl uvězněný 2 cm pod povrchem. 2 hodiny trvalo, než jsme vůbec se dostali k malé částečce fragmentu ty lebky, protože pro nás to bylo důležité, aby jsme ji nepoškodili.
1: Pro duo uznávaných restaurátorů nebyla záchrana lebky svaté Zdislavy z betonu prvním setkání s touto relikvií. Do rukou se jim dostala už loni. Provedli tehdy její kompletní opravu a odbornou takzvanou impregnaci. Právě ošetření cenné relikvie teď přispělo podle Valchářové k tomu, že se ji podařilo zachránit. A pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl nechce riskovat, že by se lebka svaté Zdislavy ztratila podruhé. Z bezpečnostních důvodů se proto církev rozhodla cenou relikvii dál nevystavovat a uložit ji do hrobky světice v bazilice. Kdy to bude, ale zatím nebylo rozhodnuto. Rozhodnutí chce Přibyl nechat na svém nástupci v čele litoměřické diecéze.
3: To, co se stalo, se může stát kdykoliv a já se domnívám, že ty bezpečnostní důvody jsou tak rizikové, že to nevyváží ten fakt, že by se mohla ztratit podruhé. A máme zkušenost činů podobných, že to je spíš jako inspirativní čin. To znamená, kdybychom tam tu lebku bez dalšího vrátili, jako celkem bych se i vsadil, že by nastal chvíle brzo, že bychom oni přišli podruhé. A to je hazard.
1: Regulace kratomu podle premiéra Babiše nefunguje. Okamžitý zákaz podle něj nebude. Posílí se kontroly, řekl ministerský předseda při akci úřadu vlády Strakovka žije zemědělstvím. Zástupci policie nebo dětských lékařů zákaz při středečním kulatém stolu podpořili, zatímco odborníci na závislosti nebo ekonomiku varovali před růstem černého trhu. Ministr kultury Otto Klempíř potvrdil, že reforma zákonů k České televizi a Českému rozhlasu nebude. Koalice dospěla k závěru, že pro zrušení televizního rozhlasového poplatku není nutné měnit celý systém. Animovaný snímek Tajemství křišťálové planety měl v sobotu světovou premiéru na Zlín Film Festivalu. Režisérem česko-chorvatsko-slovenského snímku je Arsen Anton Ostojič. Zlín Film Festival se koná 66. rokem. Je největší a nejstarší svého druhu na světě. Potrvá až do 3. června. Uvede 300 snímků z rekordních 57 zemí.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Bouřky přes celý víkend na různých místech Česka čekáme. Nejčastěji má pršet a bouřit v neděli v západních a jižních Čechách, tedy odpoledne v Pošumaví, no a nedělní maxima do 28 stupňů Celsia. Takový bude poslední květnový den.

Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Let's pretend it's not the end of the world. Ty největší hity posledních let.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávají Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Ze studia F1 vás zdraví Láďa Jakub. Premiér nechystá změny ve vládě. Při seskoku padákem v Hradci Králové se zranil parašutista. A pozor na silné bouřky i v neděli. Premiér Andrej Babiš teď nechystá změny ve vládě. Uskutečnit by se podle něj mohly až po ročním zhodnocení práce členů kabinetu ANO, SPD a motoristů. Ministerský předseda označil vztahy v koalici za výborné. Spekulace o výměně ministrů označil na akci úřadu vlády Strakovka žije zemědělstvím za nesmysl. Ke konci června chce Babiš navíc vyhodnotit to, jak plní program a kde jsou rezervy.
2: Nějaké spekulace, že budeme měnit ministry, jako je nesmysl. My vyhodnotíme, já vyhodnotím hlavně od 36. jak plní jednotlivý ministři program a uvidíme, jak plní. Určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí, takže pokud by došlo k nějaké rekonstrukce, tak určitě to bude až po nějakém roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje, to je jako jediné.
1: Babiš se v poslední době neshodl s ministrem obrany Jaromírem Zunou na nominantovi do čela armádního generálního štábu, kde vláda navrhla Miroslava Hlaváče. Zuna byl proti. Míříme na východ Čech. Při seskoku padákem z letadla při letecké show Aviatická pouť na Královéhradeckém letišti utrpěl lehké zranění jeden z parašutistů. Sanitka ho převezla k ošetření do nemocnice. Druhý pak spadl do vody. Jeho převoz do nemocnice ale nebyl nutný. A z Hradce Králové do Brna. Dopravní podnik Brno letos pořídí 2 další dodávky pro provoz služby Senior Bus. Zájem je velký a někdy se zájemcům nedaří objednat, protože Senior Bus je zkrátka plný, vytížený. Víc řekl u příležitosti 10. výročí spuštění služby generální ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek.
3: Ona je to specifická služba, protože normálně, když vezete víc lidí, že jo, tak ono s nima jako moc nemluvíte, že jo, jste v té uzavřené kabině. Tohle je bezprostřední záležitost, to musí být lidi, kteří trošičku mají vztah k těm starším lidem a jsou ochotní jim pomoci. Takže máme teďkom sestavený dobrý tým lidí, kteří si to jako uvědomují a proto ta služba taky má ten jako lepší rozměr.
1: Původní služba začínala se 2 auty. Za 10 let už řidiči se seniory absolvovali 200 000 jízd. Pokud je to možné, jede seniorů společně i víc. Nejčastějšími cíly jsou dlouhodobě zdravotnická zařízení, ale seniori službu využívají třeba i k cestě za nákupem, za kulturou či přáteli. Míříme do Itálie. V Římě se během nácviku vojenské přehlídky ke státnímu svátku připadajícímu na úterý splašili koně, v provozu cválali po ulici. Podle agentury APA po této neobvyklé podívané zůstaly materiální škody a 2 lehce zraněné ženy. Podle policie se incident stal na vytížené dopravní tepně Via Cristoforo Colombo. Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v přípravě s Kosovem nenasadí některé opory. Šanci dostanou nováčci, všichni hráči jsou zdravotně fit. A kanoistka Tereza Kneblová vyhrála úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Na stupně vítězů se ve slalomu prosadila poprvé v kariéře.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pozor na silné bouřky, meteorologové ale přesně nevědí, kde a kdy by mohly během víkendu udeřit. Má napršet 30 mm vody a nafoukat velmi silný vítr. Teploty v neděli 31. května do 28 stupňů, a to na moravském jihu a v Polabí, ve středočeském a východočeském kraji.
0: Frekvence 1.

0: prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
1: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
2: Mimochodem víte, jakého soudu se nejvíce bojí všichni právníci?
3: To nevím.
2: Božího, je to problém.
0: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
4: Otázka na tu pohádku. Se dá říct, že mě provází celým životem, že skutečně jako princ je moje třetí jméno. Na mě volají princi. Já na to slyším, já se vždycky podepisuju a podobně.
1: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A Katka Vavřínová, dobré ráno.
2: Hezké ráno. Na zdravotní péči budou potřeba stovky miliard. Po fotbalové lize mistrů řešila policie ve Francii násilnosti a nehodu řeší na D10 směrem na Turnov. Téměř 610 miliard by v příštím roce mohlo být potřeba na zdravotní péči. Jak píše web veřejnoprávní televize, počítá s tím i výsledek hlavní části dohodovacího řízení mezi pojišťovnami, nemocnicemi a dalšími poskytovateli péče. Většina jejich zástupců se dohodla na růstu úhrad o 2 až 4 %. Má to ale podmínku 25 miliard, o které by se státu zvýšily platby za pojištěnce. Ministerstvo financí ale o tomto kroku ještě nerozhodlo. Jihozápad Čech zasáhly v sobotu odpoledne první bouřky. Výstraha meteorologů pro Čechy a část Moravy platí i pro dnešek. Podrobnosti přidal za Český hydrometeorologický ústav Tomáš Mejstřík.
3: V odpoledních a večerních hodinách očekává výskyt silných bouřek, při níž se může objevovat vítr s nárazy 15 až 20 metrů za sekundu, krátkodobě intenzivní déšť, úhrny kolem 30 mm a také kroupy. Bouřky se očekávají místy v jihozápadní polovině území. Na rozdíl od soboty se mohou vyskytovat i v pozdějších večerních hodinách.
2: Rakušanka, kterou úřady tento týden uzavřely do izolace kvůli příznaku možné nákazy ebolou, infikovaná není. Vyplývá to podle listu Kurýr z výsledků dvou testů, z nichž druhý byl proveden s časovým odstupem po prvním rozboru. Žena, která se do Alpské republiky vrátila z Ugandy, je na vídeňské klinice nadále pod kontrolou lékařů. Francouzská policie zadržela 416 lidí po násilnostech, které vypukly po sobotním vítězství fotbalového klubu Paris Saint-Germain nad anglickým Arsenálem ve finále Ligy mistrů. V noci na dnešek o tom informovala agentura AFP.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku místy až zataženo, během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat, postupně s přehánkami a již zmíněnými bouřkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů. Na horách naměříme teploty kolem 19.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Pozor, dejte na D10.
4: Nehoda osobního auta se zvěří se došetřuje na dálnici D10 ze Sizem na Kosmonosy na 46. kilometru směrem do Turnova. Jinak je provoz na našich dálnicích plynulý, bez vážnějších komplikací. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
2: To byl přehled zpráv, teď už má slovo na Frekvenci 1 Verča Elhotová.
1: Krásné, dobré ráno. Radio Kempy Frekvenci 1 se, přátelé, blíží. Dorazíme za vámi a přivezeme vám spoustu zábavy a taky muziky. Kačko, těší se?
2: Strašně moc. Včera jsme to akorát probírali s kolegy, že už se strašně těšíme.
1: To je každý rok, veď máme tak krásný prázdniny s našimi posluchači. Je to super. No, každopádně, kdy a kde, podrobnosti se dozvíte už za chvilku. A jakého si přivítáme v příštím týdnu ve studiu Frekvence 1, tak i to si povíme. Tak hezké dobré ráno a jsme rádi, že s námi vstáváte.
2: Pěkné.
0: To nejlepší z muziky a Veronika.

a samozřejmě s tím nejlepším z muziky. Máme poslední květnový den a to znamená, za měsíc to vypukne. Do začátku prázdnin zbývá měsíc a dětem začne, že jo, zase opět dvouměsíční válečka. To ale neplatí pro nás, pro celý náš tým, protože my se za vámi opět vydáme přes celou republiku do kempů. Radiokempy Frekvence 1 se totiž blíží, ten první

0: zahájím už tradičně já s mým kolegou z pořadu Konečně pátek Ondrou Kubalou a vypukne ve středu 8. července ve 14 hodin v kempingu Rožnov pod Radhoštěm. Vy, co za námi dorazíte, tak budete opět součástí live vysílání přímo z kempu. No a nebude pro vás chybět samozřejmě taky spousta zábavy, že jo, a soutěží, taky si opečeme nějaký ty špekáčky a letos se můžete opět těšit i na koncerty, živé koncerty přímo z kempu. A jako první se letos na radiokempu Frekvence 1 představí kapela Opět a Radeček Trio. Ten koncert začne hned po našem vysílání v 19 hodin a program pak zakončí Ondra Albrecht se svojí afterparty. Takže to znamená, pište si do svého chytrýho telefonu 8.7. Kemping Rožnov pod Radoštěm, doražte a oslavte s námi začátek prázdnin. Vstup na akci je zdarma a těšíme se na vás.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz.
2: A už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
3: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spigy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.

0: David Guetta a Kelly Rowland, anebo třeba skupina Lucie a její Marie. No ale protože bylo 6:30, tak jsou tu krátké zprávy s Katkou Vavřínovou.
1: Hezké ráno, řidiče v Praze čekají o letošních prázdninách v souvislosti s rekonstrukcemi dvě hlavní dopravní omezení, a to již zahájená uzavírka části Plzeňské a především zúžení k Belské. Pokračovat budou taky práce například v Jaromírově nebo po Černické v souvislosti se stavbou tramvajové trati. Vyplývá to z informací Městské technické správy komunikací. Obec Vraclav na Orlicko-Ústecku postupně obnoví chátrající budovu bývalých lázní v barokním areálu kostela svatého Mikuláše. Historický objekt, který dlouhodobě trápí vlhkost a podzemní voda, čekají nejprve sanační práce za zhruba 2 miliony korun. A tenista Jakub Menšík bude dnes na Roland Garros hrát o postup do premiérového grandslamového čtvrtfinále. 20-letý rodák z Prostějova narazí na antukových dvorcích Paříži na nasazenou jedenáctku Andreje Rubliova z Ruska.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Dobrou zprávu z dálnic pro nás má Markéta.
3: Aktuálně je provoz na našich dálnicích plynulý, bez nehod a bez držení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
0: Tak ze zpráva z dopravy to bylo pro tuto chvíli vše a my vám s Katkou Vavřínovou přejeme krásné dobré ráno a šťastnou cestu.
1: Pěkné.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
4: Na nejvyšší horu světa vystoupal minulý týden ve středu z nepálské strany nejvyšší počet lidí během jediného dne. Mount Everest zdolalo rekordních 274 horolezců a šerpů. Co vy na to?
5: Vůbec nemá cenu tam chodit, tam můžu jít na příkopy, ale to se právě takhle zvrhlo, že se tam dávají srazy, tam 300 horolezců, co s tím?
4: No ale to ani se nestihnou vyfotit, jo?
5: No ne, nejhorší je to se dneska podíváte na nějakou takovou horu a nahoře z toho hemží lidma, že jo? Takže to se taky jako změnilo, no tak já nevím, co tomu říkají ty, co jsou toho vášnivýma příznivcema, ale mně to přijde, že se jim to trošku tím jaksi zdegradovalo.
4: No, tady píšou, že odborníci na horolezectví jako kritizují Nepal za to, že na hory pouští velké množství horolezců a vede to k riskantním zácpám nebo dlouhým frontám v takzvané zóně smrti před vrcholem.
5: No tak Nepálci dělají všechno pro to, aby si vydělali.
4: Jasný.
5: To víte, peníze alias trh, to je nejsilnější regulátor, který nic nereguluje. Ten to vlastně řídí nabídka, poptávka, konec. No, takže, a že jsou teda fronty v soutěžce smrti, to mně přijde líto, ale je to všechno dobrovolný, tak tím to končí.
4: A vy se tam nechystáte, předpokládám.
5: Já se tam nechystal, ani když se tam šlo dostat jenom velmi pracně a že bych se teď přiřítil s nějakou hordou. No, ale já v tom nemám, jako já jsem vlastně nikdy, já jsem vždycky k tomu koukal s obdivem, jaký sebezapření ty lidi jsou ochotný prožít na rozdíl ode mě teda.
4: No já totiž jenom tak, jako když si vzpomenu na takový ty filmy, jak tam ty lidi zdolávají horu a umírají u toho, je to strašně jako akční a pak najednou tady píšou 274 horolistů během jediného dne, je to takový jako nepoměr.
5: No ale já už jsem to zachytil někde, že tam vylezete z jedné strany a z druhé tam přijede autobus nebo co. Jako, takže to se tak jako civilizovalo nežádoucím způsobem. No a samozřejmě, pokud si chcete prožít super dobrodružství, pořád se najde dost do hor, abyste si prožil a pořád tam je dost lidí, kteří tam zahynou, no.
2: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: nejlepší muziky, hezké ráno s Frekvencí 1, máme 6:45 a také příští týden budeme na Frekvenci 1 vítat skvělé hosty, kteří dorazí do ranního vysílání za kolegou Lubkou a taky Mírou. Už zítra si můžete těšit na cestovatele Dominika Petra. V úterý tak budeme snídat s moderátorem Tomášem Hrnčířem. Středa tak ta bude o vaření třeba, ale i taky sportování. Pozvání totiž přijal kuchař a sportovec David Wagenknecht. A ve čtvrtek ve studiu Frekvence 1 přivítáme herečku Martinu Hudečkovou. Rozhovory s hosty můžete na Frekvenci 1 slyšet každý všední den ráno od 7 hodin, tak si je nenechte ujít.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Po svět je Hollywood a v chci zát.
3: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypadáte.

na frekvenci jednak single X v blbým věku. Pokud, přátelé, víte o někom, komu je dneska o rok víc, tak samozřejmě po 10. hodině bude na frekvenci jedna tradiční narozeninová rubrika. Můžete posílat vzkazy na číslo 736 300 444. No ale protože pomalu, ale jistě se blíží 7. hodina, tak to znamená, že si dáme muziku po celý Taylor Swift. Zahrají nám taky opět a Radeček trio, tak budeme mít na našem prvním radiokempu Frekvenci 1 v kempingu Rožná.

0: Kamaráta Labuš. To je muzika mezi 7 a 8 hodinou na frekvenci 1. Za moment už čerstvé zprávy.
1: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
2: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
3: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
4: Já 100% vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
1: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
5: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
1: A nějaký vzkaz na závěr?
3: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
1: Říkají mu Radio Terminátor.
2: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
6: Sponzorem časomíry je Kapilan. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
1: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty má pro vás Katka Vavřínová. Dobré ráno.
7: Pěkné ráno. V létě řidiče čekají na dálnicích a silnicích omezení kvůli rekonstrukcím. Hokejové mistrovství světa míří do finále a provoz je stále plynulý bez komplikací. Řidiče čekají o letních prázdninách dopravní omezení na dálnicích a dalších silnicích v Česku. Důvodem jsou rekonstrukce dálnic D1, D5 a D11, stavba obchvatu v Libereckém kraji nebo oprava Pražské Kbelské ulice. Vyplývá to z informací ředitelství silnic a dálnic a dalších správců silnic. V Pardubickém kraji jsou nejvýkonnější rodičky na Orlicko-Ústecku. Právě tam přichází v kraji na svět nejvíc dětí.
8: Obecně se počty porodů v nemocnicích Pardubického kraje snižují. V Ústí nad Orlicí je ovšem pád nejpomalejší. Pravděpodobně k tomu přispívá i fakt, že zdejší porodnice často vítězí i v hlasování veřejnosti o nejlepší porodnici Pardubického kraje. Zatímco v ústecké porodnici se snížil počet porodů za 5 let o čtvrtinu, v ostatních 3 porodnicích regionu byl pokles minimálně třetinový. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
7: Obyvatelé Bostonu v sobotu odpoledne panikařili kvůli hlasité ráně, která otřásla metropolí a jejím okolím ve státě Massachusetts. Řada obyvatel dokonce volala na tísňovou linku. Za otřesem ovšem nestál výbuch, ale pád meteoritu, který vstoupil do atmosféry nedaleko města, napsal to web CNN Prima News. Dnes nás čeká finále hokejového mistrovství světa v Curychu. Vyzve domácí Švýcarsko tým Finska. Severané porazili v sobotním druhém semifinále po obratu Kanadu 4-2 a mají jistou medaili. O zlato si zahrají po 4 letech. Zámořský tým, který byl před turnajem považovaný za hlavního favorita na titul, čeká jen boj o bronz proti Norsku.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
7: Dnes bude většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku místy až zataženo. Během dne bude od jeho západu oblačnosti přibývat. Postupně se přidají přehánky a taky bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů. Na horách se denní maxima zastaví na 19.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
7: Aktuálně se nikde nezdržíte.
9: Aktuálně je provoz na našich dálnicích plynulý, bez nehod a bez držení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.

0: Pokud byste rádi někam o prázdninách vyrazili a dochází vám nápady, tak od toho jsme tu my, Frekvence 1. A v téhle hodině bude prostor i pro pobavení s tradiční rubrikou Zkus mě rozesmát. Tak dobré ráno.
1: Hezkou neděli.
2: To nejlepší z muziky a Veronika Elhotová.

0: Dobré nedělní ráno a mám pro vás tip na výlet. Slibovala jsem to a hodlám to dodržet. Dnes vás, přátelé, vezmeme do kraje, který voní pivem, historií a taky dobrodružstvím. V novém podcastu Jana a výlety na míru vyrazíte do Loun a jeho okolí. Při vstupu do centra města vás ohromí monumentální žatecká brána.
1: Ta brána, která tam je, není původní. Tahle byla postavená později, ale vypadá líp než ta původní, takže je dobře.
2: Protože je novější. Hmm.
1: Tohle mě baví.
2: To znáš ten fornek.
1: Nový je vždycky lepší. Ne.
2: Jak ta ženská v tom muzeu, uklízečka rozbije nějaký ten artefakt. Říká, co děláte, byl ženská blázně, a víte, jak je to starý, teď to je strašně starý. Já už jsem se bála, že to je nový.
0: A z centra Loun se s Janou Knížkovou a taky Mírou Michálkem vydáte mimo město, vyrazíte na cyklový let krajinou, která připomíná české Toskánsko. Navštívíte i pravěký skanzen u řeky Ohře, zámek Jimlín s nádhernými malovanými stropy i tajemný zámek v Peruc. No a po cestě zpátky do Loun pak nemůžete minout jeden lounský unikát, který nikde jinde nemají. O co jde?
1: Na okraji města je, přátelé, největší jízdní kolo na světě. Šlapací kolo přežilo století.
2: Šlapací kolo. Největší jednokolka
1: na světě. Nenormální klasický kolo.
2: Klasický kolo. Dřevo?
1: Je to železo. Na výšku má 14 metrů. Na délku 27 metrů. Řídítka mají rozpětí 6 metrů a váží zhruba 3 tuny.
2: Ty krás.
1: Je to tam v rámci jedné fabriky, která tam co si vyrábí. Oni měli původní kolo, to bylo trošku menší, to jim sfoukl vítr, takže postavili tohle nový, je to vlastně maketa jízdního kola, ale je skvělá. V noci svítí, je nasvícená ze spoda, že to vypadá perfektně. Má obří zvonek na řídítkách a v řídítkách...
2: A vždycky se nejde nějaký idiot, který tam v noci vyleze a zvoní na něj. Třeba Míra má tohle video taky na Instagram.
0: Lounský unikát obří kolo, tak další epizodu podcastu Jana a výlety na míru, která vás vezme do Loun a jeho okolí, najdete na všech tradičních podcastových platformách, jako je třeba YouRadio Talk a taky na webu Frekvence 1. No a my se z Loun teď vrátíme zpátky do Prahy, protože v týdnu nás navštívil zpěvák Tomáš Klus a tentokrát Lubka s Mírou, kolegové, se ho ptali, jestli by šel do Survivoru.
3: Ne, já jsem to už několikrát odmít, já nejsem zdatný sociální hráč. Já bych to nedal. Já neumím jako s tebou hrát jinou hru než s tebou. Mě to jako neumím. To obdivuju to na druhých lidech, že do toho jako umějí jít s takovým nasazením, ale je to proti mému naturelu. Mě by bavily ty soutěže, mě by jako bavilo se jako zasportovat a bavilo by mě asi jako zhubnout a být hezky opálený a trošku si, jako mě baví trpět. Jako já jsem trpič jako profesionální a jsem vždycky trpím tím, že něčím netrpím, tak si něco myslím, takže ta soutěž vlastně pro mě je dělaná až na to, až na tu hru.
0: Tak to řekl zpěvák Tomáš Klus a stejně jako u podcastu Jana a výlety na míru si ho můžete poslechnout na webu frekvence1.cz a nebo taky na platformě YouRadio Talk. Tak to bylo z rozhovoru, teď už 7 hodin 15 minut, my se vracíme zpátky k muzice a hraje pro vás kapela Krištof, tak užívejte hlavně

0: Na frekvenci 1 to nejlepší z muziky vám hrajeme i celý víkend. Pet Shop Boys, co nevidět, tak je Tomáš Klus nebo Labuš. A protože je 7:30, tak jsou to krátké zprávy s Katkou Vavřínovou.
1: Dobré ráno, onemocnění ledvin je v Česku stále častější, píší Novinky.cz. Podle odborných odhadů, o kterých informuje odborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, má problémy s ledvinami zhruba každý desátý Čech. Policisté vyšetřují smrt ženy v bytovém domě v Havířově na Karvinsku. Na síti X uvedli, že na ní zaútočil soused. Muže policisté zadrželi. A okresní archiv v Liberci bude mít po 3 letech den otevřených dveří. Návštěvníky pustí příští sobotu do běžně nepřístupných míst a zahájí i výstavu portrétních fotografií z regionu z druhé poloviny 19. a počátku 20. století. Informoval o tom ředitel libereckého archivu Robert Filip.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Provoz je stále klidný bez kolon.
3: Aktuálně jsou všechny dálnice plynule průjezdné bez nehod a bez kolon. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
0: No tak to byly zprávy, my vám přejeme šťastnou cestu a pro lepší náladu pro vás budeme mít na Frekvenci 1 za chvilku jeden fórek, tak se na něj počkejte a náladu vám teď zpříjemní i to nejlepší z muziky, tak krásné ráno z Frekvencí 1.
1: Pěkné ráno.

při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár. Živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád. A že ti to přsteku, chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopí.

zase zrychlil se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malý světla, to třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vynu.

0: Tomáš, 7:42, ale bude taky Kate Ryan a nebo opět a Radeček na Frekvenci 1. Teď už si jdeme ale ráno zpříjemnit vtipem, tak jakou anekdotu si pro nás kolegové připravili?
1: Frekvence 1.
2: Zkus mě rozesmát.
0: Máme pro vás na Frekvenci 1 další fóreček v podání kolegy Mikeše.
3: Teda mistr, ta podobizna tý stařeny, ta se vám fakt, ale fakt povedla. To jste ji maloval tuhou?
4: Ne, ještě žila.
3: Trošku kameňáček.
0: Malířský fóreček.
1: Líbí se vám vtip?

0: Vám je Frekvenci 1 a tady už je muzika v příští hodině Dua Lipa. Zaspívá nám taky Marek Ztracený. Stojíme tu oba a tu se chystá. A dáme si R.E.M. Teď už ale pojďme na novinky.
1: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Katka Vavřínová, dobré ráno.
2: Pěkné ráno. Bouřky udeří i během dneška. Izraelská armáda dobila křižáckou pevnost na jihu Libanonu a provoz na dálnicích je bez kolon a nehod. Jihozápad Čech zasáhly v sobotu odpoledne první bouřky. Výstraha meteorologů pro Čechy a část Moravy platí i pro dnešek. Podrobnosti přidal za Český hydrometeorologický ústav Tomáš Mejstřík.
3: V odpoledních a večerních hodinách očekává výskyt silných bouřek, při níž se může objevovat vítr s nárazy 15 až 20 metrů za sekundu, krátkodobě intenzivní déšť, úhrny kolem 30 mm a také kroupy. Bouřky se očekávají místy v jihozápadní polovině území. Na rozdíl od soboty se mohou vyskytovat i v pozdějších večerních hodinách.
2: Výstraha před bouřkami platí do dnešní půlnoci. Pravidla pro odvádění daně z přidané hodnoty přes hraničním obchodě v Evropské unii by se měla zjednodušit. Předpokládá to návrh zákona, který do českého práva převádí příslušnou evropskou směrnici a který v pondělí projedná vláda. Ministerstvo financí neočekává, že by změny měly významný dopad na veřejné rozpočty. Izraelská armáda dnes oznámila dobytí křižácké pevnosti na jihu Libanonu. Podle agentury AP se jedná o nejhlubší průnik do libanonského vnitrozemí od roku 2000, kdy Izrael stáhnul své jednotky z jižního Libanonu a ukončil tak téměř 18 let trvající okupaci tohoto území. Čeští fotbalisté dnes nastoupí k předposlednímu utkání před mistrovstvím světa. V Praze na Letné přivítají od 16 hodin v přípravě Kosovo. Reprezentanti se chtějí před odletem do Ameriky vítězně rozloučit s fanoušky. Trenér Miroslav Koubek v zápase plánuje nasadit především hráče, kteří jsou na hraně nominace na šampionát. Hned po duelu oznámí finální 26členný kádr pro závěrečný turnaj.
1: Frekvence 1.
4: Počasí.
2: Jak zaznělo na začátku zpráv, i dnes platí výstraha před silnými bouřkami. Obloha bude většinou polojasná, na severovýchodě zpočátku místy až zatažená. Během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat postupně s přeháňkami a právě bouřkami. V jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Naopak na východě budou až večer a s malou pravděpodobností. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na horách naměříme 19.
4: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: Dálnice jsou vesměs průjezdné bez komplikací. Pozor, ale dejte na D2 na prvním kilometru na trase Brno-Lanžhot. V pravém jízdním pruhu opravují svodidla. Tak opatrně a šťastnou cestu s frekvencí 1. Přehled zprávy u konce. Slovo má opět Verča Elhotová.
0: Před námi další nabitá hodina. Co slavíme? Kdo slaví svátek? Tak o tom už za chvilku. A Frekvence 1 má pro vás peníze na dovolenou 36 000 korun. Můžete už pondělí vyhrát. Podrobnosti v této hodince. Tak dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
4: To nejlepší z muziky a

Dobré ráno, jste s Frekvencí 1. Máme poslední květnový den, 31. května, svátek slaví Kamila. Těch je u nás v Česku téměř 19 tisíc, tak Kamilám posíláme kytku a hubana. No a na zítřek 1. června připadá i další velká celosvětová událost, Den dětí, že jo? A všude se tak už od včerejška, už od pátka dokonce konají nejrůznější akce, hry nebo sportovní turné pro děti. Přece jenom kdo se hraje nezlobí, takže celý víkend je to hlavně o dětech. My rodiče tak potřebujeme hlavně nakopnout, aby jsme to zvládli. A proto můžete třeba dneska vyrazit na festival kávy Logr v Depu v Plzni, kde můžete ochutnat kávu ze všech koutů světa a ještě se třeba dozvědět, jak se připravuje. Dětský den si můžete užít dneska i v Zoo v Liberci. Na jednoho dospěláka je tam jedno dítě zdarma. Na jihu Čech a pak dneska startuje budějovický Majáles, který potrvá až do 5. června. No a do kempu Bystřička můžete vzít děti, hlavně kluky. Na výjimečné vozy je tu totiž sraz Amerik. Tak si užijte zbytek víkendu a Frekvence 1 přeje dětem krásný den dětí a nezlobte rodiče.

0: nejlepší z muziky, tohle byla Sabrina, ale Backstreet Boys nebo Daniela Poutra, taky Marek Ztracený, tak to je muzika, která vás čeká v příštích minutách. A kde vzniká největší socha Ježíše, tak to nám taky za chvilku prozradí Kraus a Blondýna na Frekvenci 1. Ale protože je 8:30, tak jdeme na krátké zprávy s Katkou Vavřínovou.
1: Hezké ráno, byty v nejlevnějších lokalitách zdražovaly v prvním čtvrtletí nejrychleji v celém Česku. Průměrná cena v České republice za byt byla zhruba přes 5 milionů korun, v nejdražší Praze pak víc než 8 milionů. Více ve zprávách v 9. Obec Vraclav na Orlicko-Ústecku postupně obnoví chátrající budovu bývalých lázní v barokním areálu kostela svatého Mikuláše. Historický objekt, který dlouhodobě trápí vlhkost a podzemní voda, čekají nejprve sanační práce za zhruba 2 miliony korun. Tenista Jakub Menšík bude dnes na Roland Garros hrát o postup do premiérového grandslamového čtvrtfinále. 20-letý rodák z Prostějova narazí na Antukových dvorcích Paříži na nasazenou 11 Andreje Rubliova z Ruska.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Dálnice jsou stále vesměs průjezdné bez komplikací, stále ale dejte pozor na D2 na prvním kilometru směrem na Lanžhot, v pravém jízdním pruhu opravují svodidla. To byly krátké zprávy a my přejeme šťastnou a bezpečnou cestu s Frekvencí 1.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
3: V Arménii vzniká největší socha Ježíše na světě. Kontroverzní dílo trumfne i to v Riu. Co vy na to?
4: Jo, já k tomu mám antipaty k těmhle. Mně to přijde jako taková servilita. Tak v náboženství je kus servility, že jo? To takový submisivní jaksi protekce na potom.
3: No, potom,
4: to
3: ano.
4: To mají hodně lidí, jako chce mít všechno vyladěné dopředu. Jak vám říkají vždycky pojišťovny, pojistěte si svou budoucnost, nebo mají tyhle slogany, tak tady jako náboženství najdete taky. Ostatně velká část toho i teroristického krutého islámského náboženství stojí za tou viděnou těch odměn, které pak přijdou. Takže já tyhle velké sochy beru jako takový kolektivní úplatek. No, myslím si, že to nevyjde. Ani v Riu, ani v Arménii.
2: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

jestli spolu máme navždy zůstat. Život je dlouhá věta, však tohle ráno nám stačí jedno slovo, a to ano. Krok za krokem, den za

0: Klasická na frekvenci 1 v 8 hodin 42 minut.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Týdnu soutěžíme na frekvenci 1 každý den, dokonce několikrát o peníze, a to o velké. Byla by za ně taková už opravdu slušná dovolená 36 tisíc korun. Tak co pro to musíte udělat? Je ladit frekvenci 1, ve správný moment se dovolat do studia a uhodnout poslední slovo na konci věty meteoroložky Dagmar Honcové. A co nám teda Dagmar řekla?
3: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
0: Co Dáša potřebuje, když připravuje předpověď počasí? Tak co myslíte, že k tomu potřebuje? Napadá vás něco? Pokud ano, volejte nám a vaše tipy už opět zítra ráno po 7 hodině a vyhrajte krásných 36 tisíc korun. Budu vám držet palce.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: jsme na playlist, který už je pro vás přichystaný a nabídne Coldplay. Zaspívají a zahrají taky Eva Farná a skupina Mirai. A bude i September. A vydržte, jsou to taky za chvilku zprávy.
1: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
2: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty už má pro vás Katka Vavřínová. Dobré dopoledne.
3: Hezké dopoledne. Byty skokově zdražují i mimo velká města. Česko nejspíš nesplní alianční závazky, řekl premiér zahraničním médiím a komplikace hlásí z D55 směrem na Napajedla. Byty v nejlevnějších lokalitách zdražovaly v prvním čtvrtletí nejrychleji v celém Česku. Průměrná cena za byt byla zhruba přes 5 milionů korun. V nejdražší Praze pak víc než 8 milionů. Průměrně pod 3 miliony korun bylo ale možné pořídit byt v 15 okresech. A to převážně v severozápadních Čechách, na severní Moravě a v Plzeňském kraji. Právě v okresech těchto regionů ale ceny bytů meziročně rostly i o 34%. Důvodem je mimo jiné vyšší zájem ze strany investorů. Vyplývá to z analýzy realitní platformy Reas.cz. A u bydlení ještě zůstaneme. Svitavy chtějí nové obyvatele. Nabízí jim za přihlášení k trvalému pobytu tisíce korun.
4: Město spustilo kampaň Staň se Svitavákem. Ta má motivovat lidi, kteří tady žijí, k přihlášení trvalého pobytu. Získat za to mohou odměnu 10 000 korun. Podle radnice ve Svitavách žije až o 2 000 lidí víc, než uvádějí oficiální statistiky. Vyšší počet obyvatel s trvalým pobytem by městu přinesl desítky milionů korun navíc. O odměnu mohou žádat lidé, kteří si pobyt přihlásí do konce roku a splní stanovené podmínky. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
3: Česko nejspíš nesplní závazek dát 2% HDP na obranu. Má však výhodu, že Babiš je Trumpův příznivec. Český premiér to řekl Financial Times. Fotbalisté Slovácka se dnes pokusí napodobit Baník Ostrava a uhájit v baráži se soupeřem z druhé nejvyšší prvoligovou příslušnost. Favorit bude v souboji s Artisem Brno doma v Uherském Hradišti navazovat na výhru 4-1 z úvodního zápasu. Odveta se hraje od 13 hodin.
2: Frekvence 1.
5: Počasí.
3: Dnes bude většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku místy až zataženo. Během dne bude od jeho západu oblačnosti přibývat postupně s přeháňkami a bouřkami. V jeho západní polovině území budou srážky četnější. Naopak na východě budou až večer a s malou pravděpodobností. Teploty opět vysoké, 24 až 29 stupňů, na horách naměříme 19.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Provoz je vesměs klidný bez kolon a nehod, porouchané auto ale překáží na D55 na 29. kilometru směrem na Napajedla. Tak klidnou a bezpečnou cestu ve společnosti Frekvence 1.

0: 71. Právě tam totiž vznikla písnička, která se hraje dodnes a kterou zpívá dáma, o které ne každý ví, že je ve Francii slavnější než Madonna, Rihanna a Adele dohromady. Jmenuje se Mylène Farmer a Honza Dědek vám od ní zahraje písničku Desenchanté, kterou do svého repertoáru později převzala mimo jiné i Belgičanka Kate Ryan, ta z ní udělala taneční hit. My si ale dáme originál z roku 1991. Takže Honza Dědek exkluzivně na frekvenci jedna krátce před 9:45 a spolu s ním Mylène Farmer a Desenchanté. Jsme frekvenci jedna.
1: To nejlepší z muziky a

0: Sting na frekvenci 1, hezké dopoledne, je 9:45 a na frekvenci 1 už je pro vás připravená slíbená rada nad zlatou rubrika s názvem Cože s Michalem Suchánkem a Petrem Kolečkem, kteří vám radí s čímkoliv si vy nevíte rady.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
2: Manžel pořád kupuje sazenice, protože by byla škoda je tam nechat, říká. Máme už ale zahradu skoro jako botanickou. Dá se závislost na zahradnictví nějak léčit?
3: No a myslím, že nevím, moc jako nedá, ne? Jako bývá to častý a když to někdo miluje, ale to je krásný koníček. Já bych prostě mu v tom nebránil.
2: A myslím, že jsme jí takhle poradili, jo? Když se ptá, jestli se dá léčit.
3: No tak samozřejmě můžu ho tý zahrady nějak zbavit, no. Když nemám zahradu, tak asi nemám závislost na zahrádkaření.
2: No,
3: ale...
2: taky mi napadl samozřejmě jako oheň, voda, ale ona, zase by to třeba bylo líto, jako, to je stejně zvláštní věc, že jí to vadí vlastně, že on kupuje sazeničky, asi měla být paní Hana ráda, ne?
3: No, je pravda, že já vlastně, ten můj kamarád doktor, co vynalez ty zavlažovací květináček, jsme to tady měli v jednom z minulých dílů, tak měl úplně teda zarostlý panelákový byt, jako těma fikusama a těma věcma, nedalo se tam vlastně hnout, jo.
2: A on to testoval?
3: Bylo to fakt, jak s Adély ještě nevečeřela, jak s Adély ještě nevečeřela, protože tam se nedalo hnout a bylo to úplně jak prales a přitom to byl panelákový byt v Kobylisích, no.
2: No, počkej, ale...
3: Takže jako s mírou, jo, protože no. Samozřejmě, když mi to začne prorůstat barákem, pak jako známe ty horory, může mě to sežrat, že jo, potom ta kytka.
2: Masožravá.
3: Když je masožravá, no, je to prostě nebezpečný, no.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast.

0: na U-Radio Talk nebo na webu Frekvence 1.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
3: Lenka Termerová,
4: Jana Sislová,
5: Petr Kostka,
6: Jan Vlasák,
7: Oldřich Kaiser.
3: Lidi, vemte rodiče do kina.
2: 5 švestek.
8: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spigy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.

0: nedělní dopoledne, jsme rádi, že jste s námi. A protože bylo 9:30, tak jdeme na krátké zprávy, které má pro vás Katka Vavřínová.
1: Pěkné dopoledne, řidiče čekají o letních prázdninách dopravní omezení na dálnicích a dalších silnicích v Česku. Důvodem jsou rekonstrukce dálnic D1, D5 a D11, stavba obchvatu v Libereckém kraji nebo oprava pražské Kbelské ulice. Vyplývá to z informací ředitelství silnic a dálnic a dalších správců silnic. Policisté vyšetřují smrt ženy v bytovém domě v Havířově na Karvinsku. Na síti X uvedli, že na ní zaútočil soused. Muže policisté zadrželi. Onemocnění ledviny je v Česku stále častější, jak píší Novinky.cz. Podle odborných odhadů, o kterých informuje odborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, má problémy s ledvinami zhruba každý desátý Čech.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Doprava na dálnicích zůstává dál klidná, porouchané vozidlo, ale nepřehlédněte na D55 se směrem na Napajedla na 29. kilometru. Střed osobního auta s motorkou hlásí ze silnice číslo 128 v Číměři na Jindřichohradecku. Tak na složky IZS jedou na místo. Zatím Frekvence 1 přejeme bezpečnou a klidnou cestu.
0: Tak to byly zprávy, za chvíli už rubrika 7 faktů Honzy Dětka, ale teď zpátky k muzice Eva Farná Miraj a jejich píseň Vzpomeneš si.

0: 9:45 a teď už slíbená rubrika Honzy Dětka na frekvenci 1.
1: 7 faktů Honzy Dětka.
2: Hudební encyklopedie frekvence 1.
3: Psal se rok 1991, studenti ve Francii protestovali proti podmínkám studia a v Perském zálivu zuřila válka. A přesně o tom vypráví Mylène Farmé v písni Désenchanté, jejíž název v překladu znamená rozčarovaná nebo zklamaná.
1: Za prvé,
3: tahle dáma vždycky uměla šokovat. Zpívala o lásce mladé dívky k její ženské ošetřovatelce, o muži posedlém zadkem své milenky, o bohu odmítajícím poslat Ježíše na zem, či o lásce v době AIDS. A v roce 1991 přišla s kontroverzním textem, v němž se na tehdejší svět dívala velmi pesimisticky.
2: Za druhé,
3: slova té písničky byla inspirována knihou Na vrcholcích zoufalství od jistého rumunského filozofa.
1: Za třetí,
3: původně měl být její text zasazený do hudby ovlivněné technem, které bylo začátkem 90. let velmi populární, ale nakonec producenty vsadila víc na taneční rytmus a funky basu.
2: Za čtvrté,
3: single vyšel v březnu 1991 a ve Francii se 9 týdnů držel na špici tamní hitparády, což z něj udělalo nejúspěšnější píseň Mylène Farmé v celé její kariéře.
1: Za páté,
3: přispěl k tomu i videoklip, který se natáčel 5 únorových dní roku 1991 v Budapešti. K zobrazení násilných scén v místě připomínajícím koncentrační tábor bylo potřeba na 120 dětí a řady slavných maďarských herců. Výsledný klip měl přes 10 minut a vyšel na více než 240 tisíc eur.
2: Za šesté,
3: píseň se do hitparád následně ještě několikrát vrátila, což z ní činí historicky jednu z nejprodávanějších francouzských nahrávek všech dob. Nahrála ji mimo jiné i Belgičanka Kate Ryan.
1: A konečně za sedmé.
3: A i když Mylène Farmé tenhle svůj úspěch ve světě už nikdy nepřekonala, ve Francii je dodnes jednou z největších hvězd, která nikdy nepřestala šokovat. V jednom svém klipu třeba předvedla dnes už legendární striptease. Tady je na frekvenci 1 v hitu z roku 1991 Désenchanté.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí,
2: co... Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: zase tancovat Flashdance a Irene Cara. Za chvilku už zprávy.
1: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
2: Lenka Termerová,
3: Dana Sislová,
4: Petr Kostka,
5: Jan Vlasák,
1: Oldřich Kaiser.
2: Vemte rodiče do kina od 28. května.
1: Pět švestek.
6: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spigy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
7: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Katka Vavřínová, pěkné dopoledne.
8: Dobré dopoledne. Předseda Senátu míří nad Tchaj-wan. Prahu loni navštívili hlavně Češi a z dálnic hlásí provoz bez kolon a nehod. Předseda Senátu Miloš Vystrčil před dnešním odletem nad Tchaj-wan řekl, že je jeho cesta hodnotová i pragmatická. Míní, že Česku přinese užitek i autoritu. Ve Vystrčilově delegaci čítají 50 členů, jsou také podnikatelé a zástupci univerzit. Cesta se koná navzdory tomu, že kabinet pro ně odmítl poskytnout vládní letoun. Premiér Andrej Babiš odmítnul zdůvodnil tím, že vláda chce dělat pragmatickou a ne hodnotovou politiku. Nejvíce turistů přijelo do Prahy v loňském roce z České republiky. Praha je čtvrtým rokem po sobě nejoblíbenějším krajem Čechů pro trávení tuzemské dovolené. Druhými nejčastějšími návštěvníky Prahy byli Němci a třetími Američané. Podle mluvčí městské firmy Prague City Tourism Kláry Janderové vzrostl výrazně počet turistů z Izraele a Číny.
9: Návštěvníci z Izraele dlouhodobě vnímají Prahu jako bezpečnou destinaci. Roli hraje také významná židovská historie. Za první kvartál však došlo k výraznému meziročnímu poklesu u turistů z Izraele, a to přibližně o 30%. Je to samozřejmě způsobeno konfliktem na Blízkém východě. Co se týká nárůstu počtu asijských turistů, tak to souvisí především s obnovenými pravidelnými leteckými spojeními.
8: Do Prahy loni přijelo 8 milionů turistů. Okresní archiv Liberci bude mít po 3 letech den otevřených dveří. Návštěvníky pustí příští sobotu do běžně nepřístupných míst a zahájí i výstavu portrétních fotografií z regionu z druhé poloviny 19. a počátku 20. století. Informoval o tom ředitel Libereckého archivu Robert Filip. Stolní tenisté Elnino Praha jsou po 7 letech mistry republiky. V extraligovém superfinále v Prostějově porazili 3-1 tým HB Ostrov a získali 11. titul v historii.
7: Frekvence 1. Počasí.
8: Dnes bude většinou polojasno, během dne bude od jeho západu oblačnosti přibývat, postupně se přidají přehánky a taky bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na horách naměříme 19.
7: Frekvence 1. Doprava.
8: Provoz dálnic je aktuálně bez kolon a nehod, pozor ale dejte v ulici Sokolovská v Hradci Králové. Střetla se tam 2 osobní auta, nikdo se nezranil. Tak šťastnou a bezpečnou cestu ve společnosti Frekvence 1. We'll be right back.

0: byste chtěli někomu popřát k narozeninám anebo i k svátku, tak mi posílejte vzkazy na číslo 736 300 444 a nebo nahrajte hlasovku přes naší apku. Teď už ale po zprávách zpátky k muzice, jsme Frekvence 1, hezké dopoledne.
1: To nejlepší z muziky a Veronika Elhotová.

Bude 10:15. Hezké dopoledne vám přeju s frekvencí 1. A poslední květnový den patří celosvětově mezi dny bez tabáku. Dnešek je přesně o tom, kdy si spousta lidí říká, já bych klidně přestal, jen ne dneska. Ale vážně, každý den bez cigarety se počítá. A pokud jako opravdu někdo přestáváte kouřit a je jedno, jestli to bude dneska nebo v blízké době, držím vám palce. Říká se totiž, že nejhorší je prý prvních pár dní a potom kafe s kuřáky. Tak pro všechny, kteří dneska nemůžou najít zapalovač, písnička na frekvenci 1.

0: frekvenci 1. Za chviličku už narozeninová rubrika. Můžete stále posílat vzkazy na číslo 736-300-444. Do té doby z muziky Army of Lovers Aneta Langerová, nebo taky Robin Schulz a Fastboy.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Teď ale nesmíme zapomenout zkontrolovat, jak se aktuálně jede.
2: Aktuálně jsou všechny dálnice plynule průjezdné, bez nehod a bez kolon. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
0: Na silnicích opatrně, nohu s plynu a šťastnou cestu s frekvencí 1.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

10:41 minut a to je ten správný čas popřát našim oslavencům všechno nejlepší k narozeninám. Hezkou neděli. No a kdo se tedy narodil poslední květnový den? 31. května slaví narozeniny americký filmový producent, vynikající režisér a legendární herec Clint Eastwood. Ikoně stříbrného plátna je dneska 96 let. 61. narozeniny slaví americká herečka Brooke Shields. 14 letý bylo, si představte, když si zahrála krásnou M v Modré laguně. Jo, letí to. No a před 50 lety se narodil irský populární herec, držitel několika ocenění a nominací Colin Farrell a u nás slaví 47. narozeniny herec Jan Holík, tak přejeme všechno nejlepší a taky vy přejete prostřednictvím SMS-ek, jdu na vaše vzkazy. Přejeme naší Elišce všechno nejlepší k jejím dnešním 12. narozeninám. Hlavně zdraví, štěstí a mnoho skvělých kamarádů. Přeje táta, babička Maruška, děda Jára, teta Martina a strýc Vítek. Další vzkaz, chci popřát mé lásce Verče Němcové k jejím včerejším narozeninám hodně štěstí, zdraví, lásky, to přijí dcery Martina, Natálka a starý. Takhle se to tady píše. A poslední vzkaz, ahoj všem na frekvenci 1. Prosím, popřejte Verunko našim dnešním oslavenkyním Denisce Krčilové na Odranec a Matušce Váchalové do Plané. Všechno nejlepší, holky naše, hlavně hodně moc zdraví, štěstí, lásky a pohodičky. Krásný léto, holky, vám přejeme celá banda z Filipova. Tak my se přidáváme, celý tým frekvence 1 přeje všem našim posluchačům, kteří dneska slaví všechno nejlepší. A aby jsme to měli kompletní, tak 31. května slaví dneska svátek Kamila. Jméno má latinský původ a znamená v překladu žena vznešeného původu, vhodná pro kněžskou službu. Téměř 19 000 kamil je u nás v Česku, tak přejeme krásný sváteční den, dámy, posíláme kytku. No a všechno nejlepší ještě jednou z frekvence 1 dnešním oslavencům. Užijte si to.

0: Zůstaňte s námi za moment zprávy.
1: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
2: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty už vám nese, Láďa Jakubeské dopoledne.
3: Krásné dopoledne. Předseda Senátu Miloš Vystrčil se konečně dostal ke své cestě na Tajvan. Svitavy nabízejí novým obyvatelům tisíce korun. A na hudebním festivalu, který spolupořádá Donald Trump, nikdo nechce vystupovat. Zřejmě bude muset vystoupit sám. A tady jsou detaily. Ještě jednou pěknou neděli s datem 31. května. Předseda Senátu Miloš Vystrčil před dnešním odletem na Tajvan řekl, že je jeho cesta hodnotová, ale i pragmatická. Myslí tím, že Česku přinese užitek i autoritu. Ve Vystrčilově delegaci, počítající 50 členů, jsou taky podnikatelé a zástupci univerzit. Cesta se koná navzdory tomu, že kabinet pro ni odmítl poskytnout vládní letadlo. Vystrčil před odletem řekl, že jede na Tajvan dělat pragmatickou politiku.
4: Jedu dělat na Tajvan hodnotovou pragmatickou politiku, protože jednak jedu do demokratické země a je důležité v dnešním geopolitickém světě, aby demokratické země spolupracovaly, a jednak tam jedu na pomoci tomu, abychom navazovali vztahy na úrovni univerzit a na úrovni podnikatelské, protože Tajvanci vytvořili za poslední několik let v České republice svými investicemi více než 24 tisíc pracovních míst. A druhá věc je, že pokud máme tam obchodní výměnu, tak ta obchodní výměna vypadá tak, že ty výrobky, které si vyměňujeme, jsou vysoce technologicky vyspělé a umožňují nám potom následně dělat obchod s vysokou přidanou hodnotou.
3: A míříme na rozhraní východních Čech a západní Moravy. Svitavy chtějí nové obyvatele a dělají proto hodně. Nabízejí každému za přihlášení k trvalému pobytu ve Svitavách tisíce korun.
5: Město spustilo kampaň Staň se Svitavákem. Ta má motivovat lidi, kteří tady žijí, k přihlášení trvalého pobytu. Získat za to mohou odměnu 10 000 korun. Podle radnice ve Svitavách žije až o 2 000 lidí víc, než uvádějí oficiální statistiky. Vyšší počet obyvatel s trvalým pobytem by městu přinesl desítky milionů korun navíc. O odměnu mohou žádat lidé, kteří si pobyt přihlásí do konce roku a splní stanovené podmínky. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
3: Na hudebním festivalu, který spolupořádá americký prezident Donald Trump, nikdo nechce vystupovat. Umělci hromadně ruší svá představení. Podle odborníků si Trump nevidí do pusy ani do hlavy a jednoduše každého urazí. A tak to vypadá, že místo nich vystoupí jen on sám. 16-denní festival k velké události, k příležitosti 250. výročí založení USA, sliboval bohatý hudební program. Měli vystoupit třeba rapeři Florida, Young MC, country, popová zpěvačka Martina McBride, či Feb Morven z Milli Vanilli nebo funková skupina Commodores. Ve specializované nemocnici v jihoamerické Brazílii je v karanténě pacient s podezřením na nákazu ebolou. 37-letý muž se nedávno vrátil z afrického Konga a má některé příznaky onemocnění, včetně horečky, což odpovídá definici podezřelého případu.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: V Praze a středních Čechách nám svítí slunce a dál bude nejdřív polojasno od jihozápadu, tedy od plzeňského a jihočeského kraje, ale přicházejí postupně mraky, a to do všech krajů. Teploty dneska na horách do 19, v nížinách naměříme i 29.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Pozorní buďte teď řidiči na cestě po našem tankodromu D1 u Benešova. Za sjezdem na Benešov na kilometru 22 jsou kolony kvůli silničářům, kteří pracují teď v neděli na cestě. Pozorní buďte taky na cestě z německého Saska po dálnici D7 od hranic do Chomutova a dál na Prahu. Je tam auto v protivce, pozor tedy na auto v protisměru u kilometru 83 od Německa do Chomutova po D7. No a pozor na cestě z Mostu na Chomutov na 13. U sjezdu na Litvínov je tam na kilometru 64 poroukané auto a vybočuje se. Tak opatrně na bezpečně dojeďte s Frekvencí 1. A 4,5 minuty po 11. hodině mě střídá Veronika Jelotová.

krásnou neděli. V týdnu jste opět mohli na našem webu hlasovat pro své oblíbence a zamíchat s výsledky hitparády Frekvence 1. Tak kdo zvítězil, o tom právě teď v rekapitulaci. Na třetí místo se ze šestého vracíme Ráji s Evou Farnou a jejich písničkou Vzpomeneš si. No tak vy jste si na ně při hlasování vzpomněli a získávají tak bronz. Je to...

poslali kapelu Činasky se songem Selhání. Ano, tady jste teda opravdu neselhali v hlasování. A o hezký závěr v hitparádě se tentokrát postarali i čtyři ženy. Olga Lounová, Elis Mráz, Šárka Vaňková a Daša z písní Křídla pro život, které získávají zlato v naší hitparádě. Gratulace, holky!

poslední řady Superstar a tuhle písničku pro ní složil náš kolega, imitátor Petr Jablonský z nedělního Lifeu, kterého mimochodem už to nevidět ve 13 hodin uslyšíte, a vznikla na základě obyčejné otázky, jak se máš. A Nicole tehdy odpověděla, že vlastně dobře, ale jsou dny, kdy se člověk cítí skvěle a pak i kdy je všechno úplně naopak, asi to známe všichni, že jo? Tak právě tuto emoci Petr Jablonský přenesl do textu písně. Skvělý nápad. No a song Sushi představuje skupina

ještě cenu Anděl za nejlepší slovenské album nazvané Pohyblivý v něhybnom. A v téhle písni spojili to, co je pro ně typické, že jo, lehkost, chytlavý refrén a moderní zvuk. Tak to byl náš tip číslo 2 v novinkách a vy se už teď opět chopte otěží a hlasujte pro svého koně na webu Frekvence 1. No a já tu mám pro vás taky ještě teď naposledy vítězný song hitparády, se kterým se po 10 týdnech v hitparádě loučíme. Užijte si to, Olga Lounová, Elis Mráz, Šárka Vaňková a Daša s písní Křídla pro život. Hezký poslech.

0: navštívil milý host. Byl tu režisér Jan Svěrák a kolegové se ho ptali, jestli měl při natáčení filmu Pět švestek mořskou nemoc.
1: My jsme už... to citu, film, my už máme odblito. To tam jedna postava říká.
2: Takže no
1: prostě první plavbu vám může být špatně, druhou taky, a pak se naučíte, že když je zle, tak se chytete kormidla, sledujete horizont a pak už, když po letech už vám je špatně na pevnině. My jsme byli vlastně 3 neděle pořád na té lodi, herci jezdili na pobřeží spát do hotelu, takže těm bývalo špatně, ale ty, co jsou na lodi, ty naopak, když přijdou pak večer do restaurace si dát jenom večeři, tak my se držíme stolu. Známo se to všechno houpe.
0: To prozradil Jan Svěrák. Láďo, měl jsi ty někdy mořskou nemoc?
3: No, měl, no.
0: Měl, že jo?
3: Ale jsem byl malej.
0: Malej, jo, na lodi jste byli, někde jste pluli a to.
3: No, tak,
0: jo?
3: Ale dneska už ne.
0: Myslíš, že to je zvykem?
3: Jo, to určitě.
0: Není, člověče.
3: Určitě je. Nebo ty máš pořád mořskou nemoc.
0: No já si myslím, že jo.
3: A máš i v letadle?
0: No já
3: máš i nebeskou nemoc?
0: Takhle, já se strašně bojím lítat, člověče. Tak. Ale když jsem měla právě mořskou nemoc, to mi bylo tenkrát 20 let, byli jsme v Egyptě, pluli jsme lodí na nějaký ostrov a já jsem tam šla za tou obsluhou, jakože velký špatný, že mi není úplně nejlíp. A dali mi tenkrát půlku nějakého egyptského prášku. Teď bych si to nevzala, že jo, ale tak to člověk neřeší nějaký různostnější scénáře. Člověče, jak lusknu tím prstu, mořská nemoc zmizela. Hele,
3: to je dobře, ale pozor, já byl teďko v planetáriu v Praze a tam ti rovnou dávají blicí sáčky, víš, tam jako u vstupu.
0: Nepovídej.
3: No jo, protože pořád koukáš
0: ke vstupence
3: při tom
0: rovnou, jo.
3: Promítání a prolétání tím vesmírem, tak se ti může udělat špatně a oni už s tím počítají. Možná to trošku recese, ale...
0: No dobře,
3: tak je taková vesmírná nemoc, ano, přesně tak.
0: Tak jako lepší, než to pak uklízet, že jo?
3: To jo.
0: Tak jo, celý rozhovor s Janem Svěrákem si můžete poslechnout na našem webu frekvence1.cz anebo na platformě You Radio Talk.
4: Frekvence 1.
5: Doprava.
0: No, doufáme, že nám nebude na zvracení taky z dopravy.
3: No, snad ne. 56, to je silnice ve Slezsku a na severní Moravě. Pozor mezi Frýdkem, Místkem a hranicemi se Slovenskem. Máme tam nehodu osobáku s cyklistou, je to přímo u přehrady Šance na Frýdecko-Místecku nedaleko hranic se Slovenskem. Tak opatrně. Na silnici 3, pokud teď míříte od jihu Čech do středních Čech a na Prahu, tak z Tábora do Prahy dejte pozor, v Benešově na prvním kruháči od Tábora je nehoda, tvoří se tam kolony. Kolony jsou taky na okruhu, pražském okruhu k dálnici D1 ve směru na Barrandov. Je tam totiž havarované auto a vybočuje se do protisměru. A pozorní buďte také na mladoboleslavské dálnici D10 u Bakova nad Jizerou ve směru z Turnova na Prahu na 51. a půl kilometru je porouchané auto. Ode mě všechno, bezpečně dojeďte s Frekvencí 1 a Veronikou.
5: 257 400 400 Linka Frekvence 1. Víte o problému na silnici. Pomáhejte s námi řidičům. 257 400 400 Linka Frekvence 1.

Frekvenci 1 vám přeje krásné nedělní stále ještě dopoledne, je 11:45. No a začátek týdne bude ve znamení nových týdenníků. Na novinové stánky dorazí i Blesk pro ženy a co nabídne. Loni porazila 81 dívek z celého světa. Na sociálních sítích se ukazuje zásadně bez líčení a na nepříjemné komentáře vůbec nereaguje. Před Miss jsem byla stydlivá holka, říká v rozhovoru pro Blesk pro ženy loňská Miss Earth Natálie Puškinová. Zubla 35 kilo kvůli dětem, jedla jsem jen večer, to byla chyba, říká Babína. Blesku pro ženy prozradila, co jí pomohlo víc než dieta. V aktuálním čísle najdete i velký plavkový manuál, ve kterém si vyberete ty nejlepší právě pro vaši postavu, recepty na šťavnaté bublaniny nebo spověď slavných sourozenců. Vládne mezi nimi láska, rivalita nebo podpora. Tak taková témata a nejen to nabídne nové číslo časopisu Blesk pro ženy od zítra v prodeji.

0: Je tu pravé poledne, tak jako obědu vám nabídneme to nejlepší z muziky Harry Styles. Bude taky skupina Mirai v příští hodině. A nebo Gigi D'Agostino. Teď už ale novinky.
1: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty má pro vás Láďa Jakub. Hezké poledne.
2: Krásné poslední květnové poledne. Policie ve Francii zadržela přes 400 fanoušků fotbalu. Výhra ve fotbale přerostla v násilnosti. Jihozápad Čech zasáhly odpoledne první bouřky. Pokračovat se bude dneska. No a na Rolnické náměstí v Plzni se po 15 měsících vrací hromadná a osobní automobilová doprava. A tady jsou detaily. Ještě jednou pěkné poledne s datem 31. máje. Jihozápad Čech zasáhly včera odpoledne první bouřky. Výstraha meteorologů pro Čechy a část Moravy ale platí i pro dnešek. A podrobnosti teď přidá za Český hydrometeorologický ústav Tomáš Mejstřík.
3: V odpoledních a večerních hodinách očekává výskyt silných bouřek, při níž se může objevovat vítr s nárazy 15 až 20 metrů za sekundu, krátkodobě intenzivní déšť, úhrny kolem 30 mm a také kroupy. Bouřky se očekávají místy v jihozápadní polovině území. Na rozdíl od soboty se mohou vyskytovat i v pozdějších večerních hodinách.
2: Hlavně tedy v Plzeňském a Jihočeském kraji a výstraha před bouřkami platí do dnešní půlnoci. Policie ve Francii zadržela 416 lidí, a to po násilnostech, které vypukly po sobotním vítězství fotbalového klubu Paris Saint-Germain nad anglickým Arsenálem London ve finále Ligy mistrů. V noci na dnešek o tom informovala agentura AFP. Francouzský ministr vnitra Laurent Nunez označil násilnosti za naprosto nepřijatelné a AFP uvedla, že při oslavách, které přerostly v násilí, utrpělo zranění nejméně 7 policistů. Většina případů zadržení se týká Paříže. Fotbalisté Paris Saint-Germain porazili ve finále Ligy mistrů Arsenal 4-3 na penalty. V normální hrací době i po prodloužení skončil zápas 1-1. Francouzský celek jako teprve druhý tým po Realu Madrid v moderní éře soutěže obhájil trofej. Do Plzně na Rolnické náměstí pro pojku sídlišti Doubravka a Slovany se zítra vrátí po 15 měsících hromadná a osobní automobilová doprava. Proti původnímu plánu to bude o rok a půl později. Zprůchodní se východní část krajského města. V polovině srpna po finálních úpravách tam začnou jezdit i nákladní auta nad 3,5 tony. Stavba kanálu a vodovodu, o něž usilovali stovky obyvatel staré části čtvrti Lobzy 40 let, prodloužily archeologické nálezy a stabilizace svahu. Město a obvod do ní dalo přes 120 milionů korun. Ve španělském Madridu má nově pomník Čech František Suchý. Ten jako ředitel strašnického krematoria v Praze ukrýval popel obětí nacismu a komunismu, aby jednou mohly být důstojně pohřbené. Mezi jinými ukryl i ostatky několika Španělů, kteří za druhé světové války zemřeli v koncentračním táboře Hradiště u Prahy. Sochu, kterou vytvořil sochař Jakub Vlček, odhalili zástupci České republiky a Španělska. Nám to řekl český velvyslanec v Madridu Libor Sečka.
4: Ta socha byť vychází z minulosti, ukazuje to nejlepší, co Češi a Španělé mají společného z minulosti, tak je nasměřovaná zejména do budoucnosti. Vytváří nový rámec česko-španělských vztahů, vytváří velmi solidní základ pro budoucí spolupráci, vytváří nový rámec důvěry. Máme něco, co nás spojuje, máme něco srozumitelného, jasného, současného. To si myslím, že to je něco, co tady v tom vztahu chybělo.
2: Odhalením sochy se podle Sečky završila práce, která trvala zhruba 2,5 roku. Složité bylo podle velvyslance přesvědčit španělskou stranu o tom, že socha bude pro Madrid přínosem. Podle velvyslance totiž v době, kdy se na pomníku začalo pracovat, čekalo na své místo ve španělské metropoli víc než 40 dalších soch. Veslařky Pavlína Famíková a Anna Šantrůčková ovládly úvodní závod ve světovém poháru v Sevě v kategorii dvojek bez kormidelnice a připsali si premiérový triumf v seriálu V kariéře. Ve Španělsku porazili druhé francouzsky.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Blíží se k nám bouřková kalamita, alespoň tedy v tuhletu chvíli máme mračna nad okresem České Budějovice a Český Krumlov, okresy Tachov v Plzeňském kraji a okresy Sokolov a okresy Karlovy Vary v Karlovarském kraji. Postupně se může rozpršet i na jiných místech, ale nebude to tak silné jako na jihozápadě. No a teploty dneska od 19 na horách do 29 v nížinách.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Středočeská trojka od jihu do Prahy hlásí z Tábora na Benešovském prvním kruháči od Tábora kolony. A kolony jsou i na 56 mezi Frýdkem, Místkem a Slovenskem. U přehrady Šance je nehoda osobákům a cyklisty. Tak bezpečně dojeďte s frekvencí 1. A 5 minut po 12. taky s Veronikou Elhotovou.
0: Já vám přeju krásné poledne s datem 31. května. Kamilám přejeme z Frekvence 1 všechno nejlepší k svátku. A to nejlepší z nedělního lajfu si poslechneme už za chvilku a Jana s Mikešem pro vás pak mají po obědě další fórek k zasmání. Do té doby pro vás hrajeme opět z muziky to nejlepší.
1: To nejlepší z muziky a Veronika.

0: Hezké odpoledne z Frekvencí 1. Před námi je repríza toho nejlepšího z minulé neděle z pořadu Nedělní live. Už za 15:45 bude ve studiu Frekvence 1 bavič Petr Jablonský a vy mu budete moci opět zavolat na linku 257 400 999 a ptát se na to, co vás zajímá a s kým chcete mluvit. Stejně, jako tomu bylo před týdnem.
1: Tady Petr Jablonský, Frekvence 1.
2: Ahoj Petře, Monika.
1: Ahoj Moniko, tak s kým budeme hovořit?
2: Pana Babiše.
3: Ano, dobrý den, Monike. Monike, krásný jméno. Vy jste ta moje Monike nebo jiná Monike?
2: No, vidíte to, já jsem Monike, ale Monika. Aha.
3: Jo, vy jste Monika, jo, takhle. No, já jsem si říkal, no, že Monika je teď zase se zahradníkem, tak asi to by nevolala. Oni mají nějakou jinou práci, nějaký okupávají zahrádku, nebo oraj něco. Oraj pole mé, nebo říkala něco takového. No. Takže, co byste Moniko, teda, jako ráda slyšela ode mě?
2: Hele. Jednak, co jste měl, pane premiére, jako premiérovský oběd, já, že jsem tady vařila lečo, vy jste měl určitě něco lepšího.
3: Ne, já jsem pracoval, já nejím vůbec. Lečo, prečo? Když můžu pracovat?
2: Pro
3: Českou republiku, no. No, tak je to pravda. Takže jako moje strava je ta duševní, jsem vlastenec, dělám pro Čechy a zkrátka tak, no.
2: No a co teda říkáte na ten jockey?
3: No, tak to dopadlo, jak jsem zařídil. No. V rámci československého přátelství, ale všichni pořád mi to vyčítáte, že se kamarádím s Ficem. Takže jsem samozřejmě díky přátelství s Ficem jsem to dohodl normálně, že zkrátka to bude takhle, že letos my, příští rok oni, my, oni, nebo respektive já jsem vlastně já i oni, takže je to jako jedno. Je to jedno, ale pro vás, protože máte to těžké, že teď první rok zase tady vládně, máte to, všetky to mají těžký a některý se s tím nemůžou smířit, tak jsem dal první rok, že my vyhrajeme. No, jsme to dali, bude krásně a já mám hokej rád, protože samozřejmě já se snažím ze všeho vybruslit, takže...
2: To vám je podobný.
3: No, tak se to dívám a samozřejmě se nemohl dopustit, aby to dopadlo jinak, takže jsme to domluvili, takže Roberte... Děkujem.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko litr s apkou za 8,90 a svianský más

0: litru jen za 10,90. Albert. Dle srovnání 25.
1: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
2: Lenka Termerová,
3: Jana Sislová,
4: Petr Kostka,
5: Jan Vlasák,
6: Oldřich Kaiser.
7: Lidi, vemte rodiče do kina.
8: Pět švestek.
9: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Teru frekvenci 1 za moment už Elana Miles, Martin Solveig a Dragonite, nebo Miraj, ale právě teď taky doprava.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Bude půl jedné, tak Láďo, jak se jede?
2: Dobrou chuť k obědu a taky dobré cestování po, dá se říct, nedělně klidných silnicích. Nemáme tu hlášeny žádné vážnější komplikace, přesto pozor na teplické D8 na 5. kilometru na příjezdu do hlavního města. Máme osobní auto mimo vozovku. Opatrní buďte také v Uherském Hradišti na Velehradské třídě a na třídě maršála Malinovského. Máme tu větší množství lidí na vozovce kvůli fotbalovému zápasu Slovácka versus Artis Brno. Pozorní buďte ale také v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku, ve Sluneční ulici, v ulici Zátiší Boženy Němcové, Julia Fučíka a Palackého se tady taky pohybuje kvůli tradiční lidové májové slavnosti větší počet lidí na silnici. V místě se můžou tvořit menší kolony. Tak přejeme pevné nervy, naužijte si to, ať už jste jako chodec, nebo třeba jako řidič teď během nedělního poledne. Šťastnou cestu s Frekvencí 1.
1: 257 400 400 Linka Frekvence 1. Víte o problému na silnici? Pomáhejte s námi řidičům. 257 400 400 Linka Frekvence 1. Jan Kraus a Blondýna.
3: Italové zavolali na Micka Jaggera policii. Vadil jim moc hlučný večírek. Co vy na to?
4: No to byl v nějaký blbý části teda.
3: No evidentně, ale líbí se mi. Jako jemu je 82, rozjeli to pořádně. Byla tam nějaká party obrovská. Slavili tam 36. narozeniny nějakého herce Josha O'Connora. Prostě jelo to tam.
4: No jelo, no. Jelo, tak no. Ono je možný, on je tak starý, Jagger, že některý ho neznají, že jo, ty mladý. Takže to brali, co ten dědek tady dělá bordel. I když on vypadá výborně pořád.
3: Právě, a tady píšou, že ho zatkli po dlouhé době, že naposledy ho zatkli kvůli hlučnému večírku před 60 lety.
4: No, on má tu historii poměrně bohatou.
3: Ale kdo to může říct?
4: Kdo to může říct? No ne, tak to celý, že podívejte, v jeho věku by velká část lidí nedošla na jeviště. Na tož tam rozpoutat, co on tam rozpoutá, že jo?
3: Jako Mick Jagger je přesně ten, co kazí všechny takový ty zdraví výživy a tak, jako.
4: No, tak on asi teďko si dává zdravou výživu, ale já jsem ho vždycky rád srovnával s Milošem Zemanem, že jsou to vrstevníci v podstatě a přesto člověk ten pocit nemá. Ale jako myslel jsem i tak vůbec přístupem k životu a tak. No. Jagger hodně investoval, hodně holek a tak.
3: No.
4: Takový jako jiný prototyp.
1: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Hezkou neděli s poslechem toho nejlepšího na Frekvenci 1. Za malou chvíli úderem 13. hodiny startuje nedělní live s Petrem Jablonským. Pojďme si taky odpoledne zpříjemnit Frkem, ten má pro vás tradičně Jana s Mikešem v rubrice Zkus mě rozesmát a já vám přeju, ať si užijete klidný a pohodový zbytek neděle.
1: Frekvence 1.
2: Zkus mě rozesmát.
3: Tak prosím, nějaký fórek dobrý.
4: Blondýnka volá svůj kamarádce. Ahoj, prosím tě, můžeš mi přivést okamžitě šampon? Já si potřebuju umýt vlasy. Co blbneš? Vždyť máš doma spoustu šamponů. No to mám, jenže všechny jsou na suchý vlasy a já už jsem si je namočila.
3: Já miluju prostě blondětí fóry.
1: Líbí se vám vtipy,

0: práce před 13. hodinou a v příští hodince se můžeme těšit třeba na Davida Guettu. Chybět nebude ani skupina Jelen. No a dáme si i Scatman Johna. Za malou chvíli už také čerstvé zprávy s Jakubem.
1: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spigy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
2: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
3: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A s nimi už ve studiu připraven i Láďa Jakub. Hezké odpoledne.
4: Příjemné odpoledne. Zase se budeme moct půjčit až 2 miliony korun na opravy rodinných domků. Vodáci musí na Vltavě letos lodě v Krumlově přenášet a ve Varšavě platí zákaz prodeje alkoholu. A tady jsou detaily. Ještě jednou pěkné poslední májové odpoledne. Na komplexní renovaci rodinných domů z programu Nová zelená úsporám si bude moct to možné bezúročně půjčit až 2 miliony korun. Ubytovek bude podpora dělat až 750 tisíc na jeden byt a nízkopříjmové domácnosti budou moct v programu Nová zelená úsporám Light získat přímou dotaci až 400 tisíc. Řekl to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Příjem žádostí začne 25. června.
5: Podle informací, které se k nám dostávají z trhu, je o to zájem už v tisícovkách žádostí, které v brzké době přijdou, jakmile spustíme samotný program.
4: Dřív mohli lidé z Nové zelené úsporám čerpat i dotace. Ministr ale zopakoval, že podporu budou tvořit jen bezúročné půjčky s výjimkou ekonomicky ohrožených skupin. Vodáci si letos hodně potrénují ruce, a to v Českém Krumlově. Na nejvytíženější vodácké trase z Vyššího Brodu směrem do Českých Budějovic čeká na všechny totiž jedna zatěžkávací zkouška. Právě v Krumlově přenášejí vodáci necelých 200 metrů lodě po břehu, a to kvůli stavbě mostu na Plešivci. Občas se stane, že zabloudí i mezi auta do velkého provozu. Rekonstrukci mostu financuje Jihočeský kraj a náklady dělají přes 120 milionů. Sportovní a kulturní program v parku u Antroposu dnes zahájí Festival Brno Pride Week. Letošní ročník má heslo Vždycky je něco, co nás spojuje. Reaguje na současnou situaci queer lidí v Česku i ve světě a zdůrazňuje význam bezpečného prostoru, respektu lidskosti a komunitní soudržnosti. U Antroposu v Brně se dnes koná například běh za rovné příležitosti nebo kurz sebeobrany. Brno Pride Week 2026 završí v sobotu 6. června akce Pride Park na Zelném trhu. Odpoledne taky městem projde průvod Brno Pride Parade. Karlovy Vary upraví letos Krymskou ulici v Tuhnicích. Ve stejné čtvrti město v návaznosti plánuje i další rekonstrukce veřejných prostranství. Rekonstrukci Krymské ale zbrzdilo odvolání občana, který nesouhlasil s pokácením stromů. Ty ale budou nahrazeny novými a ve větším počtu, jak řekl náměstek primátorky Karlových Varů Lubomír Kovář.
6: Krymskou ulici máme v současné době vysoutěženo, vyhrála firma KV Real Invest s částkou něco kolem 16 milionů, s tím, že směrný rozpočet byl 1 020. Takže se nám podařilo vysoutěžit opět za nižší cenu. Chtěli bychom začít už nyní, ale máme tam jedno odvolání v tuto chvíli, takže musíme nejdřív vypořádat odvolání.
4: V souvislosti s rekonstrukcí bylo podél Krymské ulice v Karlovarských Tuhnicích zatím vykáceno 13 stromů, které ale už byly dožilé. Krymská prochází velkou částí Tuhnic a je důležitá hlavně pro obyvatele okolních bytovek. Polské metropoli Varšavě si v noci alkohol už nenakoupíme, bude jen velmi málo výjimek. Od zítřka začne v celé Varšavě platit noční zákaz prodeje alkoholických nápojů v obchodech, ale i kioscích a taky na čerpacích stanicích. O zákazu rozhodlo v březnu téměř jednomyslně varšavské zastupitelstvo. Prodej alkoholu nebude možný od 22 hodin do 6 ráno následujícího dne. Jedinou výjimkou budou obchody v bezcelní zóně na letišti Friderika Chopina. Omezení se netýká barů, hospod i restaurací.
3: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: Během dne se přesouvají mraky od západu a jihu Čech na Moravu a do Slezska, tam ale dorazí až za pár hodin. Bouřky však nebudou tak silné jako právě v Jihočeském a Plzeňském kraji. No a teploty dneska do 29 stupňů v nížinách.
1: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Nehoda je teď na teplické D8 u Odolené vody za sjezdem na Kralupy nad Vltavou ve směru od Roudnice nad Labem na Prahu. Je tam havárka auta mimo vozovku, je to na 5. kilometru. D1 na 324. kilometru z Ostravy na Přerov hlásí za sjezdem na Nový Jičín u Oder porouchané auto. D1 ještě jednou z Přerova na Ostravu, dejte pozor, za sjezdem na Olomouc 290. kilometr, taky odstavené auto po poruše. Silnice číslo 3, ta jihočeská z Tábora ve směru na Prahu za Benešovem před mračí hlasí kolony zhruba na 10 minut a kolona je v hlavním městě na jižní spojce ve směru na Barandovský most, za sjezdem na Strašnice je nehoda a taky kolona. Tak bezpečně dojeďte s Frekvenci 1, na teď už live a Petr Jablonský.
7: Frekvence 1 uvádí live Petra Jablonského. Volejte své celebrity, ptejte se vašich politiků. Kontaktní show otázek a odpovědí a skutečně neskutečných rozhovorů právě začíná. Významné osobnosti a posluchače Frekvence 1 právě teď spojuje live Petr Jablonský.
8: Krásné dobré nedělní odpoledne, dámy a pánové. Je neděle 31. května, jak jste zvyklí, 5 minut po 13. hodině začíná live. I dnes studio samozřejmě praská ve švech, protože je tady spousta těch celebrit a politiků, skoro se sem nevejdou. A samozřejmě čekají na vaše šetečné dotazy, které můžete volat na známé telefonní číslo, které vám rád zopakuji, pokud nás neposloucháte pravidelně. 257 400 999. No a my jdeme na to, pojďte.
9: Teď jsem si už...

0: Dámy a pánové, nedělní live, to je samozřejmě pořad, který vy posloucháte právě teď a první posluchač se k nám dovolal v těchto okamžicích. Já ho vítám v našem éteru. Dobrý den, tady Frekvence 1, Petr Jablonský. Haló, haló, kdo pak je tam? Tak my tam nikoho nemáme, posluchač tam bohužel vypadl, tak se podíváme, jestli nemáme někoho jiného. Vypadá to, že asi ne. Tak volejte, vidíte, tak teď máte volnou linku, prosím vás, takže vy, kteří pořád říkáte, že se určitě nedovoláte k nám do studia, máte teď tu šanci, takže teď berte telefon do ruky. Ano.
1: Dobrý den.
0: Ano, a už je tady posluchač. Dobrý den, tady je Frekvence 1, Petr Jablonský, kdo se dovolal?
1: To je pan Bedřich.
0: Pane Bedřichu, výborně. Tak s kým byste si rád pohovořil?
1: Pan Petr Pavel.
2: Ano, pane Bedřichu, já vás srdečně zdravím, vítám vás ve vysílání a ptejte se na cokoliv.
1: Dobrý den, pane.
2: Ano, prezidente, můžete dodat.
1: Pane prezidente.
2: Ano, správně. No tak, co byste rád ode mne věděl? Já vím všechno.
1: Co říkáte na ten hokej?
2: Aha, narážíte na mistrovství světa v ledním hokeji. No tak je pravda, že to bylo trošku zklamání. Mám takový pocit, že sami kluci v té hře měli trošku hokej. Sam nevím, jestli věděli, co hrají. A zdá se, že z toho nakonec zkrátka nevybruslili. Zkrátka nakonec to byla trošku ostuda. No co myslíte vy, Bedřichu?
1: Byla to ostuda.
2: My bychom to odehráli lépe, že?
1: Je to velká škoda, no.
2: No, jako já jsem samozřejmě voják, já bych se tam postavil. Já jsem ji uvažoval, že bych se nabídl, že bych prostě oblékl dres a že bych se pokusil tam pár těch gólů dát. Nevím, no, bohužel ten čas je drahý a samozřejmě pan Rulík asi měl nějaké jiné plány, ale bohužel tentokrát na to mistrovství se tam i pan Rulík opravdu nepřišel jako zlomocný, ale spíše jako nemocný nebo spíš bezmocný. No tak snad příště. Co říkáte, Bedřichu?
1: Asi příští rok, asi možná.
2: Zatím nám nezbývá, aspoň nám politikům, než nosit kalhoty z puky. To byl takový vtip, no. A samozřejmě fandit tomu našemu hokeji a třeba příští rok přijede Pasta.
1: Možná.
2: Jo, Pasta by to mohl, ten by to mohl trošku zvednout. Co říkáte?
1: To by to mohl udělat, no.
2: No.
1: Ale,
2: a uvidíme, co nový trenér. Co myslíte, jaký bude?
1: Bude lepší.
2: Bude lepší, že jo? I ten Rulík, no, tam skoro nic neudělal nějaký. Jedno, že jo, nějaký mistrovství udělal. Zlato.
1: Bylo jedno zlato.
2: Ne, úplně o ničem tohle to. Jako pokud nebudeme vyhrávat každý rok zlato, no tak to až se vyprdne na to.
1: Ano.
2: Jo, no.
1: A dneska to dopadne, že Finsko vyhraje.
2: Finsko vyhraje. Helejte se, víte, co je výhoda, že my jsme prostě všichni trenéři a všechno víme, všechno známe. Takže vy říkáte Finsko, já říkám Švýcarsko.
1: Já typuji, že to bude 4-2, Finsko.
2: Já bych to přál těm Švýcarům, oni jsou vždycky druhý a druhý a druhý a konečně by byli první, když jsou doma. Co říkáte?
1: Máte pravdu a já jsem Arsadě na dvě místo.
2: No tak, hlejte si, každý může fandit, komu chce. Je demokracie, můžeme fandit, komu chceme, samozřejmě. Jo?
1: No, a či já jsem fandil Kanadě,
2: no.
1: Sežil jsem na 1000 korun,
2: no.
1: A prohrál jsem.
2: No, vidíte to. No, tak dneska prohrajete možná zase.
1: A musím mít 2005.
2: No, vidíte to, to je průšvih tohleto. No, tak, podívejte se.
1: Jako skláně.
2: Hlejte se, nemůže se vždycky vyhrávat, Bedřichu. To prostě tak je.
1: Ano.
2: Tak se mějte
1: hezky. Ale už tam nepůjdu do ty fortuny.
2: Ne, vůbec ne. Už radši nesázejte, radši se na to vyprněte už. Mějte se krásně a na shledanou.
1: Děkuju a na shledanou.
2: Na shledanou.
0: Bedřichu, já vás zdravím, mějte se krásně, nashledanou. Tak dámy a pánové, to byl pan Bedřich, no a pokud i vy byste si rádi pohovořili s nějakou známou osobností, politikem či hercem, zpěvákem, prostě je jich tady kolem stovky, takže určitě si vyberete, aspoň doufám, já se pokusím vás propojit, pokud se dovoláte na telefonní číslo 257 400 999.
3: Posloucháte live. Buďte živě

0: Dámy a pánové, nedělní live, to je pořad, který právě posloucháte. Rozhovory vás a se známými osobnostmi pokračuje a jeden z vás se dovolal právě v tomto okamžiku a já jsem rád, že ho mohu přivítat v našem éteru. Krásné odpoledne, tady Petr Jablonský, Frekvence 1. Haló, haló, kdo pak je tam?
1: No, dobrý den, tady Milena.
0: Dobrý den, paní Mileno, odkud voláte?
1: Pane, jsem za Prahou,
0: ano,
1: od Prahy.
0: Tak to jsme kousek, máme i dobrý signál, to je skvělé, slyšíme
1: pane
0: se.
1: Pane Jablonský, já se vám chtěla nejdřív poděkovat, jak jste dělal pana Babiše s tou paní Monikou kvůli k tomu hokeji, tak jsem se ještě nezasmála od vás.
0: No to vám děkuju, to je hezké. No a budete snad chtít i hovořit s panem Babišem?
1: Ano, určitě, když ho tak dobře umíte.
2: Ano, dobrý den, já vás zdravím, paní Mileno.
1: No dobrý den, pane premiére.
2: Dobrý den, no a co, jako jste se smála, jako čemu? Jako nevím, co ten Jablonský
1: dělá. jak jste krásně to povídal.
2: No to jsem nebyl já, to byl Jablonský, to nějaká imitace, trapná. Je trapné?
1: Dobře.
2: No, takže jdeme dál. Takže na co byste se chtěla zeptat?
1: No, pane premiére, bych se chtěla zeptat, proč se pořád dohadujete s panem prezidentem kvůli tomu summitu.
2: No, už je to tady zase. No, prosím vás, vy jste jak ten Turek, jako na tohleto. Prosím vás, já se furt musím zlobit. Ako, kam má furt jezdit, Pavel? Má se doma, na hradě, na zadke a někam nejezdit, tak už by někam jezdil. Jako odježdění jsme tady my. Já jezdím po každém, když někdo naštve, tak po něm vyjedu a jezdím na různé ty akce a pan prezident nech sedí na hradě. Tam má sedět, tak to má jezdit někam na nějaký summit a povídat tam něco, že máme dávat na obrané nějaké peníze. Nedám nic nedám a je to pravda, tak. No to, že lítají nějaký drony někde tamhle, lítají nad Rumunskem a tohleto, tak ne, jako nad Prahou nelítají. No tak to jako, no. Že žádné peníze dávat nebudeme. Takže pan prezident, prosím vás, do toho nemá co povídat. Nemá, no.
1: No já si myslím, že má, protože je voják a je to o bezpečnosti, tak by tam měl být, měl no. by nás

0: reprezentował.
1: Prosím vás, já si myslím, že já se v tom vyznám. Já se vyznám ve všem, ano? A tady voják. Je to guma. No. Já jsem intelektuál, jsem člověk, který rozumí všemu a samozřejmě dělám všechno pro lidi, aby se měli dobře a tady mám dokonce napsaný seznam těch lidí, kteří se mají mít dobře. To vlastně jsem nechtěl říkat, no ale zkrátka, dobře, my to vyřídíme. My to vyřídíme na tom samitě, my to vysvětlíme, proč tam nic nedáme. No nedáme, protože nic nemáme. A to, co máme, tak to si do kapes dáme. Tak. No,
0: a to vysvětlíme. No a tak ho vemte s sebou.
1: Co nás, nechte toho tady přemlouvat.
0: A nebudete se muset pořád spolu dohadovat.
1: Co nás, on vůbec neposlouchá, prezident. Jako, my mu řekněme s Macinkom, že, jako, že nikam nepojede, že nepojede na frekvenci, jenom on sem jede. Normálně už uvažuju o tom, že ho nepustíme už ani na chatu.
0: Já myslím na hranice.
1: Ne, nikam, zůstane na hradě, tam sedět a nech se tam modlí v katedrále svatého Víta, tohleto. Jo, já jsem
0: ale dejte pokoj.
1: No, já jsem tady vláda. Já jsem vláda.
0: Jo.
1: No.
0: Dobře.
1: Je to pravda. Jo?
0: Dobře. Tak no. Jo. Tak, jsem rád, tak vám děkuju moc.
1: Jsem rád, že jsme si to odsouhlasili. Jo? Dejte se krásně, naschledanou.
0: No vy taky, naschledanou.
2: Já vám moc děkuju za telefonát a za pana Babiše, naschledanou. Dámy a pánové, tak to byla paní Milena a Andrej Babiš. No, máme tady samozřejmě kromě pana premiéra i bývalého premiéra, kromě něho je tady nejen samozřejmě pan prezident současný, prezident minulý, předminulý, no prostě je tady spousta těch osobností, se kterými můžete hovořit, pokud se mi dovoláte na to notoricky známé telefonní číslo 257 400 999, tak volejte právě teď.
3: Posloucháte Life. Politici a showmeni na vašem uchu.

0: Dámy a pánové, nedělní live. Je tady Petr Jablonský, vás zdraví ze studia na pražském Hagiboru, jste na frekvenci 1 a stejně taky posluchač, který se dovolal před pár vteřinkami a já ho vítám na drátě. Dobrý den, tady frekvence 1, Petr Jablonský. Kdo je na druhém konci?
1: No dobrý den, tady je Radim Bartoněk, neboli Modrofout.
0: Ano, Radime Modrofousi, já vás zdravím a rovnou se vás zeptám, s kým byste si rád promluvil?
1: No já bych potřeboval mluvit s tím blbem Fialovým.
2: No prosím vás pěkně, jak to se mnou hovoříte, ještě jste ani nezačal, já jsem ani nepřistoupil k mikrofonu a urážíte mě, takže prosím vás, buďte slušný. Tak,
1: jasně.
2: A položte mi klidně otázku, já odpovím na cokoliv.
1: Pane Fiala, prosím vás, vy jste nám slíbil, že přijedete do Lipníka nad Bečvou.
2: Ano.
1: Vždyť ani nevíte vůbec, kde to je.
2: Vím samozřejmě, Lipník nad Bečvou, tam jezdím neustále, tak vím, že jsou to samozřejmě severní Čechy, ale to není důležité.
1: To?
2: Takže jižní Čechy. Ne, tak...
1: Máte mapu před sebou?
2: Západní Čechy. Počkejte.
1: Morava.
2: Chtěl jsem říct ano, že to jsou samozřejmě Morava, tu mám velice rád, já jsem z Brna, no.
1: Brno je krásná loď.
2: No, teď já jsem... Brno je zlatá loď za Fialou z Brna choď, to je přece jasné. No a vidíte, takže a v Brně jsem pořád tam, když jsem já nepřijel do Lipníku, no tak vy jste mohl přijet do Brna za mnou, to není.
1: Když jsem tam teďka dělal, je to tak měsíc, dělal jsem tam tu drogerii, ona se jmenuje Strejda.
2: No.
1: Nemůžu dělat reklamu prostě.
2: No tak... Mě reklamu dělat můžete, ale v čem spočívá váš dotaz? Jaký máte dotaz?
1: Viděl jsem ten návrh toho vašeho orloja.
2: No, a jak se vám to líbí?
1: No, kurva, to je krásné, Roberte, jak svině.
2: No, vidíte to, tak díky za pochvalu. A mi tady vyčítáte něco, nebo vy jste začal tak ostře?
1: Ne, vy jste slíbil, že přijedete nás tady pozdravit, my vás tady čekáme, já jsem vadil guláš, že přijedete a guláš jsem vylil.
2: Prosím vás.
1: No, nevylil jsem ho, dal jsem ho bezdomovcům.
2: Nikdo vám tolik nedá, jako já vám slíbím. A já jsem samozřejmě dal hodně slibů, ale já jsem ještě neskončil. Já jsem říkal, dejte mi 4-5 let, budete mít platy jako v Německu. Dali jste mi 4-5 let, nedali?
1: Ne.
2: No, dal jste mi... nedal jste mi. No, tak vidíte to. Takže já jsem ještě neskončil, protože já hodlám se v budoucích volbách ucházet u německých voličů a pokud mě zvolí v Německu kancléřem, tak do 5 let budou mít Němci platy jako Češi. Tak.
1: Jo,
2: a splním to.
1: Tak tomu věřím.
2: Teda. No vidíte, je důvěra je zpět, tak to jsem velice... Tak se rozloučíme přátelsky, Radimku. Radimku, zdravím tě do Lipníka na Moravu. Já jsem si dělal prču. Já samozřejmě vím, kde je Lipník, nejsem přece blbý. No, tak.
1: Já vím, ne, už jsme jasný.
2: No.
1: Tak děkuju moc.
2: Není vůbec za co, Radimku, a zavolej zase, jo?
1: Yes, sir.
2: Měj se krásně, ahoj.
1: A ty taky, a děkuju moc.
2: Já to s těma lidma umím, to je super. Měj se, ahoj, Radí.
1: Ahoj, a jsi borec.
0: Já se taky loučím, je skvělý, že jste si nakonec s panem Fialou skoro padli do náruče, kdyby to nebylo jenom přes telefon, tak to je krásné. A tak to má být, to je skvělý.
1: No, děkuju moc.
0: Já děkuju taky, zdravím.
1: Přeju příjemný zbytek neděle.
0: Taky, vám taky, mějte se pěkně, nashledanou.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
0: Dámy a pánové, tak to byl Radim a Petr Fiala, bývalý premiér. Dneska se nám to tady krásně rozjelo, řekl bych, až jako politicky řešíme takové zajímavá témata. Takže neváhejte i vy, pokud vás napadá, co já bych se zeptal třeba tady toho politika, nebo ale pozor, jsou tady samozřejmě i umělci, tak není lepší doba než teď, máte na to čas, protože bude reklama, písnička, jo, tak si to můžete rozmyslet a zavolejte okamžitě, hned jak na to přijdete, na telefonní číslo 257 400 999.
3: Posloucháte Live. Jak se do rádia volá, tak se hvězda ozývá.
4: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spigy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.

0: Dámy a pánové, nedělní live na Frekvenci 1 posloucháte právě teď a spolu se mnou už je v éteru další posluchač, kterému se podařilo dovolat na naše telefonní číslo. A já ho zdravím. Krásné nedělní odpoledne, tady Frekvence 1, Petr Jablonský. S kým pak mluvím?
1: Tady Franta Bavič z Nového Jáchymova.
0: Výborně, Bavič, Franta Bavič.
1: A Bavič, no.
0: Krásný, Bavič, krásný jméno.
1: No, dokážu dělat komedie taky, ale ano. Když jste na tom lepší, jste prostě profík.
0: No dobře, tak děkuju. Tak co si dáme, koho si dáme?
1: No dali bychom si, chtěl bych herce Najmana.
2: Já vás zdravím, no co, ptejte se na co chcete, já na co chci odpovím.
1: No, a co říkáte na dnešní politiku? Nebo nějakého Macinku a Turka?
2: To je teda věc, to je otázka teda. No, jako, když se podívám na Macinku a Turka, abych odvolal, co jsem odvolal, slíbil byl, co jsem slíbil, ale tady ty dva bych odvolal určitě hned. To jsou hrozný aroganti. No, ale když se dívám na to, třeba na tu paní Schillerovou, na ten rozpočet, tak ona marně hledá ty penízky a ptá se těch náměstků, našli moji rácové, našli, nenašli, našli penízky, našli, a nenašli. Všechno je rozkradený. No, tak to bych potom odvolával. Tak asi to bych na to řekl.
1: No, to je krásný.
2: Co byste na to řekl vy?
1: No, máte asi pravdu. Máte pravdu.
2: Že mám pravdu.
1: Já bych je odvolal.
2: Přesně. Odvolat. Ale zase na druhou stranu je výhoda, nebo oni to aspoň tvrdí, že výhoda je, že si můžete zpívat. O čem chcete.
1: Ano.
2: Skoro o všem. No, je to taková divná doba, že už tady nejsem. Už se těším zase nahoru.
1: No, to jo.
2: Tak já už zase ale poletím pane pomalu.
1: Pane Jablonský, jste showman. To je krása. To je marný, jak by řekl. Je to marný.
0: Já vám děkuju. No tak...
1: Já taky.
0: Já doufám, že jste spokojený, že jste od pana Neumana dostal. To byla stručná odpověď, asi jako jak to viděl.
1: Ono to k tomu sedí.
0: Já vám moc děkuju za telefon.
1: Taky.
0: Krásnou neděli. Nashledanou.
1: Taky.
0: Dámy a pánové, no tak Stanislav Neumann, já mám dokonce pocit, že ten tady v našem lifeu ještě nikdy nebyl. Vidíte, že ta zásoba skutečně těch osobností je poměrně široká. Občas se tady do někoho trefíte a to mám vždycky rád, když si takhle na někoho vzpomenu, protože pana Neumanna už jsem nedělal, ani nepamatuju. Tak každopádně za to vděčím nedělnímu lifeu, že si můžu tady i zopakovat trošku některé ty hlasy. Dámy a pánové, volejte, neváhejte, máte šanci volat právě teď, pokud si chcete také promluvit s nějakou celebritou nebo politikem, tak volejte 257 400 999.
3: Posloucháte live. Volejte osobnost, Jablonský to zařídí.

0: Dámy a pánové, tak to byl Scatman John, taková malá vzpomínka na 90. léta, ale už se vrátíme opět do současnosti, protože v éteru máme další posluchačku, která se k nám dovolala. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: S kým pak mluvím?
1: Tady Jana z Kamenického Šenova.
0: Tak Jano, já vás zdravím a rovnou se vás zeptám, s kým byste si ráda promluvila?
1: No, tak máme takové hezké nedělní odpoledne, tak já bych chtěla, aby se mnou mluvil pan Luděk Sobota.
2: Ježišmarja, tak to jste mě udělala teda, Jani, to jste mě udělala. To jste mě udělala radost. Radost, no. Tak samozřejmě, naklaďte na mě otázky.
1: Tak já bych si chtěla zeptat na vašeho kolegu Miloslava Šimka, jak se vám s ním spolupracovalo.
2: No, to byla samozřejmě dobrá spolupráce. Ta Slávek, on byl přísný, jako, jo, on byl učitel přísný. Jo, byl ovšem, Jani, je to tak, že, jak se říká, abych to parafrázoval z té doby z jedné scénky, bez bolesti není radosti. Jo, takže Slávek, on byl jako pracovitý, jo, vždycky přišel a říkal, Luďku, co uděláme dneska, co vymyslíme za scénku, jo? A já jsem třeba řekl, já nevím, uděláme třeba dětky na ušním, jo? A jednou jsem si chtěl udělat takovou legraci, tak jsem říkal, já nevím. Jo, a on říkal, aha, no tak, a co teda, opravdu nevíš, jo, nevíš, no tak, tak jsme tak kecali 5 minut, jo, a on pak říkal, a co bysme dneska udělali, já říkám, nevím, nic nevím, a jo, a takhle jsem ho zlobil, jo, protože dokud já se nevymyslel námět, tak jsme nepracovali, tak jsme se flákali, no ale nakonec jsme vždycky něco napsali a pak jsme vyjeli na zájezd, víte, a to byla doba sex, drogy a neurol. Teda rock'n'roll a humor taky hlavně. Tak to bylo jako divoký, jo, protože jsme jezdili zájezdy, jo, ženský, jo, a většinou jsem ty ženský vždycky zbalil já, jo, protože já vždycky jsem uměl dělat ten humor, jo. Slávek byl vždycky ten intelektuál, tak jednou takhle přišel, říkal, člověče, to stále je pravda, ty na každou uděláš he, jo, a už, jo, a teď nevím, jestli to funguje i na vás, když udělám he. Tak co už, funguje to?
1: Funguje,
2: jo, jo. No jo, já jsem ženatý a manželka to poslouchá, víte, tak to žádný rande nebude. Já už jsem taky starší člověk, člověče, co mě tady balíte, že se nestydíte, člověče. Ženská.
1: To bych si nedovolila.
2: No, že jo, no, dobře, tak se rozloučíme, aby jako přátelsky, že jo. Ona nic nechtěla, Adinko, ona nic nechtěla. Jo, já jenom tak, no, nenápadně jsem si zaflirtoval. Ale Janičko, děkuji, že jste se jaksi zeptala a zeptala na krásnou dobu, na kterou rád vzpomínám. Jakou scénku máte od nás nejradši?
1: No, já mám ráda všechny, co jste dělali v divadle Semafor,
2: jo.
1: Mi váš film, jen ho nechte, ať se bojí.
2: No, to byl taky můj oblíbený byl, tak jsme se tam taky líbali. Ale to, bylo to krásný a bylo toho dost, Jani. Asi takhle.
1: Tak děkuji.
2: Každopádně, děkuji vám za zavolání, mějte se krásně a hezký zbytek neděle.
1: No, vy taky.
0: Jani, mějte se krásně, děkuji za Luďka.
1: Jo, co?
0: Naschledanou, mějte se krásně,
1: jo,
0: díky.
1: Naschledanou.
0: Dámy a pánové, tak to je z nedělního lifeu pro dnešek všechno. Samozřejmě víte, že se uslyšíme zase příští týden opět mezi 13. a 14. v neděli na Frekvenci 1. Mějte se krásně, žijte svůj life skvěle a ahoj.
3: Poslouchali jste live Petra Jablonského. Kontaktní show otázek a odpovědí na adresu celebrit i státníků a skutečně neskutečné rozhovory. Významné osobnosti a posluchače Frekvence 1 propojí opět příští neděli po obědě na Frekvenci 1 Petr Jablonský.

Alexandra Sten na Frekvenci 1 máme krátce před 14. hodinu a příští hodince nás čeká třeba poetika. Dáme si ale také zpěvačku Pink.

0: jsem ve studiu sám, je tu se mnou připraven i Láďa Jakub a to znamená, že za malou chvíli začínají i čerstvé zprávy.
1: 14 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Je to přesně tak a ve studiu se mnou je Láďa Jakub, hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne, svitavě lákají nové obyvatele úplatky. Na hudební festival ke vzniku USA nikdo nechce, prezident tam bude zřejmě sám. A na D5C někdo ztratil křeslo. A tady jsou podrobnosti. Pěkné nedělní odpoledne. Předseda Senátu Miloš Vystrčil před dnešním odletem na Tajvan řekl, že je jeho cesta hodnotová, ale i pragmatická. Myslí tím, že Česku přinese užitek i autoritu. Ve Vystrčilově delegaci čítající 50 členů jsou taky podnikatelé a zástupci univerzit. Cesta se koná navzdory tomu, že kabinet pro ní odmítl poskytnout vládní letadlo. Vystrčil před odletem uvedl, že jede na Tajvan dělat pragmatickou politiku.
3: Jedu dělat na Tajvan hodnotovou pragmatickou politiku, protože jednak jedu do demokratické země a je důležité v dnešním geopolitickém světě, aby demokratické země spolupracovaly a jednak tam jedu na pomoci tomu, abychom navazovali vztahy na úrovni univerzit a na úrovni podnikatelské, protože Tajvanci vytvořili za poslední několik let v České republice svými investicemi více než 24 000 pracovních míst. A druhá věc je, že pokud máme tam obchodní výměnu, tak ta obchodní výměna vypadá tak, že ty výrobky, které si vyměňujeme, jsou vysoce technologicky vyspělé a umožňují nám potom následně dělat obchod s vysokou přidanou hodnotou.
2: Svitavy na rozhraní východních Čech a západní Moravy chtějí nové obyvatele. Nabízí jim za to peníze. Za přihlášení k trvalému pobytu dostanou 1000 korun.
4: Město spustilo kampaň Staň se Svitavákem. Ta má motivovat lidi, kteří tady žijí, k přihlášení trvalého pobytu. Získat za to mohou odměnu 10 000 korun. Podle radnice ve Svitavách žije až o 2000 lidí víc, než uvádějí oficiální statistiky. Vyšší počet obyvatel s trvalým pobytem by městu přinesl desítky milionů korun navíc. O odměnu mohou žádat lidé, kteří si pobyt přihlásí do konce roku a splní stanovené podmínky. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
2: Na hudebním festivalu, který pořádá, tedy spolupořádá, i americký prezident Donald Trump nikdo nechce vystoupit. Umělci hromadně ruší svá představení. Podle odborníků si Trump nevidí do pusy ani do hlavy a jednoduše každého urazí. A tak to vypadá, že místo nich vystoupí jen on sám. 16-denní festival k příležitosti 250. výročí založení USA sliboval velmi bohatý hudební program. Měli vystoupit třeba rapeři Florida, Young MC, country popová zpěvačka Martina McBride, nebo Feb Morven z Milli Vanilli, či funková skupina Commodores. V brazilské specializované nemocnici je v karanténě pacient s podezřením na nákazu ebolou. 37-letý muž v Jižní Americe se nedávno vrátil z afrického Konga a má některé příznaky onemocnění, včetně horečky, což odpovídá právě definici podezřelého případu. Izraelská armáda oznámila dobytí křižácké pevnosti Beaufort na jihu Libanonu. Jedná se o nejhlubší izraelský průnik do libanonského vnitrozemí od roku 2000, kdy Izrael stáhnul své jednotky z jižního Libanonu a ukončil tak téměř 18 let trvající okupaci tohoto území. Pevnost pocházející z 12. století je jedním z kulturních památek, které UNESCO zapsalo na seznam míst se zvýšenou ochranou v dobách ozbrojených konfliktů.
1: Frekvence 1.
5: Počasí.
2: Ráno a dopoledne byla velká smrště v jižních a západních Čechách a teď se to šine právě do zbytku Čech a na Moravu i do Slezska to dorazí k večeru. Někde je ještě polojasno, od jeho západu ale přicházejí právě mraky do našich krajů. Právě teď aktuální situace, nejvíc nám prší na Karlovarsku, Chomutovsku, Mostecku, Teplicku a Ústecku, Lounsku, Litoměřicku, Rakovnicku, Kladensku, Příbramsku, také Českých Budějovicích a na Jindřichohradecku. Brzy se přehánky dostanou i do dalších krajů.
5: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: No a opatrní buďte na D5C z Prahy na Plzeň kolem exitu Beroun Centrum. Tam máme křeslo, sofa, někdo ztratil ze svého vozu. Tak jezděte bezpečně, v místě se totiž vybočuje a rychle zpomaluje. Bezpečně dojeďte s Frekvencí 1. A taky Tomášem Filou, který startuje své odpolední vysílání.
0: Já vás samozřejmě zdravím od mikrofonu 4 minuty po 2. hodině a v této hodince to máme opravdu nabité. Já jsem se v pátek vydal na Lipno zjistit, jaké novinky si pro nás právě tento rezort připravil. Chybět nebudou ani naši dva rádci. No a samozřejmě u nás doma je i Kraus s Blondýnou. Rozhodně se máme na co těšit a do té doby to nejlepší z muziky. Taylor Dane, Phil Collins nebo Offenbach právě teď na Frekvenci 1.

Za okny se nám rozpršelo, i tady je průtraž mračen, no a já už teď pro vás mám příběh, který se může stát komukoliv z nás. Ptáci v tomto období prostě hnízdí a vyvádí svá mláďata. Na tom není nic nenormálního. Ti, kteří jsou samozřejmě chránění, tak těm hnízda nesmíme odstranit. A často se tak stávají případy, kdy si třeba poštolky udělají hnízdo na našem balkoně a my tam pak nemůžeme chodit, aby jsme je neplašili. Tak se snažíme často zamezit tomu, aby vůbec si tam to hnízdo začali stavět. Ovšem, tenhle okamžik prokaučovali u jednoho prodejce automobilů v americkém státě Ohio. Měli tam auto připravené pro zákazníka, který si ho měl přijít za pár dnů vyzvednout, ale mezi tím si na pneumatice tohoto vozu postavila rodinka drozdů své hnízdo. Když zákazník přijel, tak už v něm byly 4 vajíčka. A protože drozd je chráněný a protože právě tito prodejci automobilů byli normální, tak se zákazníkem domluvili, že tam tu rodinku nechají bydlet. A tak na pneumatice již prodaného vozu, na které se zákazník těšil, se vylíhla 4 mláďata, kterým dali jméno Lagnut, Turbo, Diesel a Axel. Samozřejmě všechno to souvisí s tím vozem. No a musím říct, že se stali doslova virálním hitem internetu a Instagramu. V každém případě je to tedy za mě palec nahoru. Krásný. Zákazník se sám vyjádřil, že mu to nevadí, že rád počká, až mláďata bezpečně vylítnou z hnízda. Takže je to příběh s dobrým koncem. My za malou chvíli mrkneme na to, jak nám to jezdí na našich silnicích. Chybět nebude ani Krause s Blondýnou a do té doby to nejlepší z muziky Limp Bizkit nebo právě teď UDG.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: skupina Queen společně s Davidem Bowiem na frekvenci 1 minutku po půl třetí. Jak jste to měli na Vánoce s dárky vy? Také jste je hledali a dělali jste si takové před Vánoce? No, Kraus s Blondýnou nám to prozradí už za malou chvíli, ale aktuálně sedí ve studiu se mnou Láďa Jakub a je připraven s informacemi, co se děje na silnicích.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Přejme pěkné odpoledne. V západní jižní části Čech je po dešti nebo silně prší, hlavně teď ve středních Čechách, v Praze a taky na severu Čecha dost to klouže, takže raději zpomalte. Na D8 na teplické dálnici ve směru od Roudnice nad Labem na Prahu u zdip na půltém kilometru před příjezdem do metropole je nehoda. Auto je tam v příkopu, vybučuje se do levého jízdního pruhu. Na silnici číslo 3 z Tábora na Prahu jsou kolony na 20 až 25 minut už od druhého kruháče v Benešově a tvoří se fronty až k Mrači. No a pozorní buďte také od D1 k letišti na Pražském okruhu mezi 15. a 17. kilometrem vás čeká mírné zdržení. Možná už se to trošku štosuje víc, protože dost to klouže a taky se tam zpomaluje. A D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Sázavu je nehoda. Tady taky v místě zpomalte. Přejeme vám všem šťastnou cestu z frekvenci 1.
0: No a i nadále samozřejmě budeme sledovat všechny tahy a dění na českých silnicích. No a za malou chvíli se s Honzou Krausem podíváme také na to, jak on to měl s Vánoci. Do té doby třeba Poetika a jejich Půlnoc.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíjet.

0: noc máme skoro taky. Tohle byla Poetika, no a nám tady leje jako z konve obloha, je doslova do písmene černá, ale my už tady máme i Jana Krause s Blondýnou a řešili se Vánoce. Jak jste to měli vy? Také jste na tajňačku hledali před Vánoci dárky a jak to měl Jan Kraus?
1: Jan Kraus a Blondýna.
2: Američanka našla na půdě skoro 30 let staré vánoční dárky, které měla dostat v dětství, ale její matka na ně zapomněla.
3: No z toho já měl vždycky strach, když jsem viděl svoji nadílku, že většinu zapomněli pro mě, tak jsem se ptal a říkali, že to je komplet všechno.
2: Jo.
3: Ale já to měl prohlídnutý už před Ježíškem celý
2: den. Já si myslím.
3: Já to prolez kompletně, takže já věděl všechno, co kdo dostane. A stejně jsem neodolal, vždycky jsem se ptal, jestli je to fakt všechno.
2: Jo.
3: No, ale takže u mě se tohle nemohlo stát, abych se našel sám. A někdy jsem dokonce neodolal jednou a s tím dárkem jsem přilít šťastně do pokoje. Celá rodina, ale obvinila mě, že jsem debílek, jako já byl přitom to bystrý dítě, který našlo schovaný dárek a oni řekli, že jsem debil, co se hrabu někde, kde se hrabat nemám.
2: No, ale jako vážně.
3: Ale já považoval dětství za ideální dobu na to, abych se hrabal někde, kde nemám. Byla moje zábava doma hledat pořád něco.
2: Co jsi dělal v dětství? Jsem rád hledal.
3: No, šátral, šmejdil. Hlavně před Vánocema teda.
2: Chudák maminka.
3: No.
2: A nepomohlo, když to třeba zabalila?
3: To zabalit mohla, jak chtěla.
2: Jo, ale, to zbalil
3: jako já tomu dal takovou péči a takovou důslednost. Jsem si zakládal na tom, že to najdu. Jako to byla ta výzva, to byla ta bojovka.
2: No,
3: já věděl, že
2: nehledal.
3: Se to schovává.
2: Ale a vidíte, a tahle nehledala po 30 letech. No, našla, jsou to nějaký barbiny, ale pozor, asi vzácný, takže teď bude mít radost z toho, jak je bude prodávat.
3: No to je možný, že získali na hodnotě, ale to se mnou by se to nestalo, aby barbíny stály dolů.
4: Jan Kraus a Blondýna.
1: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.
0: Samozřejmě Kraus s Blondýnou nebudou chybět ani v příštím týdnu a vy už teď se můžete těšit na další novinky z dění ze světa. No a my už pomalu míříme i na Lipenský Ski Areál, kam jsem v pátek zavítal, abych zjistil, jaké novinky si tam pro letošní sezonu pro nás připravili. Do té doby to nejlepší z muziky Guns N' Roses, anebo právě teď si dáme Nelly Furtado. Přeju vám krásné nedělní odpoledne.

0: čtvrtě na tři. No, já jsem v pátek vyrazil do ski areálu Lipno, který samozřejmě i v letní sezóně nabízí svým návštěvníkům celou řadu zajímavých věcí a atrakcí. Doslova a do písmene si to tam užije celá rodina. A jaké novinky si pro nás připravili na letošní rok, to si pojďte poslechnout teď společně se mnou.
1: Zdravím z Lipna, kde už teď stojím společně s tiskovým mluvčím areálu panem Jiřím Gruntorádem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jaké hlavní novinky letos čekají na návštěvníky Lipna v letní sezóně?
2: Připravili jsme opravdu spoustu novinek, když to vezmu hezky ze zhora, tak v Království lesa jsme připravili novou kuličkovou dráhu, což je velký hit ve světě. Potom ve Fox Parku, což je kousíček níž, tak tam chystáme Skill Centrum, což je taková překážková dráha pro ty nejmenší cyklisty, aby se naučili jezdit na kole. Když ještě zastavím právě okolo Fox Parku, tak na parkovišti P1 jsme připravili štel plác, což je pro karavany a samozřejmě obytné automobily. Budeme tam mít vodu pro ně, budeme tam mít pro ně elektriku. A když se podíváme třeba do půjčovny, tak tam jsme přichystali nová gravel kola, takže opravdu, pokud máte rádi cyklistiku, rozhodně vyražte na Lipno.
1: Na co byste letos návštěvníky nalákal nejvíc? Co by si podle vás rozhodně neměli nechat ujít?
2: Určitě to je krásné prostředí, příroda a pak samozřejmě spousta akcí, jako je třeba hudební stezka, Lipno Sport Festival, což je největší sportovní festival v jižních Čechách, a samozřejmě spousta dalších eventů, jako třeba narozeniny stezky korunami stromů a mnoho dalšího.
1: Lipno také často mluví o udržitelnosti a šetrnému přístupu k přírodě. Jaké konkrétní kroky v tomto směru aktuálně podnikáte?
2: My se samozřejmě zaměřujeme na krátké dodavatelské řetězce, to znamená, že u nás maso neputuje přes půlku České republiky, ale bereme ho opravdu z lokálních farem. Potom je to třeba pečivo, které bereme opravdu přibližně maximálně nějakých 30-40 kilometrů od Lipna nad Vltavou. Také máme svůj vlastní ovčín, abychom opravdu to maso mohli co nejrychleji zpracovat a i si vypěstovat. A pak je to samozřejmě naše vlastní řeznictví, Kramolínský vůl, kde opravdu zpracováváme to maso z našich firem a jde rovnou do našich gastroprovozů, jako je třeba restaurace Stodola, Bistro Kramec a další.
1: Jirko, já vám mnohokrát děkuji, mějte se krásně a v létě se budu těšit. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: No a já jenom doplním, že my se na Lipno ještě dnes jednou podíváme a doplníme další novinky, které tam pro nás mají připravené. Bude to kolem 6:45. No a samozřejmě do té doby budeme hrát jen to nejlepší z muziky. Chybět nebude třeba Richard Miller nebo už za malou chvíli také zpěvačka Pink.

0: při deštěm za okny si zatančit, tak myslím, že tahle skladba je naprosto ideální. Za malou chvíli také aktuální zprávy.
1: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
2: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A s nimi už ve studiu samozřejmě připravený i Láďa Jakub. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Ve francouzské metropoli vypukly násilnosti po vítězství Paris Saint-Germain nad anglickým Arsenálem. V Madridu má nově pomník Čech. No a zázrak, 5 pacientů se zotovilo ze vzácného typu eboli, na kterou neexistuje léčba. A tady jsou podrobnosti. Ještě jednou pěknou neděli. Je posledního května. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO nemá problém s tím, aby schodek státního rozpočtu na příští rok přesáhl 310 miliard. A to v případě zajištění investicí do bezpečnosti, energetiky a rozpracovaných dopravních staveb. Uvedl to v diskuzním pořadu Poledne s Moravcem. Francouzská policie zadržela 416 lidí, a to po násilnostech, které vypukly po večerním vítězství fotbalového klubu Paris Saint-Germain nad anglickým Arsenálem ve finále Ligy mistrů. Francouzský ministra vnitra Laurent Nunez označil násilnosti za naprosto nepřijatelné. AFP uvedla, že při oslavách, které přerostly v násilí, se zranilo 7 policistů. Fotbalisté Paris Saint-Germain porazili ve finále Ligy mistrů Arsenal Londýn 4-3 na penalty. V normální hrací době i po prodloužení skončil zápas 1-1. Francouzský celek jako teprve druhý tým po Realu Madrid v moderní éře soutěže obhájil trofej. Do Plzně na Rolnické náměstí propojku sídliště Doubravka a Slovany se zítra vrací po 15 měsících hromadná i osobní automobilová doprava. Proti původnímu plánu to bude o půl roku později. Zprůchodní se východní část krajského města. V polovině srpna po finálních úpravách tam začnou jezdit i nákladňáky nad 3,5 tuny. Stavbu kanalizace a vodovodu, o které usilovali stovky obyvatel staré části Lobzy 40 let, prodloužily totiž archeologické nálezy anebo stabilizace svahu. Ve španělském Madridu má nově pomník Čech. Jde o Františka Suchého, který jako ředitel strašnického krematoria v Praze ukrýval popel obětí nacismu a komunismu, aby jednou mohly být důstojně pohřbeny. Mezi jinými ukryl i ostatky několika Španělů, kteří za druhé světové války zemřeli v koncentrační táboře Hradiščko u Prahy. Sochu, kterou vytvořil sochař Jakub Vlček, odhalili zástupci Česka a Španělska, řekl nám to český velvyslanec v Madridu Libor Sečka.
4: Ta socha, byť vychází z minulosti, ukazuje to nejlepší, co Češi a Španělé mají společného z minulosti, tak je nasměřovaná zejména do budoucnosti. Vytváří nový rámec česko-španělských vztahů, vytváří velmi solidní základ pro budoucí spolupráci, vytváří nový rámec důvěry. Máme něco, co nás spojuje, máme něco srozumitelného, jasného, současného. To si myslím, že to je něco, co tady v tom vztahu chybělo.
3: Složité bylo podle velvyslance přesvědčit španělskou stranu o tom, že socha bude pro Madrid přínosem. Podle našeho velvyslance totiž v době, kdy se na pomníku v Madridu začalo pracovat, čekalo na své místo ve španělské metropoli víc než 40 dalších soch. Asi se stal zázrak. 5 pacientů se zotavilo ze vzácného typu eboli, na kterou neexistuje léčba. Uvedl to dnes generální ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus při otevření nového centra pro léčbu eboli v Bunii. A Bunia je hlavní město provincie Ituri, která je v africkém Kongu právě ohniskem nákazy. Fotbalisti Slovácka Uherské Hradiště porazili v odvetě baráže Artis Brno 3-0, navázali na výhru 4-1 v prvním zápase a slaví záchranu v nejvyšší soutěži.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Aktuálně nám prší někdy i silněji ve středočeském kraji a Praze, taky na Litoměřicku, Lounsku, Teplicku a částečně i Ústecku. V téměř celé jihočeském kraji a na Klatovsku a Domažlicku nám taky hlásíte déšť. A ten se bude uklidňovat a přesouvat v příštích hodinách na Moravu a do Slezska. No a teploty v deštěch nezasažených v nížinách i 29 na horách do 19. Co zítra? To bude doznívat déšť nebo přehánky v noci i přes den a odpoledne naměříme maximálně 22.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: V západní a jižní části Čech je po dešti nebo silně prší a dost klouže, tak tady nohu splynu. Pozorní buďte na D8 od Roudnice nad Labem na Prahu. U zdip na půtém kilometru je nehoda, auto v příkopu. Vyprošťuje se a vybočuje se do levého jízdního pruhu. Na silnici 3 z jihočeského Tábora do středních Čech a na Prahu jsou kolony na 20 až 25 minut. A to už od druhého kruháče v Benešově až k Mrači. A ještě z D1, tedy v Praze od D1 k letišti na Pražském okruhu mezi 15. 17. kilometrem čekejte taky mírné zdržení a štosuje se nám to i na D1. Z Brna do Prahy za sjezdem na Sázavu, je tam totiž nehoda. Tak ať vám to dál, bez nehod dobře jede. A třeba s Tomášem Fílou na Frekvenci 1.
0: Já vás samozřejmě zdravím 4 minuty po 3. odpolední a máme tady připravené naše dva rádce, kteří samozřejmě v této hodině nebudou chybět. Vy se na cokoliv ptáte a oni vám vždycky dobře poradí. No, vždycky dobře. Prostě poradí. V každém případě do té doby budeme hrát, je to nejlepší z muziky. Chybět nebude Srdce být remix od skupiny Krištof nebo Mark Ember právě teď.

0: 15 minut po třetí odpolední tady u nás na Frekvenci 1. Znáte to asi sami, nemůžu spát, je mi na nic, všichni jsou nějací podráždění, cítím se otekla, nebude náhodou zase úplněk. Něco podobného zažíváme a slýcháme každý měsíc a není nutné se po setmění dívat na nebe. Vědci se dlouhou dobu snažili působení úplňku na člověka vyvrátit, ale otočili. Co s námi tedy úplněk dělá a co ovlivňuje? Měsíc má samozřejmě vliv na příliv a odliv, hýbe tak s celou vodní masou moří a oceánu. No a vzhledem k tomu, že lidské tělo je z 50 až 70% tvořeno také vodou, tak tato gravitace má samozřejmě vliv nejen na naší zemi, ale i právě na naše lidské tělo. Pravdou je, že jsme se tomu celou řadu desetiletí spíš posmívali. No jo, úplněk. Měli jsme to spojený třeba s legendami a pověrami o vlkodlacích, také šílenstvím nebo zvýšené trestné činnosti. Pravdou ale je, že vědci to začali zkoumat před řadou let a dospěli teď k závěrům, že opravdu úplněk má a výrazně ovlivňuje náš spánek. Pravdou je, že i díky zvýšenému svitu měsíce ten spánek prostě není tak kvalitní, jako když ty noci jsou úplně temné. Také vliv úplňku má, nebo také má úplněk vliv na naši psychiku a výkyv nálad. No a třetí věc, která už je vědecky potvrzená, tak je, že vlastně úplněk působí hodně na ženy, kterým vlastně tak synchronizuje lunární a menstruační cyklus. Takže jo, úplněk je určitě velká věc. No a já, i když nejsem žena, tak musím říct, že na něj strašně rád koukám a pokaždé si ho užívám. Sweetbox No Name anebo také Morgan Wallen za malou chvíli tady u nás na Frekvenci 1.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90 a soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.

0: trošku před půl čtvrtou a samozřejmě mířím na silnice.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: Ve studiu už je také připraven Láďa Jakub s aktuálními informacemi.
3: Přesně tak, dobré odpoledne, déšť se nám přesouvá i na Moravu. Teď je zatím tedy v české části Vysočiny, také části Ústeckého a Jihočeského kraje, ve středních Čechách a v Praze, ale míří i na Moravu a do Slezska, takže raději nohu z plynu při tom dešti. No a co nás v tuhletu chvíli taky brzdí na našich silnicích? Opatrně buďte také na příjezdu do hlavního města, kde se nám tvoří trošku menší kolony, když to není tak hrozné jako ve všední den a hlavně v pondělí ráno nebo v pátek odpoledne. Pozorní buďte na D7, na 6. kilometru z Prahy na Chomutov je nehoda, osobní auto skončilo ve svodidlech. Královéhradecká dálnice D11 hlásí dvě osobní auta v sobě. Je to na Chlumecké, kousek od Černého mostu, je to na výjezdu z Prahy na Hradec Králové. No a pozorní buďte také na Šumpersku, máme zavřenou silnici u Mohelnice 44. Je tam totiž kuriozní nehoda, kdy osoba vypadla z vozidla. Na místě to řeší policie, hasiči a taky záchranka. Bezpečně dojeďte z frekvencí 1.
0: No a já jenom doplním, že i nadále budeme samozřejmě sledovat dění na našich silnicích. Za půl hodinky už tady budou aktuální zprávy a máme tady jednu takovou zajímavost, takovou raritu, na kterou se budete moci těšit. Už za malou chvíli nás čeká také duo rádců Petr Kolečko a Michal Suchánek a vaše dotazy, které nám posíláte na frekvenci 1 a do té doby z hudby třeba Soul Sisters jsme frekvenci 1, tak si to pojďte společně s námi užít a třeba si v tom nedělním odpoledni, které teď už je za okny deštivé, užít i tanečně.

0: To byly Soul Sister na frekvenci 1, máme 3 minutky po půl čtvrté, no a teď už míříme k našim dvou rádcům, kteří tentokrát budou řešit kočky. Pravdou je, že tato stvoření mají své nálady, své návyky a někdy je to s nimi prostě složitější. Michal Suchánek a Petr Kolečko si ví ale ze vším rady.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
2: Když dám kočce, drahý pelíšek, spí v krabici. Když ji nechám krabici, spí na bundě. Nejde kočkám nějak vysvětlit ekonomika domácnosti. Pavel, 36 let, Beroun.
3: Kočky jsou osobnosti, jako těžko jim co vysvětlíš, jo. A smrděj.
2: To
3: jako prostě on míří k tomu, že oni fakt jako smrděj a je pověra, že vykastrovaný nesmrděj, smrděj ty vykastrovaný. Tohle je potřeba říct vlastně vytknou před závorku, než vůbec se budeme bavit o čemkoliv, o kočkách. Smrdí i vykastrovaný.
2: Takže mu proto mu vadí, že mu spí na bundě.
3: No samozřejmě, ta bunda pak strašně smrdí. Aha. Já jsem takhle musel koupit novou bundu.
2: Fakt?
3: No, ta kočka vlastně, to ono stačí, že jako projde třeba, jako, nebo ono je dobrý vlastně na tu kočku opravdu jí mít celou dobu v něčem, jako v nějakým igelitu, v nějakým takovým, my jsme se to už říkali, myslím, nějakým v jednom z minulých dílů.
2: No, vy kočky kupujete jako na krásu, nebo?
3: My je nekupujeme, k nám chodí sami, teda. Aha. My máme dvě, které vlastně máme proti svý vůli, ale je dobrý, že chytají myši. Já se nechci k tomu zase vracet, prostě k těm řeckým myšcům, ale běžci chytají slimáky, kočky chytají myši, dokonce já nevím, jestli to víš, ale myši si zapamatujou, že je tam kočka, takže my vlastně po jedné sezóně, kdy nám pořád chodila ukazovat ty mrtvý myši, ty další sezónu už ty myši tam ani nechodily, ale je dobrý prostě jít dát do igelitu vždycky, no.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: na Frekvenci 1 máme tady 3:15, no a před námi se připravují také aktuálně zprávy, do kterých máme jednu zajímavost. Pucle, známá stolní hra, nebo spíše takový hlavolam, který asi všichni známe a minimálně jednou v životě jsme ho skládali, ale tušili jste, že existuje světový pohár právě v této činnosti, no a jak si uspěli a jak si stáli Češi, to se dozvíte už za 15 minut ve zprávách. Do té doby si dáme třeba Britney Spears Trajne nebo už za malou chvíli Lucí Bílou.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší.
1: Největší hity posledních let.
3: Po svět je Hollywood.
2: Hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte

0: máme tady 16. hodinu a příští hodince třeba Xin Lakes. Možná, že právě na chatě nás posloucháte a my jsme samozřejmě za to rádi. Dáme si k tomu i Shakiru. A chybět nebude ani Austrálka Kylie Minogue. Teď už ale jdeme na aktuální čerstvé zprávy.
1: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A se mnou ve studiu připraveny i Láďa Jakubeské odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Stát nabízí 2 miliony jako půjčku na opravu rodinného domku i bytovky. V Ostravě soutěžili Češi, Slováci a další cizinci ve skládání pucle. A na Šumpersku někdo za jízdy vypadl nebo vyskočil z auta. Tady jsou detaily. Na komplexní renovaci rodinného domu z programu Nová zelená úsporám si bude možné bezúročně půjčit až 2 miliony korun. U bytovek bude podpora dělat 250 tisíc na jeden byt a nízkopříjmové domácnosti budou moct v programu Nová zelená úsporám Light získat přímou dotaci až 400 tisíc. Řekl to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Příjem žádostí začne 25. června.
3: Podle informací, které se k nám dostávají z trhu, je o to zájem už tisícovkách žádostí, které brzké době přijdou, jakmile spustíme samotný program.
2: Dřív mohli lidé z Nové zelené úsporám čerpat i dotace. Ministr ale zopakoval, že podporu budou tvořit pouze bezúročné půjčky s výjimkou ekonomicky ohrožených skupin. Karlovy Vary upraví letos Krymskou ulici v Tuhnicích. Ve stejné čtvrti město v návaznosti plánuje i další opravy veřejných míst. Rekonstrukci Krymské ale zbrzdilo odvolání občana, který nesouhlasil s pokácením stromů. Ty ale budou nahrazeny novými a ve větším počtu, jak řekl náměstek primátorky Karlových Varů Lubomír Kovář.
4: Krymskou ulici máme v současné době vysoutěženo, vyhrála firma KV Real Invest s částkou něco kolem 16 milionů, s tím, že směrný rozpočet byl 1,20 milionu. Takže se nám podařilo vysoutěžit opět za nižší cenu. Chtěli bychom začít už nyní, ale máme tam jedno odvolání v tuto chvíli, takže musíme nejdřív vypořádat odvolání.
2: Krymská ulice prochází velkou částí karlovarských Tuhnic a je důležitá hlavně pro obyvatele okolních bytovek. Složit postupně dvě pucle z 500 a 1000 dílků trvalo nejlepšímu čtyřčlenému týmu na českém šampionátu v Ostravě hodinu a necelé 4 minuty. Na mistrovství se o víkendu utkalo okolo 330 účastníků i v soutěžích jednotlivců a dvojic. Soutěžící přijeli z celého Česka i Slovenska, taky z Polska nebo Rakouska či Belgie a byla mezi nimi i současná mistryně světa ve speed podzlinku, čili skládání pucle na čas, Polka Veronika Huptasová. No a kdo vyhrál puclový šampionát v Ostravě? Jana a Jakub Ondrouškovi z Brna společně s Janou Kubíčkovou z Hradce Králové a Kateřinou Klinkovou z Prahy. Běžkyně Tereza Hrochová se díky vítězství v sobotním půlmaratonu seriálu Ranček v Českých Budějovicích v čase 1:10:52 posunula na druhé místo českých historických tabulek. Rychleji běžela jen Češka Moira Catherine Stewartová. Jejíž národní rekord z předloňského závodu ve Valencii je 1:08:44. Čeští fotbalisté nastoupí do předposledního přípravného utkání před mistrovstvím světa proti Kosovu se třemi debutanty v základní sestavě. Premiérový start za reprezentační A tým si odbědou brankář Lukáš Horníček a záložníci Pavel Bucha a Alexandr Sojka, jeden z trojice nováčků v mužstvu. Některé opory dostali volno. Zápas začíná právě teď. Po utkání české mužstvo odcestuje do Ameriky. Před vstupem do mistrovství světa ještě v New Jersey 4. června tamního času odehraje proti generálku proti Guatemale.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dešť se přesouvá i na Moravu, teď je zatím v české části Vysočiny, ale míří i dál, i když není už tak silný jako na západě a jihu Čech, jako v Pošumaví. No a teploty postupně padají z 29 v nížinách. Jak bude vypadat první červnový den? Bude pod mrakem s doznívajícím deštěm nad ránem, ale i odpoledne. A teploty odpolední maxima do 22. V úterý bude zase až 26, i když oblačnost přeháňkou. No a ve středu bude zase víc deště a jen 22.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Na Šumpersku někdo vypadl nebo vyskočil za jízdy z auta, vyšetřuje to policie i záchranka, je na místě, je to u Mohelnice na silnici 44. Silnice je zavřená, objekt se to dá přes centrum Mohelnice. Na Tachovsku na západě Čech zase pro změnu hoří les, zavřená je silnice 203 u Kladrub. Plzeňská D5 hlásí nehodu z Plzně na Prahu, za sjezdem na Vráž je bouračka, kolona se tvoří od 14,5 kilometru. Ještě jednou z plzeňské dálnice z Prahy na Plzeň, za sjezdem na Mítosově jsou dvě auta na kilometru 54. No a D1 před Prahou hlásí taky zdržení u Velkých Popovic z Brna na hlavní město na 14,5 kilometru. Tak dobře dojeďte.
0: No a ke slovu se vrací Tomáš Fíla. Já vás samozřejmě zdravím od mikrofonu Rádia Frekvence 1. Máme 6,5 minuty po čtvrté odpolední a už za malou chvíli mrkneme na významné dny celého příštího týdne a ne každý den si najdeme nějaký ten důvod k té oslavě. Do té doby budeme hrát jen to nejlepší z muziky Eros Ramazzotti nebo právě teď tady u nás na Frekvenci 1 Anaka.

0: Vitaero Sramacoty na frekvenci 1 18 minut po čtvrté hodině. No a my už teď jdeme za významnými dny celého příštího týdne, a ne každý den si najdeme nějaký ten důvod k oslavě. A hned na pondělí 1. června se asi nejvíce těší děti, protože ty si právě připomenou Mezinárodní den dětí, ale zároveň s ním také je Mezinárodní den rodičů a Světový den mléka. No a když k tomu připojím ještě čtvrtý svátek, který připadá na pondělí, což je den Řekni něco hezkého, tak si myslím, že všechny tyto čtyři svátky se dají krásně spojit do jednoho, do jedné chvíle, do jednoho okamžiku, a zapít to můžeme právě tím mlékem. V úterý 2. června si připomeneme den Odejdi z práce dřív, tak toho já bych se teda držel, to si myslím, že je docela hezký svátek, škoda, že jenom jednou za rok. Ve středu je Světový den jízdního kola, no tak proč změnit třeba způsob, jakým se dopravíme do práce, pokud to tedy samozřejmě nemáte daleko. Ve čtvrtek je Národní den sýra a také je to den Obejmi svou kočku. Nepíše se tady, jestli tu dvounohou nebo čtyřnohou, ale já myslím, že je to jedno, zkrátka dobře. Nějakou kočku vezměte, obejměte ji, pomuchlujte ji, určitě vám to oběma udělá dobře. V pátek je den horkovzdušných balónů a zároveň také Mezinárodní den ptačího zpěvu. No, z balónu poslouchat ptáky, to musí být něco. V sobotu si připomeneme Národní den koblihy. To je naprosto ideálně načasované. Takhle k snídani třeba s kávou, čajem nebo kakaem. No, těším se na sobotu, a v neděli je den čokoládové zmrzliny a také ananasu. Tak proč to nedat dohromady? Dej nakonec ananas s čokoládovou zmrzlinou, to vůbec nemusí být špatné. Za malou chvíli si dáme třeba mistra Bika, Shakiru nebo skupinu Slza.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.

0: Tak to byl Mr. Big, To Be With You na Frekvenci 1, no a samozřejmě my míříme na silnice.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A ve studiu už aktuálně připraven i Láďa Jakub s čerstvou dopravou.
2: Jedna kuriozní nehoda z Vysočiny nám blokuje dopravu v Havlíčkově Brodě. Opatrní buďte právě tam. Tam totiž havaroval pilot Větroně, zavadil o celuli čerpací stanice a ta začala hořet. Takže zavřená je Lidická ulice v Havlíčkově Brodě, čili silnice první třídy číslo 38. Další komplikace nám hlásí okres Vyškov u Bučovic na silnici 50, je nehoda osobáku. No a pozorní buďte i na teplické D8 na trase od Německa na Prahu u exitu Nová Ves 18. kilometr, projíždějte se zvýšenou opatrností, je tam porouchané vozidlo. D3 Jihočeská hlásí problémy na trase z Mezna na Kaplici, je tam taky předmět na vozovce. No a pozorní buďte i v Praze v Bubenečském tunelu, kde máme hromadnou nehodu 4 osobních vozů, tvoří se tu kolony. Přejeme pevné nervy s Frekvencí 1 a Tomášem.
0: A my samozřejmě k tomu přidáváme nejen za volanty, ale všude tam, kde nás posloucháte, to nejlepší z muziky. A rozjedeme to s touhle úžasnou, sympatickou a krásnou Austrálankou. Kim Wilde, You Came na Radio Frekvence 1. Tak pojďme.

To byly Blondy a jejich Maria tady u nás na frekvenci 1, 2 minuty před 3:45. No a o tom, že věk je ne číslo, tak o tom nás v tuhle chvíli přesvědčil i Brit Harry Hansman, který se rozhodl splnit si svůj dětský sen. A to, že je mu 98 let, mu nezabránilo v tom stát se nejstarším mužem na světě, který absolvoval takzvaný Wing Walking. Co to znamená? Je to v překladu v podstatě chůze po křídlech. Je to, když se postavíte na letadlo, necháte se tam připoutat a letíte vlastně na křídlech toho letadla. V 98 letech si tenhle ten Angličan splnil svůj dětský sen a zároveň také díky svému počinu vybral tisíce liber pro charitu, kterou podporuje a která pomáhá dětem s rakovinou. Tuhle výzvu přijal a věnoval památce své ženy a syna, kteří právě této zákeřné nemoci podlehli. Tak musím říci, že ačkoliv tedy osud a život velmi těžký, tak ale splnit si svůj dětský sen téměř ve 100 letech a ještě tím vlastně pomáhat je naprosto krásný. No a já vám přeji, abyste měli krásné odpoledne v naší společnosti a my vám k tomu přidáme třeba zpěvačku Dajdou nebo už za malou chvíli i Xindla X, s kterým vyrazíme na chatu.

0: Life is life a opus na frekvenci 1 krátce před 17. hodinou a v příští hodince si dáme třeba mandraže.
1: Hledá se žena, dobrá zpráva, může chtít víc než moje práva.
0: Chybět nebude ani Miraj společně s Trips dokola.
1: Letět někam pryč, možná tam, kde začal žena.

0: Byly také čerstvé zprávy.
1: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
2: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A s nimi samozřejmě ve studiu připraven už Láďa Jakubeské odpoledne.
3: Hezký odpoledne na konci máje. V Havlíčkově Brodě nouzově přistálo letadlo, pilot zavadil o ceduli čerpací stanice, ta začala hořet. Silnice 38 je tak uzavřená. Středočeský kraj bude v létě zase plný naštvaných řidičů, chystají se časté a velké uzavírky. A slováckým Vlčnovem na Uhersko-Hradišťsku projela jízda králů. Teď podrobně. Kdyby se ukázalo, že dotace holdingu Agrofert byly vyplacené nezákonně, musí být to po společnostech vymáhané. V televizi CNN Prima News to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc z Hnutí Ano. Ministerstvo zemědělství dotace Agrofertu dál vyplácí. Na mnoha místech ve středních Čechách musí řidiči v létě počítat s dopravním omezením kvůli opravám silnic i mostů. Například na dálnici D1 pokračuje rekonstrukce mostu Šmejkalka. V létě by měly začít i rozsáhlé opravy přes 13 kilometrů dlouhého úseku dálnice D11 mezi Poděbrady a Sadskou na Nymbursku. Řidiči při nich budou jezdit zúženými pruhy sníženou rychlostí. Víc o plánovaných omezeních říká generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
4: Jsou tady i velké stavby, třeba omezení tady bude u MUK Aviatická napojení na Juzin, kde my přesně na začátku prázdnin uděláme pevní velká dopravní ženská opatření a svedeme v dopravu do 1+1 jedního pruhu na té dálnici D7. To by mělo nastat pravděpodobně hnedka po pevním prázdninovém víkendu. Víme, jak to tam je zatížení, tento úsek tam určitě to bude tvořit kolony. Potom samozřejmě by měla být tady ta dálnice D11, to si myslím, že by taky velká zásadní oprava.
3: No a množství stavebních akcí plánují na léto i krajští silničáři ve Středočeském kraji. Řidiče musí počítat s omezením kvůli rekonstrukci průtahu v Dobřichovicích u Prahy nebo uzavřeným Břežanským údolím. Od 5. června bude zavřený most i přes strakonickou dálnici D4 u Jíloviště. Další 4 koně Převalského zamíří do Kazachstánu. Jedná se o třetí cestu ohroženého druhu do této asijské země. Letí 4 hřebci. Poprvé do transportu Zoo Praha nezařadila klisnu. Po adaptaci na tamní podmínky mají koně žít ve volné přírodě. Podle kurátorky kopytníků pražské zoologické zahrady Barbory Dobijášové čeká 4 hřebce velmi náročná cesta.
5: Tento transport je logisticky velmi náročný. Koně momentálně čeká 15 hodin letu s 2 mezipřistáními v Istanbulu a v Baku a ráno zítřejšího času v Kazachstánu měli přistát po 7. hodině raní a čeká je následně překládka na nákladní auta a zhruba 12 až 14 hodinový pozemní transport z letiště v Kostanaji do tedy centrální části Zlaté stepy do reintrodukčního centra v Alibi.
3: Letadlo se ve čtvrtek vrátí pro 4 klisny do německého Berlína, které stádo v Kazachstánu doplní. Slováckým Vlčnovem na Uhersko-Hradišťsku po roce projela jízda králů. Jde o tradiční starobylý rituál. Vlčnovem projíždějí 18-letí chlapci, takzvaní legrůti. Tím vstupují do dospělosti. A král? Ten má na sobě ženský kroj a v ústech bílou růži jako symbol nevinnosti. V čele slavnostního provodu byl letos 10-letý chlapec Marek Dacík. Ten představoval právě krále. Letošní ročník je navíc zajímavý tím, že Marek převzal tuto roli po roce, kdy byl králem jeho starší bratr. A přesně na den před 40 lety byl králem i jejich otec, což se skoro vůbec nestává. Jízda králů je od roku 2011 zapsaná na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: A jak odstartuje nový týden i měsíc, červen a vlastně i léto, protože od 1.6. je to meteorologické, bude pod mrakem s doznívajícím deštěm, nad ránem i odpoledne a teplotami do 22 stupňů Celsia. V úterý bude zase až 26, i když oblačno s přehánkou, no a ve středu bude zase ještě deště víc a jen zase 22 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: A jak jsme říkali, v Havlíčkově Brodě se před chvílí zranil pilot větroně. Při přistávání zavadil ukazatel čerpací stanice, který začal hořet. Pilot chtěl podle policie zřejmě nouzově přistát. Nehoda se stala v Lidické ulici v Havlíčkově Brodě, proto je silnice první třídy 38 zavřená. Počítejte s komplikacemi a bezpečně dojeďte, pokud možno, s frekvencí 1. A na vlnách je jedničky stále s Tomášem Fílou.
0: A to přesně 5 minut po 5. odpolední a už za malou chvíli přidáme i jeden bezvadný tip na Den dětí. Kam s nimi vyrazit, co si užít. Bude to taková cesta do vesmíru. Teď jdeme ale na muziku. Enrique Iglesias a nebo právě teď také Mirai společně s Trips tady u nás na Frekvenci 1.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které

Valkyrie na frekvenci 1, to přesně ve čtvrt na 6. No a já už tady pro vás mám pozvánku, která by mohla splnit sem spoustě holčiček i kluků, ale i nám dospělákům. Zavzpomínejme někde v paměti, nechtěli jste se, když jste byli malí, se proletět raketou, tak teď máte jedinečnou možnost. Samozřejmě je to všechno jenom jako, ale s použitím té nejmodernější virtuální reality, ta umožňuje simulovat let na oběžnou dráhu a na pohled na Zemi očima astronautů. Jde o takzvaný overview efekt. V každém případě se jedná o akci, která se jmenuje Space Bus a ta právě teď má vesmírnou tour po českých městech a nejinak tomu bude i právě zítra, tedy 1. června, kdy je Den dětí. To přijede do Plzně 3. června, do Tachova 5. do Domažlic 6. do Klatov 8. bude v Praze na výstavišti 11. v Mladé Boleslavi 12. v Milovicích no a 13. června bude na Kladně. Jinak vy se tady můžete setkat i s kadety mise Zero G. Můžete si tady také prohlédnout vojenskou techniku, výzbroje a výstroje právě armády České republiky. Jinak celým virtuálním letem

0: jsme už tady řekli a najdete ho také na internetu. My už teď ale míříme k tomu nejlepšímu z muziky za malou chvíli. Mandraže anebo duet Eltona Johna a Dua Lipy.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: Jen tak dá, Miluška. Brzy budete moct být učitelkou.
3: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
4: Muž poslal živou kočku v poštovním balíku z Vídně do Německa.
2: Bych to viděl rentgen jeho mozku, tam musí být nějaký šlusy v nečekaných oblastech.
1: Tihle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a Blondýna, každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.

0: tohle byla krásná připomínka hříšného tance a my vyzvíme na Slunce. Doprava. Se mnou ve studiu už i Ládě Jakubecké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, tak máme tu nedělní odpolední špičku a na D1 máme hustý provoz mezi 25. a 14. kilometrem. Týká se to těch z vás, kteří míříte z Moravy až na Prahu. 20 minut si tam postojíte. Pozorní buďte ale také vy, co míříte okolo Brna. Po D1 z Vyškova na Moravskou metropoli od 213. kilometru se nám to taky štosuje. Na 30 minut si postojíte v kolonách. No a poposkákuje nám taky D5 plzeňská na 53. kilometru. Od Prahy na Plzeň, je tam nehoda. Opatrní buďte vůbec na Vysočině na D1, protože tam nám teď dost prší od Jihlavy na Brno, no prší nám taky vlastně na Šumavě, v okolí Českých Budějovic i Plzně, v okolí Liberce, no a pozorní buďte také mezi Brnem a Zlínem. Tady se objevují přehánky a dost oklouže. Tak bezpečně dojeďte s frekvencí 1.
0: No a my zůstaneme ještě u tématu, zůstaneme na silnicích, protože Jan Kraus s blondýnou tentokrát řešili velmi aktivní učitele v autoškole. Už za malou chvíli se dozvíme, o co tam šlo, a do té doby si dáme třeba kamarád.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Turbořidičák je v Černošicích. Komisař stihl za rok neuvěřitelné 4000 jíst. Co vy na to?
2: Jsou ty prachy, no. To víte, jako nad ty není. Pokud jde o lidi, není lepší informátor než peníze a taky často i ten, co to všechno prozradí. Ta motivace je nekonečná, historicky nepřerušená a nikdy to jinak nebude.
1: Já to jsem si myslela, že už tyhle ty turbořidičáky nejsou možný.
2: No, všechno je možný. Všechno. To právě je. Magie peněz je v tom, že je možný všechno. Dokonce nikdy nemůžete ani ty hranice dohlídnout, co lidi vymyslejí kvůli penězům nebo kvůli zjištnosti.
1: No tak ale na druhou stranu třeba byl tak pracovitý a stihnout 4 tisíce.
2: Je to možný, tomu nemůžeme upírat, že malinko z dálky vypadá sám jako volant. No,
1: nespí, nejí.
2: Nejí, no jenom jezdí. No, je to možný.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Aj za to všetko láska môžeš ty.
1: Tak to byla skupina Týme na Frekvenci 1. Zbývá nám 9 minut do 18. hodiny a před námi samozřejmě Freddie Mercury, Living on my own, také zpěvačka Pink, která už je připravena. No a my samozřejmě připravujeme i aktuální čerstvé zprávy, takže pojďme si to teď dát právě s touhletou dámou světového popu. Just like a pill.

Tohle byl velký hit Freddieho Mercuryho na Frekvenci 1. Máme tady krátce před 18. hodinou a v příští hodině si dáme třeba činasky. Tak muzika v jejich podání rozhodně žádným selháním není a proto si ji také hrajeme tady u nás na Frekvenci 1. Dáme si ale i Miku, relax!

0: dalších krásných a zajímavých melodií, které tady pro vás máme do 18. hodiny připraveny. Teď už ale startujeme do další hodinky.
1: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A se mnou ve studiu také aktuálně připraven Láďa Jakub.
2: Krásnou neděli s datem 31. května. Na Plzeňsku spadl strom na stan, ve kterém byl muž, má střední zranění. Při srážce zájezdového autobusu s osobním autem na Českobudějovicku se zranilo 13 lidí. A rekordních 2000 běžců se zapojilo do dnešního filmového maratonu ve Zlíně. A tady jsou detaily, ještě jednou pěkný poslední květnový den. Už tu máme následky dnešních bouřek. Vážná zranění způsobil odpoledne 50-letému muži v Žinkovech na jižním Plzeňsku strom, který nejspíš vyvrátil silný vítr. Spadl na stan a muže tak zavalil. Záchranka ho po vyproštění a ošetření převezla s mnohačetnými středními až těžkými zraněními do fakultní nemocnice v Plzni. A hasiči v celém jihočeském kraji taky řeší následky bouřek. Odklízejí spadané větve a čerpají vodu ze zatopených sklepů. K 16. hodině měli přes 100 výjezdů. Mezi nimi i kvůli odstranění dvou stromů spadlých na obytné domy. Události se ale na českém jihu obešly naštěstí bez zranění. Do dnešní půlnoci platí na většině území Čech, vyjma Královéhradeckého kraje a východu Libereckého i Pardubického regionu výstraha před bouřkami. Platí taky pro jihozápadní část Jihomoravského kraje a téměř celou Vysočinu. Při srážce zájezdového autobusu s osobním autem u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku se zranilo 13 lidí. Šlo o vůz plný cizinců. Jedna žena má vážná mnohočetná zranění. Další muž se zranil na hrudníku středně těžce. Ostatní byli zranění lehce. Operační středisko hasičů vyhlásilo kvůli nehodě mimořádnou událost. Podle policie v autobuse i v osobním voze cestovali právě cizinci. Silnice je u Boršova na Českobudějovicku podle policie stále zavřená. A z jihu na východ Čech, v Pardubickém kraji, jsou na Orlicko-Ústecku nejvýkonnější rodičky. Právě tam, v tomto okrese, totiž přichází v kraji na svět nejvíc dětí.
3: Obecně se počty porodů v nemocnicích Pardubického kraje snižují. V Ústí nad Orlicí je ovšem pád nejpomalejší. Pravděpodobně k tomu přispívá i fakt, že zdejší porodnice často vítězí i v hlasování veřejnosti o nejlepší porodnici Pardubického kraje. Zatímco v Ústecké porodnici se snížil počet porodů za 5 let o čtvrtinu, v ostatních třech porodnicích regionu byl pokles minimálně třetinový. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
2: Rekordních 2078 běžců se zapojilo do dnešního festivalového půlmaratonu, který je součástí doprovodného programu Zlín Film Festival. Půlmaraton se centrem Zlína běžel už 11. rokem. Víc nám řekla mluvčí festivalu Kateřina Martikánová.
4: Největší běžecká akce Východní Moravy letos přivítala rekordních 2078 účastníků z 12 zemí a historicky poprvé vyprodal kapacitu všech tratí více než měsíc před startem. Na start hlavního závodu u kongresového centra se dnes postavilo 805 půlmaratonců, dalších 464 běžců, potom absolvovalo čtvrtmaraton, 155 účastníků pětku a 654 běžců nastoupilo do štafet.
2: Akce má ale i charitativní rozměr. Organizátoři podpořili prostřednictvím projektu Korunka pomáhá dva handicapované mladé sportovce. Fotbalový přípravný zápas Česko-Kosovo, máme tu výsledky, je to 2-1. A senzační tažení beach volejbalistů Ondřeje Perušiče a Jiřího Sedláka z kvalifikace turnaje Pro Tour Elite v Ostravě zastavili až ve finále Švédové David Aman s Jonathanem Helvigem. Ti zvítězili 21-19, 21-14, no a v areálu pod vysokými pecemi v Ostravě Dolních Vítkovicích získali třetí titul v řadě. Ženám vládly Kanaďanka Melissa Hamana, Paradise z Brandy Wilkerson.
1: Frekvence 1.
5: Počasí.
2: Ve Zlíně je oblačno, 24 stupňů Celsia. V Hradci Králové máme zataženost 22 na teploměrech a v Plzni taky zataženo a 20 stupňů. A co nás čeká, nemine, v příštích hodinách budou doznívat bouřky, ty budou ale pokračovat tedy s deštěmi zítra. No a zítřejší odpolední maxima na 22 stupních.
5: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: A ještě pro ty z vás, kteří teď sedíte za volanty, opatrní, buďte v okrese Brno venkov. Tady máme spadlý strom na silnici u Čučic na silnici 393. Opatrní buďte také v Uherském Brodě na Uhersko-Hradišťku na 50. Máme tu dvě havarovaná auta, blokují částečně provoz. D35 dálnice na 293. kilometru z Mohelnice na Lipník nad Bečvou hlásí neprůjezdný levý jízdní pruh kvůli havárce osobního auta. No a v Praze máme problémy v Holešovicích, v Argentínské ulici stojí pro poruchu odstavené auto. Bezpečně dojeďte, ať vám to dál dobře jede s Frekvencí 1. taky Tomem Filou.
0: No a my už startujeme do poslední společné hodinky, právě 4,5 minuty po 6. odpolední nebo podvečerní, chcete-li. My v této hodině budeme hodně cestovat. Nejprve se vypravíme na výlety s Janou a Mírou. Poté také zamíříme na Lipno, chybět nebudou ani naši dva ráci, no slyšíte správně, je to opravdu nabité a samozřejmě do toho i spousta skvělé hudby. Scorpions nebo právě teď na Frekvenci jedna zpěvačka Sia.

0: To byly Scorpions na Frekvenci 1. Jana Knížková s Mírou Michálkem rádi cestujou a dneska vás vezmou do kraje, který voní pivem, historií a také dobrodružstvím. V novém podcastu Jana a výlety na míru vyrazíme totiž do Loun a jeho okolí. Při vstupu do centra města vás ohromí monumentální žatecká brána.
1: Ta brána, která tam je, není původní. Tahle byla postavená později, ale vypadá líp než ta původní, takže mě dobře.
2: Protože je novější. Hmm.
1: Tohle mě baví.
2: To znáš ten fornek.
1: Nový je vždycky lepší? Ne.
2: Jak ta ženská v tom muzeu uklízečka rozbije nějaký ten artefakt. Říká, co děláte, byl ženská bláznivá, víte, jak je to starý, teď to je strašně starý. Já už jsem se bála, že to je nový.

0: největší.
1: Jednokolkař?
0: Nenormální klasický kolo.
1: Klasický kolo. Dřevo?
0: Je to železo. Na výšku má 14 metrů, na délku 27 metrů, řídítka mají rozpětí 6 metrů a váží zhruba 3 tuny.
1: Ty krás.
0: Je to tam v rámci jedné fabriky, která tam co si vyrábí. Oni měli původní kolo, to bylo trošku menší, to jim sfoukl vítr, takže postavili tohle nový, je to vlastně maketa jízdního kola, ale je skvělá. V noci svítí, je nasvícená ze spoda, že to vypadá perfektně. Má obří zvonek na řídítkách, a v řídítkách...
1: A vždycky se nejde nějaký idiot, který tam prostě vyleze a zvoní na něj. Třeba Míra má tohle video taky na Instagram.
2: Další epizodu podcastu Jana a výlety na míru, která vás zve tentokrát do Loun a jeho okolí, najdete na všech tradičních podcastových platformách, jako je třeba YouRadio Talk a nebo taky na webu Frekvence 1. No a za malou chvíli tady máme připravený Glenn Madeiros a nebo Činasky.
3: Jak se do rádia volá,
4: tak se z rádia ozývá.
3: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
4: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
3: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
4: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
3: Nahrajte vzkaz
4: a už jsme v kontaktu.
3: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.

0: Pódový Glenn Medeiros na frekvenci 1, to přesně v 6:30. No a před námi naše dva rádcové, Petr Kolečko a Michal Suchánek. Tentokrát jste si nevěděli rady s chytrými pračkami. Čím více tlačítek, tak tím složitější obsluha. Tak co nám poradí?
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
2: Mám pocit, že čím víc tlačítek má pračka, tím hůř pere. Nepřekročil už někdo u spotřebičů hranici, kdy je moc chytrý? Blanka, 58 let, Chomutov. No víte co, ono to je těžký, dneska, když někam přijdeš, řekne, už dobrý den, potřeboval bych nějaký hloupý spotřebič. Tak oni řeknou, nemáme tady jenom chytrou televizi, máme tady jenom chytrý telefon, máme tady jenom chytrou pračku, máme tady ještě tady chytrou prodavačku, ale... Je to všechno chytrý, jako hodně teďka.
3: No a jako já nevím, no tak jako valcha, furt se dá právě na valše, když chci dodržovat tady ty věci, když si chci máknout, tak to tak dělám. Není na to si třeba občas něco vyprat jako v potoce, no.
2: Jo.
3: A máš obecně, já vím, že no. Já jsem dělal takovou dobrou věc, když jedu třeba na vodu. Já mám takovou radu, je dobrá věc si vlastně přivázat na záď, vlastně tý kánoje si přivázat v oblečení a ono se to vlastně vypere tím, jak jedu. Jo. Takový známý vodácký trik. Jo.
2: Tak když to dáš na ráhnu, tak to uschneš, jak rychle jedeš. Jako.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadioTalk nebo na webu frekvence 1.
0: No a samozřejmě své dotazy nám můžete psát na frekvenci a naši dva rádci je velmi rádi zodpoví. Za malou chvíli také zamíříme na Lipno, ale do té doby třeba Petrovič Projekt nebo Tom

0: 8 minut po půl sedmé, no a my už teď vyrazíme do Jihočeského Lipna. Já jsem tam v pátek zajel, abych zjistil, jak jsou tam připraveni na sezónu a co tam pro nás mají připravené, na co se můžeme těšit.
1: Zdravím z Lipna, kde už teď stojím společně s tiskovým mluvčím areálu panem Jiřím Gruntorádem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Čím je podle vás Lipno ideální destinací právě pro letní dovolenou?
2: Je to díky tomu, že tady návštěvníci najdou všechno na jednom místě. My jsme rodinný areál, to znamená, že třeba o prázdninách máme i spoustu animačních programů, například v Království lesa. Musím také zmínit unikátní SOS odvoz, což je služba, kde opravdu, když se někomu něco stane na kole na Lipensku, tak my pro něj dojedeme, když to půjde opravit na místě, tak opravíme na místě, když to nepůjde, tak ho dovezeme do ubytování. A pak je samozřejmě spousta atrakcí typu Království lesa, stezka korunami stromů, půjčovna všech možných plavidel, prostě je toho opravdu hodně.
1: Velkým tématem je také Kolem Fest, který se uskuteční letos už podruhé. Co všechno festival nabídne a pro koho je určený?
2: Je určený pro všechny milovníky cyklistiky, opravdu od těch nejmenších na odrážedlech až pro ty profesionály, kteří třeba se vydají se silničkou na dlouhé projížďky kolem Lipna. Bude probíhat od 5. do 7. června ve 4 destinacích, ať už je to Vyšší Brod, Loučovice, Lipno nad Vltavou nebo Frimburg. Bude velmi bohatý dětský program, my jsme rozšířili to místo konání a přesunuli jsme ho právě z areálu dolů do Maríny. Budou závody, budou DJové, hudba, kulturní program, prostě bude toho opravdu hodně a asi nejpodrobnější program najdou návštěvníci na kolemkolem.info.
1: Jirko, já vám mnohokrát děkuji, mějte se krásně a v létě se budu těšit. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: No a samozřejmě pozvánka na Lipno na letní sezónu, ta patří i pro vás, stojí to tam za to, tak doufejme, že se tam třeba potkáme a nebo že si to tam všichni užijete. Yusun Dur a Nenech Cherry, 7 Seconds hit, který rozhodně patří do playlistu našeho rádia, tak pojďme si je právě teď vychutnat společně tady u nás na Frekvenci 1, 40 minut po 6.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí,
2: co... Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek, ale...
2: To za chvilku vyteče ušima.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
4: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
0: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Slovo dostává Láďa Jakub.
6: Je tu poslední májový večer, pěkný nedělní večer přeju. Lidé v Českých Budějovicích i Strakonicích jsou stále bez proudu. Místo uhlí teď na severu Čech sází na ozdobnici obrovskou. Vysazují pod Krušnými horami. A na východním pobřeží USA spadl meteorit. A začneme ve Švýcarsku. Norští hokejisti porazili na mistrovství světa v Curychu v utkání o třetí místo senzačně Kanadu 3-2 v prodloužení a získali první medaili v historii světových šampionátů. Kvůli bouřkám je na jihu Čech bez elektřiny asi 10 000 odběratelů. Po 17. hodině se omezení dodávek dotklo hlavně Česko-Budějovicka. Na Strakonicku, kde byly bouřky dřív, už se daří závady odstraňovat. Nemocní v Brně dostanou dárek. I měsíce totiž zatím čekají pacienti v Jihomoravském kraji na vyšetření takzvanou magnetickou rezonancí. Situaci v regionu má teď zlepšit nový přístroj v brněnské úrazové nemocnici. Na něj město Brno přispěje desítkami milionů korun. Rychle rostoucí travinu, která je schopná růst i na kontaminovaných a na živiny chudých půdách, vysazuje teď tým vědců v okolí bývalého lomu ČSA na Mostecku. Z ozdobnice obrovské lze získat biomasu, která má výhřevnost srovnatelnou s hnědým uhlím, jak řekl Josef Trégl z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
7: Je to prostě normální, trošku dřevnatější slám, aby se dalo říct, jo. Takže kromě toho, že se s tím dá topit, dají se z toho dělat paletky, tak jsme taky z toho zkoušeli dělat třeba papír a zkoušeli jsme z toho dělat taky nějaký vlákna, nějakou izolaci a máme ještě jako celou řadu dalších nápadů, třeba nechat sfermentovat a dělat z toho například bioetanol. Taky jsme to zkoušeli přidávat třeba do biopilinové stanice místo kukuřice a to se taky osvědčilo.
6: Ozdobnice obrovská dorůstá do výšky 4 metrů a z 1 hektaru je možné získat desítky tun biomasy. Ve srážkovém stínu pod Krušnými horami a na místě po těžbě uhlí, ale podle odborníků zas tak velká nebude. Mimořádně odolná energetická plodina ale může pomoct s obnovou půdy narušené dolováním ve spojení s biouhlem. Obyvatelé amerického Bostonu panikařili, a to kvůli hlasité ráně, která otřásla metropolí a jejím okolím ve státě Massachusetts. Řada obyvatel dokonce volala na tísňovou linku, co se to děje. Za otřesem ale nestál žádný výbuch, ale pád meteoritu, který vstoupil do atmosféry nedaleko města. Fotbalisti Slovácka Uherské Hradiště porazili v odvetě baráže Artis Brno 3-0. Navázali na výhru 4-1 v prvním zápase a slaví záchranu v nejvyšší soutěži. A jako memento, které nechce už nikdy zažít, označil trenér fotbalistů Slovácka Roman Skuhravý baráž, po které si jeho tým po 2 výhrách nad Artisem Brno zachoval prvoligovou příslušnost. 51-letý trenér, který přišel k tehdy poslednímu ligovému týmu v polovině listopadu, zároveň uvedl, že s vedením klubu jedná o nové smlouvě. Jako jednu z hlavních podmínek další spolupráce ale má, že chce znát klubovou vizi. Čeští fotbaloví reprezentanti v předposledním přípravném utkání před mistrovstvím světa v Americe porazili doma Kosovo 2-1. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka rozhodli zápas v Praze na Letné už v úvodním dějství, kdy se trefili Tomáš Ladra s Adamem Hloškem. V 80. minutě snížil střídající Linden Emerlahu. Výsledkem 2-1 skončili třetí vzájemný duel. Národní celek si nad Kosovem připsal 2. vítězství.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
6: Meteorologické léto, nový měsíc i týden začne oblačným a šuplakaným nebem s teplotou do 22 stupňů Celsia, tak tedy bude 1.6.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
6: A ještě zdravíme všechny, kteří teď držíte volant v ruce. Teplická D8, 15. kilometr na trase od Kralup nad Vltavou na Prahu hlásí porouchané vozidlo. Opatrní buďte také v okrese České Budějovice u Včelné na silnici 143. Máme zavřenou silnici kvůli nehodě osobáku s autobusem. No a pozorní buďte také v Ostravě v ulici Kmyslivně. Tady je taky osobní auto po nehodě se zraněním na místě policie, hasiči a záchranka. Tak bezpečně dojďte z Frekvenci 1, teď už Milanem Bílkem.
5: Fajn. Hezký večer vám přeji, máme 4 minuty po 19. hodině, je to tak, máme tady ten poslední květnový večer, tedy to nám to zase uteklo. Svátek má Kamila, přeju všechno nej a vám samozřejmě, protože neděle a protože finále víkendu, šťastný návrat z té volné a soboty a neděle, která doufám, že ve vašem případě stála za to. Tak posílám Pretenders, Black Eyed Peas, teď opět a Radeček.

0: Standbyovali Pretenders a úžasná Chrissy Hine, šéfka téhle kapely. 15 minut máme po 19. hodině. V místech, kde je vaše frekvence jedna, máme téměř jasno, ale dají se očekávat večerní bouřky. Stejně jako se dá očekávat, myslím, velké hokejové napětí, protože právě dnes nás taky čeká finále mistrovství světa v ledním hokeji mezi Švýcarskem a Finskem, takže 20. hodina, 20. minuta, budeme u toho. Ale teď Honza Kraus a Blondýna. Tak co vy na to?
1: Jan Kraus a Blondýna.
2: Švýcarský pár musel zaplatit tisícové pokuty za to, že si jízdenky koupil ve vlaku 17 vteřin po odjezdu. Co vy na to?
3: Tak to je debilita, že jo? To je šikana klasická. Takový švýcarský ornuk mu zajin asi. Já nevím, proč by jako si ji nemohl koupit hned po odjezdu. Když si koupím jízdenku, jsem pořád výborný.
2: No, třeba tady v metru to taky neplatí. To jsem už taky dostala pokutu.
3: Jako no, co? Že si koupíte ve vlaku?
2: Jo. Později, koupíte do vlaku a já jsem si objednala jízdenku, ono to jde po SMS-ce.
3: No.
2: Tak jsem si ji takhle koupila a ona mi furt nepřišla. Ale
3: no,
2: už přijel vlak, tak jsem nastoupila s tím, že jako v pohodě. Jako, no. A přesně přišel revizor a ta jízdenka mi furt ještě na ten mobil nepřišla.
3: Dobře, ale abych se to jestli s O2 nebo s T-Mobile. Že tam to drhne, ať se tam zavolá.
2: Byl naprosto nekompromisní. Jakmile nastoupíte do vlaku, musíte.
3: Jo, máme zákon, jo. A tak si pojebeme obyčejné lidi za úplný kraviny, aby jsme si svlažili žáhu.
2: No, ale cizince nezastavíme při kontrolách jízdenek, protože špatně mluvíme anglicky.
3: Jo, na to nejsme.
2: Bezdomovci, no tak ty přece nemají peníze, proč bychom je zastavili, z těch pokud nekápne. Takže...
3: No, nebo ono by stačilo říct, dobře, tak já si zkontroluji zbytek vagónu, pak to vám zastavím, ale to by musel mít nějakou vyšší dívčí.
2: Nechtěl.
3: Naopak se radoval. Mám tě, zlodějko. Božák.
2: Jako přimlouvali se za mě lidi okolo. To bylo zajímavý, že...
3: No, byli normální. No tak počkejte chvilku, oni to dojde.
2: A to bylo ještě špatně. To úplně jako on cítil,
3: že tam
2: kosovská revoluce začala.
3: Jo. No jo, tak ten teď vypráví v hospodě, jak s váma zatočil. Proti vůli celýho vagónu. Ale je tam sám i v té hospodě.
4: Jan Kraus a Blondýna.
1: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

Zní to skoro jako hymna I Wanna Know What Love Is. To byly Foreigner tady na Frekvenci 1. Je tady půl osmá. Máme tady několik pohledů do minulosti a rok 1986. Nevím, jak na něj vzpomínáte. A nevím, jestli si vůbec ještě na něco vzpomenete, ale já ho mám spojený právě s deskou, kterou vydal Peter Gabriel. Album to bylo super slavné. Jmenovalo se krátce So. Je to druhé solové album, na kterém se nachází velké hity. Třeba Sledgehammer. No a pak tam má hlavně ten krásný duet Don't Give Up. A to zpívá s veleváženou Kate Bush, jinak Peter Gabriel napsal hit Don't Give Up s odkazem na americkou Roots Music a oslovil tak country zpívačku Dolly Parton, kterou si moc přál, aby s ním zpívala. Ovšem Dolly odmítla, no a taky zaujala i její kamarádka Kate Bush. A já myslím, že náhrada jako víc než dostatečná. Don't Give Up, to je poklad. A proč o tom mluvím? Protože v květnu roku 1986 tohle byla široko daleko nejprodávanější a taky nejslavnější deska vlastně na obou březích Atlantiku. Peter Gabriel tehdy podoval. Tak my si dáme už za chviličku M People taky vohnout. Rád představím hosty na příští týden, kdo s námi bude v Ránech, případně v presklubech. A teď Fate of Ophelia. Tady je Taylor Swift.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a poš.

kamínku, čarejší produkce šla do bezvědomí, nastává dedukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás rozhodl.

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

Search for the Hero do toho nedělního večera, tak je velká paráda M People. Tak máme pro vás zase skvělé hosty pro ten vlastně nejenom nový týden, ale nový měsíc, který zítra startuje. Zítra máme 1. června. Tak doufám, že jste taky u Prasklubu. Zítra tu bude Věra Komárová, nadační fond Leonardo. V úterý 2. Tatiana Malá, předsedkyně poslanců ANO, a ve středu sám Martin Kuba za naše Česko, tedy jeho český hejtman. No a jak známo, po ránu u Lubky a Míry to bývá vždycky odlehčení, takže zítra Dominik Petr, cestovatel, v úterý Tomáš Hrnčíř, moderátor, kterého znáte, no a ve středu David Wagenknecht, kuchař, sportovec. Tak ti všichni dorazí do těch prvních červnových rán, tak si nás dejte, a třeba teď před 20. s George Michaelem bude Jak dnes release me, alebo Krištof do nebes.

A tak dávam sásku na tvoju lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe se

0: Freedom to byl George Michael, 20. hodina, už za chvilečku, my se dáme nové zprávy, události nedělní, no a taky Ozzy Osbourne po nich. Po zprávách Unitu, Do What You Please. Nebo Cyril Stám Lenin.
1: Hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Láďáku.
2: Pěkný poslední květnový večer je neděle a v Praze vydrželi obraz Josefa Čapka Piják za rekordní částku. Čech má teď pomník nedaleko Pražského mostu ve španělském Madridu a v jihočeském kraji se dnes zřejmě objevilo tornádo. Ještě jednou pěkný víkendový večer. Obraz Josefa Čapka Piják se dnes v Praze vydražil za rekordních 34 milionů korun, včetně aukční přenášky v aukci Galerie Kodl. Předchozí Čapkův autorský rekord byl 30,5 milionů za obraz Nevěstka, a to při aukci loni v listopadu. Olejomalba Piják z roku 1919 přitom začínala v dnešní aukci na vyvolávací ceně jen 9 milionů korun. Při dnešních bouřkách se možná na jihu Čech objevilo tornádo, a to v okolí Netolic na Prachaticku, uvedl to Český hydrometeorologický ústav. Meteorologové teď hledají případné svědky tohoto úkazu a informace o škodách. Možné tornádo vyfotili lidé jihovýchodně od Netolic v okrese Prachatice mezi 15. hodinou a 10. minutou a 15.20. Ve španělském Madridu nedaleko slavného Pražského mostu má nově pomník Čech. Jde o Františka Suchého, který jako ředitel strašnického krematoria v Praze ukrýval popel obětí nacismu a komunismu, tak aby jednou mohly být důstojně pohřbeny. Mezi jinými ukryl i ostatky několika Španělů, kteří za druhé světové války zemřeli v koncentračním táboře Hradiščko u Prahy. Sochu, kterou vytvořil sochař Jakub Vlček, odhalili zástupci Česka a Španělska. Jak nám řekl český velvyslanec v Madridu Libor Sečka.
3: Ta socha, byť vychází z minulosti, ukazuje to nejlepší, co Češi a Španělé mají společného z minulosti, tak je nasměřovaná zejména do budoucnosti. Vytváří nový rámec česko-španělských vztahů, vytváří velmi solidní základ pro budoucí spolupráci, vytváří nový rámec důvěry. Máme něco, co nás spojuje, máme něco srozumitelného, jasného, současného. To si myslím, že to je něco, co tady v tom vztahu chybělo.
2: Odhalením sochy se podle velvyslance završila práce, která trvala 2,5 roku. Složité bylo podle něj přesvědčit španělskou stranu o tom, že právě socha bude pro Madrid přínosem. Podle velvyslance totiž v době, kdy se na pomníku začalo pracovat, čekalo na své místo ve španělské metropoli víc než 40 dalších skulptur. Rekordních 2078 běžců se dnes zapojilo do festivalového půlmaratonu. Ten byl součástí doprovodného programu Zlín Film Festivalu. Půlmaratonem se centrem Zlína běžel 11. rokem a víc nám řekla mluvčí festivalu Kateřina Martikánová.
4: Největší běžecká akce Východní Moravy letos přivítala rekordních 2078 účastníků z 12 zemí a historicky poprvé vyprodala kapacitu všech tratí více než měsíc před startem. Na start hlavního závodu u kongresového centra se dnes postavilo 805 půlmaratonců, dalších 464 běžců, potom absolvovalo čtvrtmaraton, 155 účastníků pětku a 654 běžců nastoupilo do štafet.
2: Čeští fotbaloví reprezentanti v předposledním přípravném utkání před mistrovstvím světa v Americe porazili doma Kosovo 2-1. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka rozhodli zápas v Praze na Letné už v úvodním dějství, kdy se trefili Tomáš Ladra s Adamem Hloškem. V 80. minutě snížil střídající Lindor Emerlehu. Výsledkem 2-1 skončil i třetí vzájemný duel. Národní celek si nad Kosovem připsal druhé vítězství. A dánský cyklista Jonas Vingegaard při své premiéře vyhrál Giro d'Italia. Poslední 21. etapu v Římě ovládl v hromadném spurtu Ital Jonathan Milan, kterému dosud prvenství unikalo.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: V pondělí 1. června bude pod mrakem, často se budou hodit deštníky, no a teploty do 22 stupňů. Pozítří pak bude podobně, ale už zase 26.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Kolony jsou teď už během končící odpolední nedělní špičky. Jen u Brna na D1, tam se zdržíte 15 minut. Z Vyškova na Brno po nehodě 3 aut, kolona je od 216. kilometru a začíná u Rousínova. No a 5 minut se zdržíte od Brna na Prahu před omezením a před křížením s československou D2 na D1, tak s tím počítejte. Na bezpečně dojeďte. a 4 minuty po 8 hodině stále s Milanem Bílkem.
0: Hezký večer vám přeji. My si dáme hitparádu, která tady byla o víkendu, byla úplně čerstvá, tak co se nám změnilo, které singly byly nasazené a kdo je první, tak to si dáme do 21. Ale já vám taky vezu novinku, která je skvělá, jmenuje se Iskrý a to je slovensky Iskrý a bude úplně nový Adam Ďurica už za chvíli, tak příjemný večer.

tohle byla parádní vzpomínka na Ozzy Osbourna, to byl Dreamer 17 minut po 20. hodině. Tak slíbil jsem vám taky novinku Adama Ďurici, což je výborný slovenský zpěvák. My, jakmile se něco objeví, tak ho hrajeme velmi, velmi rádi. A já doufám, že s námi celé léto bude ten následující hit Iskří. Je to nová energická letní skladba tohoto slovenského zpěváka, kterou vydal vlastně před pár dny společně taky s oficiálním videoklipem, no a pojednává to o lásce, která nepotřebuje zbytečná slova, taky o vztahu dvou lidí. Mezi nimiž to neustále jiskří. Tak o tom to bude právě teď ve třech minutách na Frekvenci 1.

Here Waiting, a to byl Richard Marx na frekvenci 1. No, krom jiného vrchol toho současného a stále aktuálního 89. mistrovství světa v hokeji je tady, takže to slavnostní nedělní utkání prožívají, jak známo, hlavně ve Švýcarsku, protože jejich tým se na domácím turnaji v Curychu snaží o historicky první zlato. No a cestě stojí nabité Finsko, které usiluje odplatu za porážku ve skupině. Čili otázka je, jak proti pořadatelské zemi a jim fanouškům Severané obstojí. Hrají se první minuty a stav utkání 0-0. Tak za chvíli Natalie Imbruglia, taky Mandraže. Dáme si víkendovou hitparádu, která tady byla teď, David Guetta. We're

Natalie Imbruglia na frekvenci 1. Do Česka se teď 8 minut po půl deváté ženou další přeháníky, další bouřky, tak s tím počítejte, Zeměna, pokud jste na silnicích, ale jinak zase zpátky do soboty, do času po 19. hodině. Byla tady naše hitparáda, která nabízela 10 na žebříčku, k tomu dvě rovinky. No a jak to vypadá pro ten následující týden, kdy můžete hlasovat? Tak první nasazená Nicole Votrubová, Jsou dny. Nasazených další pro vás možná nové jméno, ale to jako Sushi. A žebříček, tady tři nejlepší, tady songy, pro které jste nejvíce hlasovali, na třetím místě Eva Farná, Vzpomeneš si, na druhém Činasky Selhání a na prvém Olga Lounová, Křídla pro život. Je naše hitparáda, tak pokud chcete, můžete hlasovat, můžete se podívat na webu frekvence1.cz, jak to vypadá, no a můžete dát like svým oblíbencům a určitě tam nějaké máte. Tak za to samozřejmě díky, no a jak to dopadlo, to si zase užijeme příští víkend, už je ryze červnový víkend, konkrétně v sobotu po 19. hodině. Za chvilku Enigma, divokej byl.

0: Reason is you, to byli Hubert Stank tady na Frekvenci 1. Tak Švýcaři hrají s Finskem o zlato, i to už za chvilku ve zprávách na Frekvenci 1.
1: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
2: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Láďa Jakub.
3: Dobrý večer, poslední květnový. Švýcaři hrají s Finskem o zlato. Na muže v Žínkovech na jižním Plzeňsku spadl strom, když byl ve stanu, a v severočeských dolech vyměnili uhlí za ozdobnici obrovskou. Pěkný víkendový večer, nedělní. Norští hokejisté porazili na mistrovství světa ve Švýcarsku v Curychu v utkání o třetí místo senzačně Kanadu 3-2 v prodloužení a získali první medaili v historii světových šampionátů. O zlato teď hrají Švýcaři s Finskem a pro Finsko je to zatím 1-0. Vážná zranění způsobil dnes odpoledne 50-letému muži v Žinkovech na jižním Plzeňsku strom. Ten totiž nejspíš vyvrátil silný vítr na stan. Nemocní v Brně dostanou dárek, i měsíce totiž zatím čekají pacienti v Jihomoravském kraji na vyšetření takzvanou magnetickou rezonancí. Situaci v regionu má zlepšit nový přístroj v brněnské úrazové nemocnici. Na něj město Brno přispěje desítkami miliony korun. A velká bítež na Žďársku má nové kulturní centrum. Vzniklo rekonstrukcí bývalého pivovaru. Náklady z části kryté dotací byly 99 milionů. Díky nim má město s 5,5 tisíce obyvateli novou knihovnu, kreativní dílny, malý i velký přednáškový, výstavní i koncertní sál, infocentrum, mateřské centrum a další volné prostory k pronájmu. Jak nám řekla starosta města Markéta Lavická z KDU-ČSL. No a to není všechno. Sklepení s expozicí věnovanou velkobítežským čarodějnickým procesům se otevře zítra. Rychle rostoucí travinu, která je schopná růst i na kontaminovaných a na živiny chudých půdách, vysazuje teď tým vědců v okolí bývalého lomu ČSA na Mostecku. Z ozdobnice obrovské lze získat biomasu, která má výhřevnost srovnatelnou s hnědým uhlím, jak řekl Josef Trégl z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
4: Je to prostě normální, trošku dřevnatější sláma, aby se dalo říct, jo. Takže kromě toho, že se s tím dá topit, dají se z toho dělat paletky, tak jsme taky z toho zkoušeli dělat třeba papír a zkoušeli jsme z toho dělat taky nějaký vlákna, nějakou izolaci a máme ještě jako celou řadu dalších nápadů, třeba nechat sfermentovat a dělat z toho například bioetanol. Taky jsme to zkoušeli přidávat třeba do biopivinové stanice místo kukuřice a to se taky osvědčilo.
3: Ozdobnice obrovská dorůstá do výšky 4 metrů a z 1 hektaru je možné získat desítky tun biomasy. Ve srážkovém stínu pod Krušnými horami na severu Čech a na místě po těžbě uhlí, ale podle odborníků zas tak velká nebude. Mimořádně odolná energetická plodina ale může pomoct s obnovou půdy narušené dolováním ve spojení s biouhlem. Při srážce zájezdového autobusu s osobním autem u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku se odpoledne zranilo 13 lidí. Šlo o vůz plný cizinců. Jedna žena má vážná mnohočetná zranění. Další muž se zranil na hrudníku středně těžce. Ostatní byli zranění lehce. Fotbalisté Slovácka Uherské Hradiště porazili v odvetě baráže Artis Brno 3-0 a navázali na výhru 4-1 v prvním zápase. Slaví tak záchranu v nejvyšší soutěži. A jako memento, které nechce už nikdy zažít, označil trenér fotbalistů Slovácka Roman Skuhravý baráž, po které si jeho tým po dvou výhrách nad Artisem Brno zachoval prvoligovou příslušnost. 51-letý trenér, který přišel k tehdy poslednímu ligovému týmu v polovině listopadu, zároveň řekl, že s vedením klubu jedná o nové smlouvě. Jako jednu z hlavních podmínek další spolupráce má, že chce znát klubovou vizi.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: A v pondělí 1. června bude pod mrakem, často se budou hodit deštníky a teploty do 22 stupňů. Pozítří pak bude podobně, ale už zase 26. Byl pozdní večer, poslední máj, Milana Bílka na Frekvenci 1 čas. Hezký večer.
0: Hezký večer, no já doufám, že budou další, nejenom ten poslední májový, ale taky 1. červnové, do kterých se dívám s velkou nadějí. Tak jedeme dál, vy buďte připraveni na to, že to bude s bouřkami a poměrně jako silným deštěm v těch nadcházejících hodinách, zejména ve středních a západních Čechách. A to už tam možná máte, tak se držte, já vám posílám Big Mountain a teď Michael Schultz a Waterfall.

0: Já love your way, tohle voní létem, to byly Big Mountain na frekvenci 1. Tak zítra po ránu, po tom víkendovém odpočinku je tady zase poslední slovo, motivace obrovská, nabízíme vám 36 tisíc korun. Krásné peníze, které můžete mít a stačí uhodnout poslední slovo Dagmar Honcové, která tady nedávno byla na rozhovoru a pochlubila se nám, že něco potřebuje ke své úspěšné předpovědi. Co by to mohlo být? Určitě ne to, co jste typovali v pátek, to bylo špatně. Vy jste typovali třeba numerologii, stopky, informace, anebo pozorovat a kdepak. Dáme tam něco jiného a ono by to mohlo klapnout. Takže zítra po ránu 36 tisíc korun za to, když to dáte. Jedeme dál z muziky Madonna, Bon Jovi a taky Ondřej Ruml, Katarína Knechtová, Romeo a Julia.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: Na pole i do škol chtějí více hrachu a bobů. Co by na to?
3: Prostačí, že si udělají výlety do hrachových polí a já bych se na to vyprdnul prostě.
4: Miluška Bitnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
5: Přestanou platit nejstarší typy občanských průkazů.
3: My, co jsme cool mladí, tak máme všechno v elektronice.
1: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
4: Kraus a Blondýna, každý všední den v ranním vysílání frekvence.

paní Orhár, to byla Madonna ve svém velkém 80-kovém hitu na frekvenci 1. Tak na hokejovém šampionátu jede finále, je to musím říct velmi zajímavé. Švýcarsko-Finsko 0-0, třeba Severané v pohodě přečkali dvojnásobné oslabení, takže zatím nerozhodně. Zatím gól nepadl, jenom připomínám, že se hraje právě teď a začátek druhé třetiny. Tak za chvíli Cranberries, Elan a teď Stay, a to je Miles Smith.

0: Dream se to byly Cranberries ve svém velkém hitu 8 minut po půl desáté. Tak hitem toho dnešního večera jsou bouřky a doufám, že to všichni ustojíme. Každopádně do té dnešní půlnoci platí na většinu zim Čech výjima Královéhradeckého kraje a východu Libereckého a Pardubického výstraha před bouřkami. Tak pozor na to, ale platí taky pro jeho západní části Moravského kraje a téměř celou Vysočinu. Ve zdraví a v pořádku se na vás těším, doufám. Zítra po 18. hodině v tom prvním červnovém večeru, který nás čeká, tak hezký zbytek neděle. Za chviličku Phil Collins, Aneta Langerová nebo Felix Jan a Pride.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop.

0: každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek, ale...
2: To za chvilku vyteče ušima.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Stát nabízí 2 miliony jako půjčku na opravu rodinného domu i bytovky. V Ostravě soutěžili Češi, Slováci a cizinci ve skládání pucle a Karlovy Vary úplně promění tuhnice. Na frekvencích Frekvence 1 i v tuto chvíli zprávy s Láďou Jakubem. Na komplexní renovaci rodinného domu z programu Nová zelená úsporám si bude možné bezúročně půjčit až 2 miliony korun. U bytovek bude podpora dělat 250 tisíc na jeden byt a nízkopříjmové domácnosti budou moct v programu Nová zelená úsporám Light získat přímou dotaci až 400 tisíc, řekl to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Příjem žádostí začne 25. června.
5: Podle informací, které se k nám dostávají z trhu, je o to zájem už tisícovkách žádostí, které brzké době přijdou, jakmile spustíme samotný program.
4: Dřív mohli lidé z Nové zelené úsporám čerpat i dotace. Ministr ale zopakoval, že podporu budou tvořit pouze bezúročné půjčky s výjimkou ekonomicky ohrožených skupin. Karlovy Vary upraví letos Krymskou ulici v Tuhnicích. Ve stejné čtvrti město v návaznosti plánuje i další opravy veřejných míst. Rekonstrukci Krymské ale zbrzdilo odvolání občana, který nesouhlasil s pokácením stromů. Ty ale budou nahrazeny novými a ve větším počtu, jak řekl náměstek primátorky Karlových Varů Lubomír Kovář.
6: Krymskou ulici máme v současné době vysoutěženo. Vyhrála firma KV Real Invest s částkou něco kolem 16 milionů, s tím, že směrný rozpočet byl 1 020 000, takže se nám podařilo vysoutěžit opět za nižší cenu. Chtěli bychom začít už nyní, ale máme tam jedno odvolání v tuto chvíli, takže musíme nejdřív vypořádat odvolání.
4: Krymská ulice prochází velkou částí karlovarských Tuhnic a je důležitá hlavně pro obyvatele okolních bytovek. Složit postupně dvě pucle z 500 a 1000 dílků trvalo nejlepšímu čtyřčlenému týmu na českém šampionátu v Ostravě hodinu a necelé 4 minuty. Na mistrovství se o víkendu utkalo okolo 330 účastníků i v soutěžích jednotlivců a dvojic. Soutěžící přijeli z celého Česka i Slovenska, taky z Polska nebo Rakouska či Belgie a byla mezi nimi i současná mistryně světa ve speed podzlinku, čili skládání pucle na čas, Polka Veronika Huptasová. No a kdo vyhrál puclový šampionát v Ostravě? Jana a Jakub Ondrouškovi z Brna společně s Janou Kubíčkovou z Hradce Králové a Kateřinou Klinkovou z Prahy. Běžkyně Tereza Hrochová se díky vítězství v sobotním půlmaratonu seriálu Ranček v Českých Budějovicích v čase 1:10:52 posunula na druhé místo českých historických tabulek. Rychleji běžela jen Češka Moira Catherine Stewartová. Jejíž národní rekord z předloňského závodu ve Valencii je 1:08:44.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: Jak bude vypadat první červnový den? Bude pod mrakem s doznívajícím deštěm nad ránem, ale i odpoledne. A teploty odpolední maxima do 22. V úterý bude zase až 26, i když oblačnost přehánkou. No a ve středu bude zase víc deště a jen 22.

si vymyslil. Je to jak jsem, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání.

0: sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Středočeský kraj bude v létě zase plný naštvaných řidičů. Chystají se totiž časté a velké uzavírky. Slováckým Vlčnovem na Uhersko-Hradišťsku projela další jízda králů. A začíná meteorologické léto. Do Česka i do ciziny, kde nás všude posloucháte, zdraví Láďa Jakub. Kdyby se ukázalo, že dotace holdingu Agrofert byly vyplacené nezákonně, musí být to po společnostech vymáhané. V televizi CNN Prima News to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc z hnutí ANO. Ministerstvo zemědělství dotace Agrofertu dál vyplácí. Na mnoha místech ve středních Čechách musí řidiči v létě počítat s dopravním omezením kvůli opravám silnic i mostů. Například na dálnici D1 pokračuje rekonstrukce mostu Šmejkalka. V létě by měly začít i rozsáhlé opravy přes 13 kilometrů dlouhého úseku dálnice D11 mezi Poděbrady a Sadskou na Nymbursku. Řidiči při nich budou jezdit zúženými pruhy sníženou rychlostí. Víc o plánovaných omezeních říká generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
3: Jsou tady i velké stavby, třeba omezení, který bude u MUK Aviatická napojení na Juzin, kde my přesně na začátku prázdnin uděláme první velká dopravní inženýrská opatření a svedeme v dopravu do 1+1 jedního pruhu na té dálnici D7. To by mělo nastat pravděpodobně hnedka po prvním prázdninovém víkendu. Víme, jak to tam je zatížený, tento úsek tam určitě to bude tvořit kolony. Potom samozřejmě by měla být tady ta dálnice D11, to si myslím, že je taky velká zásadní oprava.
2: No a množství stavebních akcí plánují na léto i krajští silničáři ve středočeském kraji. Řidiče musí počítat s omezením kvůli rekonstrukci průtahu v Dobřichovicích u Prahy nebo uzavřeným Břežanským údolím. Od 5. června bude zavřený most i přes strakonickou dálnici D4 u Jíloviště. Další 4 koně Převalského zamíří do Kazachstánu. Jedná se o třetí cestu ohroženého druhu do této asijské země. Letí 4 hřebci. Poprvé do transportu Zoo Praha nezařadila klisnu. Po adaptaci na tamní podmínky mají koně žít ve volné přírodě. Podle kurátorky kopytníků pražské zoologické zahrady Barbory Dobiášové čeká 4 hřebce velmi náročná cesta.
4: Tento transport je logisticky velmi náročný. Koně momentálně čeká 15 hodin letu s 2 mezipřistáními v Istanbulu a v Baku. A ráno zítřejšího času v Kazachstánu měli přistát po 7. hodině raní a čeká je následně překládka na nákladní auta a zhruba 12 až 14 hodinový pozemní transport z letiště v Kostanaji do tedy centrální části Zlaté stepy do reintrodukčního centra v Alibi.
2: Letadlo se ve čtvrtek vrátí pro 4 klisny do německého Berlína, které stádo v Kazachstánu doplní. Slováckým Vlčnovem na Uhersko-Hradišťsku po roce projela jízda králů. Jde o tradiční starobylý rituál. Vlčnovem projíždějí 18-letí chlapci, takzvaní legrůti. Tím vstupují do dospělosti. A král, ten má na sobě ženský kroj a v ústech bílou růži jako symbol nevinnosti. V čele slavnostního provodu byl letos 10-letý chlapec Marek Dacík. Ten představoval právě krále. Letošní ročník je navíc zajímavý tím, že Marek převzal tuto roli po roce, kdy byl králem jeho starší bratr. A přesně na den před 40 lety byl králem i jejich otec, což se skoro vůbec nestává. Jízda králů je od roku 2011 zapsaná na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
1: Frekvence 1.
5: Počasí.
2: A jak odstartuje nový týden i měsíc, červen a vlastně i léto, protože od 1.6. je to meteorologické, bude pod mrakem s doznívajícím deštěm, nad ránem i odpoledne a teplotami do 22 stupňů Celsia. V úterý bude zase až 26, i když oblačno s přehánkou, no a ve středu bude zase ještě deště víc a jen zase 22 stupňů.

až jednou řekneš, stačilo to, tak já jdu. Pochopím, jen prosím tě pomalu, až jednou řekneš, tohle se muselo stát. Má cenu ti říkat, jak moc tě mám rád. Až jednou řekneš, nezlob se, teď už je čas. A po zádech nám bude běhat vráz. Až jednou řekneš, tohle není můj sen. Jen prosím, nezapomeň.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Stát nabízí 2 miliony jako půjčku na opravu rodinného domu i bytovky. V Ostravě soutěžili Češi, Slováci a cizinci ve skládání pucle a Karlovy Vary úplně promění tuhnice. Na frekvencích Frekvence 1 i v tuto chvíli zprávy s Láďou Jakubem.
2: Na komplexní renovaci rodinného domu z programu Nová zelená úsporám si bude možné bezúročně půjčit až 2 miliony korun. U bytovek bude podpora dělat 250 tisíc na jeden byt a nízkopříjmové domácnosti budou moct v programu Nová zelená úsporám Light získat přímou dotaci až 400 tisíc. Řekl to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Příjem žádostí začne 25. června.
3: Podle informací, které se k nám dostávají z trhu, je o to zájem už tisícovkách žádostí, které v brzké době přijdou, jakmile spustíme samotný program.
2: Dřív mohli lidé z Nové zelené úsporám čerpat i dotace. Ministr ale zopakoval, že podporu budou tvořit pouze bezúročné půjčky s výjimkou ekonomicky ohrožených skupin. Karlovy Vary upraví letos Krymskou ulici v Tuhnicích. Ve stejné čtvrtě město v návaznosti plánuje i další opravy veřejných míst. Rekonstrukci Krymské ale zbrzdilo odvolání občana, který nesouhlasil s pokácením stromů. Ty ale budou nahrazeny novými a ve větším počtu, jak řekl náměstek primátorky Karlových Varů Lubomír Kovář.
4: Krymskou ulici máme v současné době vysoutěženo, vyhrála firma KV Real Invest s částkou něco kolem 16 milionů, s tím, že směrný rozpočet byl 1 020 000. Takže se nám podařilo vysoutěžit opět za nižší cenu. Chtěli bychom začít už nyní, ale máme tam jedno odvolání v tuto chvíli, takže musíme nejdřív vypořádat odvolání.
2: Krymská ulice prochází velkou částí karlovarských Tuhnic a je důležitá hlavně pro obyvatele okolních bytovek. Složit postupně 2 pucle z 500 a 1000 dílků trvalo nejlepšímu 4člennému týmu na českém šampionátu v Ostravě hodinu a necelé 4 minuty. Na mistrovství se o víkendu utkalo okolo 330 účastníků i v soutěžích jednotlivců a dvojic. Soutěžící přijeli z celého Česka i Slovenska, taky z Polska nebo Rakouska či Belgie a byla mezi nimi i současná mistryně světa ve speed podzlinku, čili skládání pucle na čas, Polka Veronika Huptasová. No a kdo vyhrál puclový šampionát v Ostravě? Jana a Jakub Ondrouškovi z Brna společně s Janou Kubíčkovou z Hradce Králové a Kateřinou Klinkovou z Prahy. Běžkyně Tereza Hrochová se díky vítězství v sobotním půlmaratonu seriálu Ranček v Českých Budějovicích v čase 1:10:52 posunula na druhé místo českých historických tabulek. Rychleji běžela jen Češka Moira Catherine Stewartová. Jejíž národní rekord z předloňského závodu ve Valencii je 1:08:44.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Jak bude vypadat první červnový den? Bude pod mrakem s doznívajícím deštěm nad ránem, ale i odpoledne. A teploty odpolední maxima do 22. V úterý bude zase až 26, i když oblačnost přeháňkou. No a ve středu bude zase víc deště a jen 22.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity. Ptáš se dál, až ti odpověď daj, že když jsi všude zdejší, všude je fajn. Ty největší.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: Frekvence 1.
1: Zapal ten oheň ve mne, čeho se bojíš?

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Středočeský kraj bude v létě zase plný naštvaných řidičů. Chystají se totiž časté a velké uzavírky. Slováckým Vlčnovem na Uhersko-Hradišťsku projela další jízda králů. A začíná meteorologické léto. Do Česka i do ciziny, kde nás všude posloucháte, zdraví Láďa Jakub.
2: Kdyby se ukázalo, že dotace holdingu Agrofert byly vyplacené nezákonně, musí být to po společnostech vymáhané. V televizi CNN Prima News to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc z Hnutí ANO. Ministerstvo zemědělství dotace Agrofertu dál vyplácí. Na mnoha místech ve středních Čechách musí řidiči v létě počítat s dopravním omezením kvůli opravám silnic i mostů. Například na dálnici D1 pokračuje rekonstrukce mostu Šmejkalka. V létě by měly začít i rozsáhlé opravy přes 13 kilometrů dlouhého úseku dálnice D11 mezi Poděbrady a Sadskou na Nymbursku. Řidiči při nich budou jezdit zúženými pruhy sníženou rychlostí. Víc o plánovaných omezeních říká generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
3: Jsou tady i velké stavby, třeba omezení, který bude u MUK Aviatická napojení na Juzin, kde my přesně na začátku prázdnin uděláme pevní velká dopravní hezká opatření a svedeme v dopravu do 1+1 jedního pruhu na té dálnici D7. To by mělo nastat pravděpodobně hnedka po pevním prázdninovém víkendu. Víme, jak to tam je zatížený, ten se tam určitě to bude tvořit kolony. Potom samozřejmě by měla být tady ta dálnice D11, to si myslím, že je taky velká zásadní oprava.
1: No a množství stavebních akcí plánují na léto i krajští silničáři ve středočeském kraji. Řidiče musí počítat s omezením kvůli rekonstrukci průtahu v Dobřichovicích u Prahy nebo uzavřeným Břežanským údolím. Od 5. června bude zavřený most i přes strakonickou dálnici D4 u Jíloviště. Další 4 koně Převalského zamíří do Kazachstánu. Jedná se o třetí cestu ohroženého druhu do této asijské země. Letí 4 hřebci. Poprvé do transportu Zoo Praha nezařadila klisnu. Po adaptaci na tamní podmínky mají koně žít ve volné přírodě. Podle kurátorky kopytníků pražské zoologické zahrady Barbory Dobiášové čeká 4 hřebce velmi náročná cesta.
4: Tento transport je logisticky velmi náročný. Koně momentálně čeká 15 hodin letu s 2 mezipřistáními v Istanbulu a v Baku. A ráno zítřejšího času v Kazachstánu měli přistát po 7 hodině raní a čeká je následně překládka na nákladní auta a zhruba 12 až 14 hodinový pozemní transport z letiště v Kostanaji do tedy centrální části Zlaté stepy do reintrodukčního centra v Alibi.
1: Letadlo se ve čtvrtek vrátí pro 4 klisny do německého Berlína, které stádo v Kazachstánu doplní. Slováckým Vlčnovem na Uhersko-Hradišťsku po roce projela jízda králů. Jde o tradiční starobylý rituál. Vlčnovem projíždějí 18-letí chlapci, takzvaní legruti. Tím vstupují do dospělosti. A král, ten má na sobě ženský kroj a v ústech bílou růži jako symbol nevinnosti. V čele slavnostního provodu byl letos 10-letý chlapec Marek Dacík. Ten představoval právě krále. Letošní ročník je navíc zajímavý tím, že Marek převzal tuto roli po roce, kdy byl králem jeho starší bratr. A přesně na den před 40 lety byl králem i jejich otec, což se skoro vůbec nestává. Jízda králů je od roku 2011 zapsaná na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A jak odstartuje nový týden i měsíc, červen a vlastně i léto, protože od 1.6. je to meteorologické, bude pod mrakem s doznívajícím deštěm, nad ránem i odpoledne a teplotami do 22 stupňů Celsia. V úterý bude zase až 26, i když oblačno s přehánkou, no a ve středu bude zase ještě deště víc a jen zase 22 stupňů.

0: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
1: Jen tak dá, Miluško. Brzy budete moct být učitelkou.
2: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
3: Muž poslal živou kočku v poštovním balíku z Vídně do Německa.
1: Bych chtěl vidět rentgen jeho mozku, tam musí být nějaký šlusy v nečekaných oblastech.
0: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
2: Kraus a Blondýna, každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.

Because my dreams are bursting at the seams.